0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát odmítl zrušit pravomoc prezidenta. Putin uklidňuje následky útoku a na Plzeň čeká červená zvezda. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně 1000 katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožena suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliard korun na asi 20 miliard. O financování České televize a Českého rozhlasu s Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
2: Konkrétní vid nechci, ale protože je to ještě stále v nějakým jako dokreslování podrobností, ale můžu vám říct pozitivní zprávu, že skutečně kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována.
1: Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin na jednání Ruské rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Západu Češi po víkendové premiérové výhře v sezóně zkusí v srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si pozici do domácí odvety za týden. Kouče Západu Čechů Martin Hyský k soupeři říká:
3: je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
1: Fotbalisté Plzně nakonec kvůli technickým problémům letadla vyrazili z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Zápas má ve čtvrtek výkop ve 20 hodin. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojediněle čekejme přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty půjdou nahoru 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zamítl návrh zákona o státních zaměstnancích Bednárikova. Priorita jsou dopravní stavby a Moták je nadšený z přístupu mladých. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Prioritou ministra dopravy Ivana Bednárika při jednání o rozpočtu na příští rok jsou peníze na dopravní stavby. Chce se zaměřit na páteřní sítě na dálnicích i na železnici. Šetřit naopak chce na výdajích úřadu. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z 1000 kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech, ve 300 a 73 trestného činu. Správa železnic hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly být kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Jak uvedla mluvčí správy Nela Frýbová, cílem je hlavně zvýšit komfort cestování.
2: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028. Dokončení přinese lepší pokrytí hlavního koridoru signálem 5G a díky tomu vyšší kvalitu hlasových a datových služeb pro cestující.
1: V červnu správa železnic operátory dokončila pokrytí mobilní sítí ve dvou železničních tunelech na koridoru, a to v Praze a Krasíkovském tunelu. Interní sesuv v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly nejméně 30 mrtvých. Mnoho dalších lidí utrpělo zranění. Záchranné práce pokračují. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámořských soutěžích. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů, kteří patří mezi žhavé kandidáty na účast na vrcholných turnajích v příštích sezónách.
3: Chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali, a samozřejmě ruku v ruce s tím jde ta ochota nejenom reprezentovat, ale podat kvalitní týmový výkon, protože oni jsou skvělí, všichni individuální, ale my to potřebujeme svazovat do toho výkonu týmového a hlavně nám šlo teda o to, aby jsme jim toto řekli.
1: Nový realizační tým podepsal smlouvu na 2 roky. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood. A v něm chci zát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
0: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát odmítl zrušit pravomoc prezidenta. Putin uklidňuje následky útoku a na Plzeň čeká červená zvezda. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací, které prosazuje vládní koalice, Senát podle očekávání odmítl. Senátoři takovéto opatření označovali za protiústavní změnu kompetencí hlavy státu. Z Českého hydrometeorologického ústavu identifikovali přibližně tisícovku katastrálních území v Česku, která jsou nejvíce ohrožena suchem. Jsou mezi nimi jak pravidelně suché oblasti, ve kterých se sucho a rychlý odtok vody objevují pravidelně, tak místa ve vyšších polohách, kde sucho běžně nebývá, ale v extrémních obdobích vysychají také a potřebují pomoci zadržet vodu. K požadavku Ministerstva kultury na státní rozpočet 2027 přistoupila ministryně financí Alena Schillerová otevřeně, řekl po jednání ministr Klempíř. Konkrétní částky nezveřejnil, usiloval ale o zvýšení výdajů ministerstva z letošních 17,6 miliard korun na asi 20 miliard. O financování České televize a Českého rozhlasu s Schillerovou podle Klempíře nemluvili.
2: Konkrétní vid nechci, ale protože je to ještě stále v nějaký jako dokreslování podrobností, ale můžu vám říct pozitivní zprávu, že skutečně kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována.
1: Ukrajinské útoky na průmysl a infrastrukturu v hloubi Ruska způsobují škody, ale důsledky nejsou kritické, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na jednání Ruské rady pro strategický rozvoj a celostátní projekty. Fotbalisté Plzně ve čtvrtek úvodním zápasem závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvezdě vstoupí do letošní kvalifikace pohárů. Západočeši po víkendové premiérové výhře v sezóně zkusí v srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si pozici do domácí odvety za týden. Kouče Západočechů Martin Hyský k soupeři říká.
3: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom playoff Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředěni na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
1: Fotbalisté Plzně nakonec kvůli technickým problémům letadla vyrazili z Prahy se zpožděním 6,5 hodiny oproti plánu. Zápas má ve čtvrtek výkon ve 20 hodin. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojediněle čekejme přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší denní teploty půjdou nahoru 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zamítl návrh zákona o státních zaměstnancích Bednárikova. Priorita jsou dopravní stavby a Moták je nadšený z přístupu mladých. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Prioritou ministra dopravy Ivana Bednárika při jednání o rozpočtu na příští rok jsou peníze na dopravní stavby. Chce se zaměřit na páteřní sítě na dálnicích i na železnici. Šetřit naopak chce na výdajích úřadu. Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63% z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustili v 900 případech, ve 300 a 73 trestného činu. Správa železnic hledá dodavatele na stavbu vysílačů mobilního signálu. Ty by měly být kolem frekventovaného koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Jak uvedla mluvčí správy Nela Frýbová, cílem je hlavně zvýšit komfort cestování.
2: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028. Dokončení přinese lepší pokrytí hlavního koridoru signálem 5G a díky tomu vyšší kvalitu hlasových a datových služeb pro cestující.
1: V červnu správa železnic operátory dokončila pokrytí mobilní sítí ve dvou železničních tunelech na koridoru, a to v Praze a Krasíkovském tunelu. Interní sesuv v nelegálním zlatém dole ve Středoafrické republice si podle nových údajů vyžádal nejméně 100 obětí. První informace uváděly nejméně 30 mrtvých. Mnoho dalších lidí utrpělo zranění. Záchranné práce pokračují. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s hlavním trenérem Zdeňkem Motákem je nadšený zájmem a přístupem hráčů působících v zámořských soutěžích. V Říčanech u Prahy se setkali s více než 20 převážně mladších hokejistů, kteří patří mezi žhavé kandidáty na účast na vrcholných turnajích v příštích sezónách.
3: Chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali, a samozřejmě ruku v ruce s tím jde ta ochota nejenom reprezentovat, ale podat kvalitní týmový výkon, protože oni jsou skvělí všichni individuální, ale my to potřebujeme svazovat do toho výkonu týmového a hlavně nám jsou teda o to, aby jsme jim toto řekli.
1: Nový realizační tým podepsal smlouvu na 2 roky. A ve čtvrtek bude většinou oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 27 až 32 stupňů. Příjemný poslech, Frekvence 1.

Stresuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Krásné čtvrteční ráno, zprávy má Katka Vavřínová.
3: Krásné ráno, senátoři rozhodnou o nové podobě stavebního zákona. V Českých Budějovicích začne největší zemědělský veletrh a pozor na nehodu na D35 a D6. Senát se chystá rozhodovat o kontroverzní novele stavebního zákona. Vládní koalice si od ní slibuje výrazné zrychlení povolování staveb. Kritici ale varují před oslabením obcím. Obcí větším vlivem developerů nebo problémy s fungováním stavebních úřadů. Senátor Stanislav Balík z klubu ODS a STAN Frekvenci 1 řekl.
4: Vznikal bez řádného připomínkového řízení. Nemohli se k němu vyjádřit dotčené orgány. Mají s ním problém města obce, svaz města obcí, sdružení místních samospráv a tak dál. Předkládá obrovskou změnu v architektuře státní správy, především u stavebních úřadů, které ruší a převádí na centrální podobu, to znamená, mají vypadat úplně jinak. A aniž by se zase s těmi dotčenými obcemi někdo bavil, proč a jak to tak má být.
3: Naopak podle opozičních senátorů obce zákon vítají. Nehrozí ani korupce při schvalování černých staveb. V Českých Budějovicích dnes začíná největší zemědělský veletrh v Česku Země živitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Agrosalon zahájí v 10 hodin premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestián či hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Ruské vzdušné údery na Kyjev a jeho okolí si v noci na dnešek vyžádal nejméně 6 mrtvých, uvedly tamní úřady. 5 lidí zahynulo přímo v hlavním městě, další člověk v širší kyjevské oblasti. Zranění utrpělo 23 lidí. Původní bilance hovořila o 2 zabitých ženách a 12 zraněných v hlavním městě. Více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festival. Akce končí 23. srpna. Tradičně se na startu ukážou i velké sportovní hvězdy. Letos dorazil například vítěz velké ceny Velké Británie silničních motocyklů Filip Salač. Z nabízených sportů je mu jednoznačně nejbližší kolo.
5: Asi kolo, zase to je, já říkám, kolo je taková motorka bez motoru, máte řídítka, máte 2 kola, takže to mě opravdu baví. Baví mě skákat, já jsem jako malý hodně skákal, baví mě pump tracky, i zase trošičku to adrenalinu, ale na silničku občas taky, když se sejdeme, fajn parta s přáteli, tak určitě dát si 100 přes 100 s dobrým oběrem je dobrý.
3: Letošní novinkou je například Lipno Hybrid Run, který se uskuteční zítra. Jedná se o kombinaci silových cvičení a běhání.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, místy přechodně zvětšená oblačnost a ojedinělé přehánky nebo i bouřky. Odpoledne a večer postupně od jeho západu čekáme přibývání oblačnosti, místy v jeho východní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy budou bouřky i silné. A nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na západě a severu naměříme maxima kolem 25.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Pozorujte na D35 a D6.
6: S opatrností projíždějte na 255. kilometru dálnice D35, kde narazilo osobní vozidlo do svodidel z Mohelnice na Olomouc. A na dálnici D6 se stala dopravní nehoda 2 osobních vozidel na 121,5 kilometru na trase Karlovy Vary Cheb. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: Vstáváte s Frekvencí 1, slovo už má Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
7: A hezké ráno vám přejeme.
2: Krásné čtvrteční.
7: S datem 20. srpna. Možná začnu rovnou s ostra.
2: Ano.
7: Představ si, že jsem včera jel autem.
2: Ano.
7: A projížděl jsem kolem cedule Burčák.
2: Cože?
7: No, A mám pocit, že jsme to řešili už loni, že a se objevilo už v srpnu, že už vlastně ta sezon nějak jako se otevírá pomalu.
8: Jako v srpnu se může určitě, no, ale jakože takhle brzo to mě překvapuje. No překvapuje,
7: ještě navíc, jak bylo hnusně, jako celý tenhle týden je jako opravdu jako hnusný, tak jsem si říkal, burčák, teď? Divný teda. No ale počítejte s tím, že už se začne objevovat šťávička z Maďarska, kvalitní.
8: No a to je vinný mošt, kvašený vinný mošt.
7: No ale i tak Maďarska. Napíšu burčák.
8: No ale je to za pokutu, bacha na to.
7: Hezké ráno.
8: Dobré jitro.
1: A Lubka Ponížilová.

0: čtvrteční ráno, za 4 minuty, 6:45, přesný čas. Pojďme se podívat, co pro dnešek říkají hvězdy. Jsou tu horoskopy paní Dagmar Klucké.
1: Horoskop Frekvence 1.
2: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u čtvrtečních horoskopů. Svátek slaví Bernard, Bernadeta a Dino. Blahopřejeme. Rozhodně se rozlučte s myšlenkou na klidný den. Vyhýbejte se všemu, co souvisí s nějakým rizikem. Co čeká lvy? Dnešek je činorodý, jste otevření novým zážitkům, ale přivede vás na pošetilé myšlenky. Obstojíte? Pany, nyní čas na dlouhé polemiky a rozebírání situací. Je třeba se k problémům postavit čelem. Váhy, prožijete rušný den. Neupadněte do zmatků dřív, než na něco kývnete. Raději si všechno ověřte. Štíři, o lásku jste připraveni bojovat zuby nehty. Jestliže ucítíte ve svém okolí případnou konkurenci, nasadíte vůči ní tajné zbraně. Střelci, vaše aktivita je obdivuhodná, ale nebyli byste to vy, kdybyste nikoho neskritizovali. Zbytečně si tím komplikujete život. Kozorozi, láska kvete v každém věku, o tom se přesvědčí i starší generace. Hospodyňky a kutilové se blízknou svými výtvory. Vodnáři, přichází k vám nové projekty, na kterých se budete aktivně podílet. Jste nervózní a zároveň dychtiví, jak to dopadne. Ryby, dnešek je přející, pokud na někoho myslíte. Nebojte se udělat první krok. Berani, porozumíte se s technikou, ale s city budete na štíru. Nesmíte dovolit žádné znejistění svému protějšku. Mohl by to brát jako vaši slabost. Víci, konstelace naznačují, že můžete něco získat. Nemusí to přitom být jen materiální povahy. Může jít o sympatie, přátelství nebo lásku. Blíženci, co se důležitého se odehraje ve vašem okolí. Trochu vás to rozhodí. Hledáte-li rozptýlení, naleznete ho doma u své drahé polovičky. Raci, dnešek v sobě skrývá obrovský potenciál pro umělecky založené osoby. Nevzdávejte se toho, co vás těší a zajímá. Máte našlápnuto k úspěchu. Milí přátelé, vztahy všeobecně pro vás hodně znamenají. Dnes se ukáže, na koho se můžete opravdově spolehnout a kdo se jenom hřeje ve vašem stínu. Večer vám potvrdí, že by bylo škoda zůstávat doma. Přeji úspěšný den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Dialog, který se ti bude určitě líbit mezi partnery.
1: Mm-hmm. Chlap, žena.
0: Chlap, žena. Teda žena, chlap.
1: Tomhle, žena, chlap, dobře.
0: V tomhle pořadí.
1: Tohle se musí v dnešní době už ujasňovat.
0: Dáma má přednost. Mm-hmm. Tak přijde domů žena a říká: dneska ráno v autobusu dva chlapi vstali a uvolnili mi místo. A chlap: a vešla ses?
1: Já tušil, že to bude něco, co se mi bude líbit. No. Ano, skočila jim na špek.
0: Byl v tom špek.
1: Hezké ráno.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: 4 minuty půl sedmé, přesný čas, krásné čtvrteční ráno, důležitá informace, která se týká posledního slova. Ani včera v kempu v Podbořanech nám to nepadlo a tak pro vás máme 32 tisíc připravených na dnešní ráno. Hrajeme přibližně za hodinku.
1: Frekvence 1.

0: Většinou s nějakým tím mráčkem na obloze a tak to bude vypadat celé dopoledne. Občas nějaká ta přeháňka, odpoledne potom silnější bouřky a hrozí také silný vítr s rychlostí až 70 km v hodině. Teploty rozdílné podle toho, kde zrovna budete. Na západě Čech maxima do 25, na jižní Moravě až 32 a pocitová teplota dneska ještě o 3 stupně vyšší.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
0: Krátké zprávy a Katka Vavřínová přesně v 6:30 ráno.
5: Pěkné ráno, letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů nejpozději v pátek. Na konci září by měla v Evropské unii začít platit nová pravidla. Jejich cílem je přinést transparentní informace o udržení výrobku a služeb. Směrnice by měla omezit takzvaný greenwashing, tedy zavádějící označování výrobku za ekologické. Prince Harry a jeho manželka Meghan se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Informovali o tom britský deník The Telegraph a magazín People.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: Provoz brzdí na D7.
6: Kolona vozidel vás zdrží okolo 10 minut na dálnici D7 u exitu letiště ze Slaného na Prahu. Budete popojíždět mezi 3. a 1. kilometrem. A na Pražském okruhu se tvoří kolona z důvodu porouchaného vozidla na 8. kilometru v tunelu Cholupice. Od letiště ve směru k dálnici D1 počítejte se zdržením okolo 15 minut. A dopravní nehoda osobního vozidla do Svodidel se vyšetřuje na 255. kilometru dálnice D35. Z Mohelnice na Olomouc počítejte se zdržením okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
7: A dobré 20. srpnové ráno vám přejeme.
0: Krásné ranko.
7: Srpen je, jo?
0: Srpen, 31, jestli počítáš.
7: Říjen, listopad, prosinec. Přesně za 4 měsíce mám narozeniny, jsem ti chtěl říct. Abys to náhodou neprošvihla.
0: To je ještě možná šance koupit ti něco v letním výprodeji.
7: To bys mohla, ale něco. Co já bych potřeboval? Žabky. Já bych potřeboval žabky.
0: Takový
7: žádný
0: jako
7: nemám.
0: Flip-flop?
7: No úplně lehonky nějaký. Aha. Malý, protože jsem zjistil, jak jsem hodně na cestách.
0: Ano.
7: A když seš pak třeba někde v kempu nebo něco, tak já strašně nerad lezu do těch sprch jako na boso.
0: No jasně.
7: Pač z toho už jsem několikrát chytil plíseň do nohy.
0: A pak, že houby nerostou. No.
7: Ach jo. Tak žabky budou.
0: Žabky budou.
3: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Dobré čtvrteční ráno, přátelé, pojďme prověřit na frekvenci 1, kdo bude chytrej.
1: Jak rádio.
0: Když jsme tady řešili před chvilkou žabky a nohy,
1: ano,
0: a ťapání a šlapání, tak mám pro tebe jednoduchou otázku. Jak dlouho by trvala cesta pěšky na měsíc, pokud by byla možná?
1: Ty fokos. Miliardu let.
0: Miliardu. Prostě nebojíš se nul, flákneš to tam.
1: No když tak, hele, když tak zpomalím, no.
0: Zpomal, máš prý vysokou rychlost.
1: Jo, jo, jo.
0: Tak jak dlouho by trvala cesta pěšky na měsíc, tušíte? Tak nám klidně dejte vědět, za chvilku si to povíme.
1: 736 300 444.

0: you come from Kanadu.
1: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1. Jak dlouho by trvala cesta na měsíc?
2: Pěšky.
1: Já jsem říkala miliardu let.
2: Mm-hmm. Miliardu, nebála se z toho teda?
1: Ne, protože víš co, jako, abych to tady jako nějak ladila na nějaký hodiny, minuty a já nevím co.
2: Tak jsi to flákla rovnou
1: tak
2: do boku.
1: Tak jsem to flákla, jako je to prostě daleko a průměrná rychlost chůze není nic moc závratného.
2: 5 kilometrů, no se tak jako obecně říká, ono to je míň většinou.
1: 4. Mm.
2: No, ale tak když budeme vycházet z té 5 kilometrové, no, která dobře. Se uvádí velmi často, tak sedíš?
1: No.
2: Sedíš, jo?
1: No.
2: Lubko, 9 let.
1: Cože?
2: 9 let. Při průměrné rychlosti chůze 5 kilometrů za hodinu, nepřetržité, teda nebudem počítat spánek a tak,
1: jasně.
2: Prostě jdeš celý den 24 hodin, tak bys tam došla zhruba za 9 let?

0: 3200 dnů přesně. 384 tisíc kilometrů.
1: No.
0: Umělá inteligence dodává...
1: Ano,
0: jo.
1: Ať to neskoušíš.
0: Ne.
1: Mě by to nepřekvapilo.
0: Ovšem s nutností spát a jíst by to trvalo podstatně déle.
1: Ano.
0: Jo, to je první moudro od AI a druhé moudro je ještě lepší.
1: Že tam nedojdeš, protože to nejde.
0: Fyzicky je to ovšem nemožné, protože mezi Zemí a Měsícem je vzduchoprázdno. Děkujeme za informaci.
1: Tam není cesta.
0: Ale 9 let mě překvapilo. Dokonce autem to bylo asi 5 měsíců, myslím.
1: A cesta by byla asi prašná, viď? Vlastně mě tak napadá.
0: To by byla rozhodně. Hezké ráno.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
4: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Do čtvrtečního rána vás probouzí Frekvence 1, pokud musíte vstávat do práce, nebaví vás to, tak jsme si tady říkali s Lubkou, že bychom mohli zavolat našim kolegům, kteří včera chřepčili na předposledním radiokempu.
1: Jo, v Podbořanech, no,
0: já myslím,
1: že to mají hrozně rádi tyhle naše ranní telefonáty, když takhle někomu telefonujeme.
0: Ani jednoduše neberou telefony, jo.
1: Prostě, to je jako jednoduchý.
0: Každopádně, včera proběhl předposlední radiokemp Frekvence 1, byl tam Petr Bende, byly to Podbořany, což je mezi Žatcem a Louny. Moc fajn místo u koupaliště, je tam spousta prostoru
1: tanečního.
0: Takže se tam vejde spousta lidí a můžete tam klidně tančit pogo, když si poodejde.
1: No a potom poslední kemp, a to je Kristýna.
0: To je příští týden.
1: Je příští týden.
0: No to si ještě probereme, hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: čtvrteční ráno a vybíráme to nejlepší z muziky, co vás čeká po sedmé třeba tým. Taky Falco. A nebo Poetika. A taky zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
3: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Má je pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
4: Pěkné ráno. Senátoři rozhodnou o novém stavebním zákoně. Závěr pracovního týdne bude deštivý s bouřkami a provoz brzdí na D7 a Pražském okruhu. Senát se chystá rozhodovat o rozsáhlé novele stavebního zákona. Ta má podle vládní koalice především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Kritici ale tvrdí, že některé změny zvýhodní developery a oslabí postavení obcí. Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková-Vildumetzová Frekvenci 1 vysvětlila, proč podle ní tyto obavy nejsou na místě.
5: Tak já jsem byla na projednávání v hospodářském výboru, kde byli právě zástupci Svazu měst a obcí, kteří sdělili, že právě většina jejich připomínek byla zapracována a že jsou rádi, že obce se stanou pořizovateli územních plánů a že to dostanou do takzvané samostatné působnosti. Tím ty samosprávy budou velmi posíleny.
4: Někteří senátoři ale mají v plánu se obrátit kvůli zákonu na ústavní soud. Závěr pracovního týdne bude deštivý. Dnes i zítra se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Do sobotního rána může místy spadnout až kolem 50 mm srážek. O víkendu se počasí přechodně uklidní. Déšť se ale může vrátit už začátkem příštího týdne. Severní Korea podle odhadu Jižní Koreje disponuje 80 až 120 jadernými hlavicemi. Podle agentury Reuters to dnes uvedl jihokorejský ministr obrany. Zároveň řekl, že KLDR podle jeho názoru projevuje zájem o nabídky amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovení dialogu. 20-letá česká tenistka Sara Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm je čeká domácí Madison Keysová.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: Kde skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude postupně od jihozápadu přibývat oblačnosti, místy v jihovýchodní polovině území čekáme četnější déšť nebo přehánky. Místy budou bouřky i silné, jak jsme říkali na začátku zpráv, a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 27 až 32 stupňů, na západě a severu území naměříme maxima kolem 25.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Provoz houstne na D7 a Pražském okruhu.
6: Kolona vozidel vás zdrží okolo 15 minut na dálnici D7. Ze Slaného na Prahu budete popojíždět mezi 5. a 1. kilometrem. A taktéž se zdržíte na Pražském okruhu. Od dálnice D1 ve směru na letiště budete z důvodu omezení popojíždět mezi 15. a 17. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: Ze zpráv je to vše. Pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou a Mírou Michálkem.
7: Jsme tu také po 7. hodině, hezké ráno.
0: Krásné ranko.
7: Právě jsem našel seznam jmen, která mají nejhezčí povahu, prý.
0: Holčičí nebo klučičí?
7: Je to mix. Mám jich tady 14.
0: Aha.
7: Chcete-li, podělím se za chvilku.
0: Chceme-li.
7: Ať víte, jestli máte nejhezčí povahu mezi jmény, nebo ne, nevím, jak přišli teda na tenhle průzkum.
0: Kolik že těch jmen je?
7: 14 jich tady mají.
0: Jo, tak podle 14. Mě to je parta kamarádů.
7: Myslíš? Řekneme si za chvilku, jo? Hezké ráno.
0: Krásné ráno.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Čtvrteční ráno, Frekvence 1 s vámi.
1: Krásné ráno. Sliboval si jména, která mají nejhezčí povahu.
0: No, objevil jsem tady takový článek nebo seznam jmén, která mají údajně nejhezčí povahu.
1: No.
0: Jo, tak sváně můžeš přihazovat, kdo budu, jestli znáš, neznáš,
1: dobře,
0: jestli
1: dobře,
0: je to pravda.
1: Pojďme.
0: Vezmeme to odzadu. 14. Richard.
1: Ale jo.
0: Zní to jako král, Richard 14. Potom Emma na 13. místě.
1: To jo, Emmy znamená malý a pak naopak...
0: Malý, no.
1: Nechci říkat starý, ale jako dámy.
0: Dobře, okay. Potom Marek.
1: To je takový jméno, který asi jako jde pořád.
0: Barbora. Je na 11. místě. Na 10. místě je Vojtěch.
1: Aha.
0: Na 9. Nikola. Na 8. Lukáš.
1: Aha.
0: Potom Kristýna, Patrik, Adéla, Martin. A teďka jdeme na 3.
1: Ano.
0: První místa, která mají údajně nejhezčí povahu, nejlepší. Na 3. místě Aneta.
1: Ano.
0: Na 2. místě Nela.
1: Ano.
0: A na 1. místě, to chce fanfáru, Eliška.
1: Eliška, Elišku známa, ta je fajn.
0: To je ta zemlejna. Ta byla milá. Tak pokud jste se našli, slyšeli, tak to máte pro lepší den. Hezké ráno. Frekvence 1.

0: Tak samozřejmě i dnes po ránu hrajeme o peníze, není jich tam málo, 32.
1: Jo, z cizího se dobře rozdává,
0: 32 tisíc mohou být vaše, telefon je taky jasnej, 257, 403 devítky, tak jdeme na to.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Teď to nejzásadnější, zjistit, kdo ty peníze chce. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1. Halo, halo, koho pak tam máme? Halo, halo, tak to vypadá, že tady na telefonu není nikdo. Zkusíme prověřit někoho dalšího. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1.
4: Ano, dobrý den, tady Lucka z Chomutova.
1: Luci, zdravíme do Chomutova a nezdržujem. Tahle věta čeká na vás.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Co myslíte?
4: Inspiraci.
1: Pojďme to prověřit.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
1: Tak, inspirace to bohužel není, ale je to 500 navíc. Vy se mějte krásně, zdravíme, hezké ráno.
4: Děkuju, na
1: tak, 32,5 tisíce, ještě jednou dneska ráno hrajeme, ještě jednou dneska ráno máte šanci.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: 8. přesný čas, jaké nás dneska čeká počasí?
1: Podle počasí na frekvenci 1.
0: Tak o tom má přehled meteoroložka Dagmar Honcová.
2: Krásné ráno už během nočních hodin v severozápadní části našeho území bouřilo a také během dnešního odpoledne očekáváme místy silné bouřky, a to zejména na jihozápadě území. Pojďme ale hezky po pořádku. Zpočátku dne bude převládat oblačno, pouze ojediněle s dešťovými přeháňkami nebo také s bouřkami. Odpoledne ale bude docházet k přibývání oblačnosti a déšť nebo bouřky už se budou vyskytovat místy. A pozor, ojediněle se bude jednat o silné bouřky, které budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 30 mm a také nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. A právě silný vítr může přinášet výrazné škody. No a co odpolední teploty? Ty budou hodně rozmanité. Na západě našeho území se zastaví do 25. Na jižní Moravě budou atakovat hranici 32 stupňů Celsia. Přičtěte si k té teplotě, kterou uvidíte na teploměru, ještě 3 až 4 stupínky, protože právě to bude naše aktuální pocitová teplota, která bude velmi výrazně navyšovaná vysokou vlhkostí vzduchu. Je to tak, i dnešní den bude opět dusný.
0: Teď už krátké zprávy má je Katka Vavřínová. Hezké ráno, ministryně financí Alena Schillerová dnes pokračuje v jednáních s ministry o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Na ministerstvu financí se postupně znovu setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem pro sport Borisem Šťastným. Zatímco ve většině Evropy tento týden vedra ustoupila, Balkán čeká jedna z nejintenzivnějších a nejdelších epizod horkého počasí letošního léta. Teploty mohou lokálně stoupat nad 40 stupňů a ruské vzdušné údery na Kyjev a jeho okolí si v noci na dnešek vyžádal nejméně 6 mrtvých, uvádějí tamní úřady. 5 lidí zahynulo přímo v hlavním městě, další člověk v širší kyjevské oblasti. Zranění utrpělo 23 lidí.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Komplikace hlásí z D8 a D35.
3: Z opatrností projíždějte na dálnici D8 na trase z Prahy do Ústí nad Labem. Na 67. kilometru došlo k požáru kamionu. Kolony se v místě ale aktuálně netvoří. A dejte si pozor na dálnici D35 ve směru na Olomouc. Na 257. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda a kolona vozidel se tvoří mezi 253. až 257. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 20 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.
4: Hezké ráno vám přejeme.
0: Krásné ráno, kdy jsi byl naposledy na Petříně?
4: Nahoře, jo?
0: Nahoře.
4: Tak to bylo tak 2 roky třeba, možná rok dokonce.
0: A na rozhledně?
4: Na rozhledně to je hodně let.
0: To je hodně let.
4: To je opravdu hodně. Tam jde Pražák, tam jde tak jednou.
0: Ne, po každý s novou láskou.
4: Na Petřín? Táhla jsi někdy holku na Petřín?
0: No, to zkusně. Svoje dvě malý jsem táhla na Petřín.
4: Tak vidíš, teď jsou velký, ale ten přístup je stejný. Jo, už tak ve třetině začne prskat. Pak jí tam vyvlečeš a teď tam nic není, jako jo.
0: Je tam ta rozhledna. Ale ona je hrozně vtipná ta rozhledna, že vlastně je jednosměrná. Tam je jednosměrka, že jo. Tam se jde nahoru.
4: Jo, ještě navíc, aspoň jsou tam hajzlíky.
0: To je pravda. To je pravda, ale proč o tom mluvíme, přátelé? Je to 135 let, co se tenhle ten pražský skvost otevřel veřejnosti.
4: Hezké ráno.
0: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: krásné čtvrteční ráno. Je tady ta chvíle, kdy vyrážíme na frekvenci 1 na výlet a vyrážíme s Tomášem. Tome, ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno přeji, tak dnes vás vezmu na opravdovou cestu do pravěku a mám namířeno do Brna, do pavilonu Antropos. Tady si budeme moci prohlédnout nejstarší dějiny osídlení Moravy a vlastně celého evropského kontinentu. Asi největším tahákem, a ten si rozhodně nenechám ujít, je 3,5 metru vysoký model mamuta v životní velikosti a měl by tam být i s mládětem. Jinak celé muzeum má mnoho expozicí a ty patří k těm nejmodernějším svého druhu v Evropě. První ze 3 částí expozic se seznámíme s původem a vývojem člověka a počátcích jeho kultury. Najdeme tady expozice Morava lovců a sběračů, také nejstarší umění Evropy a paleolitické technologie. V druhé části se pak můžeme seznámit s genetikou a vývojem člověka. Seznámíme se tady i s příběhem lidského rodu. A také se nám tady představí chování a život člověku nejbližších tvorů, tedy primátů. No a samozřejmě si nechci nechat ujít ani velkou expozici sbírku obrazů Zdeňka Buriana. Ten nám přináší jak pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka, tak i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před miliony let.

0: noční smyčce a všechno je sluncem zalitý.
1: Krásné čtvrteční ráno na frekvenci 1, Míro, dorazila zpráva od Jitky, týká se Petřína.
2: Jo, tak to jsme řešili před chvilkou,
1: To jsme řešili a ona píše, já vám něco povím, na Petřín chodím na Lachtana. A já jsem si říkala, jako jak?
2: Na jakýho Lachtana?
1: Přesně tak, na Lachtana. Tak jsem si dala Petřín, Lachtan a bacha. Na Petříně je bronzová socha Lachtana v horním jezírku zahrady Kinských. Já jsem se na něj podívala a říkám, tyjo, tuhle sochu já přece...
2: Znám,
1: ale ne z Petřína. A tak čtu dál. A mimochodem, socha existuje v několika bronzových odlitcích. Stejný Lachtan zdobí například...
2: Ano.
1: Zámecký park na Zbraslavi.
2: Jo, tak tam jsi to viděla. Jo.
1: Tam jsem ho viděla. Takže kdo tam chce, prosím tě se podívat nejenom na rozhlednu, tak na Petříně máme Lachtany.
2: Jo, já jsem to taky schytal trošku na Instači teďka, že jsem si dovolil říct, že vylezeš nahoru a nic tam není. Já jsem to jako nemyslel, že tam jako nic není. Já vím, že jsou tam krásné zahrady, hezké procházky, že tam to bludiště nějaký zrcadlo.
1: Zrcadlo bludiště je fajn, protože je to jedno z mála míst, kde se můžeš partnerce smát, když se kouká do zrcadla, protože tam je to dovolený. Jinak prosím vás...
2: I tak bych byl opatrnej. Může se stát, oni tam jsou i normální zrcadla, že se budete smát u toho normálního a to by nedopadlo dobře.
1: Takže opatrně na zrcadla.
2: No, já myslím, že tam není jako nějak extra velký množství náleven a tak, víš, jak seš zapocená, jako je tam posezení venku nějaký.
1: Ale samozřejmě vysokohorská přihláška.
2: Tak hezké ráno.
1: Dobré jitro. Frekvence 1.

0: A jedna čerstvá, v podstatě ještě horká novinka Sebastiana, Patrik Malý. To se ještě probereme tady na Frekvenci 1. Chystá pro vás zprávy taky Katka.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, krásné ráno.
3: Dobré ráno. Senátoři budou řešit stavební zákon. Desítky lidí nepřežilo noční útok na Kyjev a komplikace hlásí z D1 před Brnem. Senát se chystá rozhodovat o kontroverzní novele stavebního zákona. Vládní koalice si od ní slibuje výrazné zrychlení povolování staveb. Kritici ale varují před oslabením obcí, větším vlivem developerů nebo problémy s fungováním stavebních úřadů. Senátor Stanislav Balík z klubu ODS a STAN Frekvenci 1 řekl.
4: Vznikal bez řádného připomínkového řízení. Nemohli se k němu vyjádřit dotčené orgány. Mají s ním problém města obce, svaz města obcí, Sdružení místních samospráv a tak dál. A předkládá obrovskou změnu v architektuře státní správy, především u stavebních úřadů, které ruší a převádí na centrální podobu, to znamená, mají vypadat úplně jinak. A aniž by se zase s těmi dotčenými obcemi někdo bavil, proč a jak to tak má být.
3: Obavy ale nejsou na místě. Podle senátorky hnutí ANO Jany Mračkové Vildumetzové.
5: Podle informací, které jsme obdrželi od zástupců z Ministerstva pro místní rozvoj, tak nás opravdu ubezpečují, že ke všem stavebníkům se bude přistupovat stejně a na všechny budou platit stejné podmínky a stejná pravidla. Ať už tím stavebníkem je občan, obec, spolek nebo developer. A jde především o zjednodušení těch procesů.
3: Letošní adepti na senátory nebo jejich navrhovatelé mají dnes poslední šanci na to, aby opravili případné chyby a nepřesnosti na volebních přihláškách. O připuštění k volbám rozhodnou registrační úřady, tedy radnice v sídelních městech volebních obvodů, a to nejpozději v pátek. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský útok na Kyjev, uvedl to starosta Kličko a státní služba pro mimořádné situace. 30 lidí utrpěli zranění. Hvězdný útočník Lionel Messi přispěl fotbalistům Miami v MLS jedním gólem k remíze 2-2 na hřišti Philadelphia. Obhájci titulu i díky tomu bodovali po sérii 3 soutěžních porážek za sebou.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer postupně od jihozápadu čekáme přibývání oblačnosti, místy v jihovýchodní polovině území četnější déšť nebo přehánky. Místy budou bouřky i silné, s kroupami i silným větrem. Teploty zaměří dnes vysoko, naměříme 27 až 32 stupňů, na západě a severu území naměříme maxima kolem 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 8. hodině míříme na silnice.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 191. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 15 minut a nákladní doprava bude v této koloně po pojíždě okolo půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlačka.
3: Po zprávách se od mikrofonu na Frekvenci 1 hlásí Lubka Ponížilová a Míra Michálek.
7: Po 8. hodině Frekvence 1 s vámi. Dobré čtvrteční ráno.
0: Krásné ráno.
7: 20. srpna, světový den komárů.
0: Jo.
7: Světový den komárů.
0: A víš, proč je to právě to? Právě dneska?
7: Asi to nebude nic veselýho, předpokládám jako malárii.
0: No, přesně, přesně. V tenhle ten den poprvé se objevil v roce 1897 přenos malárie na člověka komáry. Takže právě proto se dneska slaví světový den komárů.
7: Jo, jedna z velkých depresí mých dětských let, samozřejmě komáři se ženili, až komára zabili.
0: Zabili, no.
7: To je nejhorší dětská píseň, která vůbec existuje na téhle planetě.
0: Jo, a my si to tak veselé zpíváme, že jo?
7: No právě, že my jsme z toho, až ho zabili.
0: No, a vůbec přesně, jako, no. A kapku vína neměli, a taky je to vlastně dobrý, taky je to sranda.
7: No, tak taková byla doba. Ne, jestli se to zpívá dnes, vlastně nevím. Těžko říct, ale písnička to úplně veselá nebyla.
0: No,
7: ale když jsme u těch komárů, tak já bych tady něco měl. Prozradím vám, co udělat, aby vás v noci netrápili.
0: pít pivo.
7: Za chvilku řeknu, jo? Nepředbíjej. Hezké ráno.
0: Dobře, hezké ráno.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, 20. srpen a Světový den komárů, což jsme tady zmiňovali před chvilkou. Já jsem tady napověděl, že povím, co udělat pro to, aby vás v noci neštípali.
1: Jo. Tak povídej.
0: Přátelé, musíte se odstěhovat vysoko.
1: Cože?
0: Odstěhovat vysoko, protože komáři se nejčastěji, co se týče oken, pohybují kolem, dejme tomu, třeba prvního, druhého patra.
1: Aha.
0: Takže v baráku seš vyřízená.
1: No to je pravda. A ještě ke všemu, když máme venku nádrž na vodu.
0: Jo, tam je to prostě 100%.
1: Tam je to jistota.
0: Ale umí jako docela vysoko, do 25 metrů jsou schopní se dostat tím, že třeba trošku jako lehce fouká a tak dále. Ale třeba v těch 25 metrech už počet komárů, kteří jsou v druhém patře, klesne na 10 až 30%. To je podstatně méně.
1: A máš informaci o tam, do jakého patra už nevyletěj?
0: Ideální je prej třeba 100 metrů. Což je AZ Tower v Brně.
1: V podstatě, no.
0: Zhruba tak. Takže pokud byste měli, až budou stavět někde nějaký luxusní krásný baráky.
1: Poslední patro.
0: Jak máš třeba na Pankráci.
1: Jasně.
0: Ten Manhattan, tak nahoře úplně tam byste měli být
1: už pohodě. Tam by to mohlo být na pohodu. Noho.
0: No. Ale myslím, že pokud bys měla být v takovémhle patře, bys měla na něj měla prachy, tak budeš mít i prachy
1: Moskyty
0: na člověka. Ne, prachy na člověka, který se o ty komáry postará. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.

0: Frekvence jedna s vámi. Já teda si můžu ještě držet chvilku to téma komárů.
1: Drž.
0: Jo, když jsme tady nakousli dneska Světový den komárů, pokud jste naladili teď. Tak mě překvapilo, jak jsem si tady k tomu hledal nějaký ty podrobnosti, jo, že ideální bydlet ve 30. patře, aby už na tebe nešli. Takových budov opravdu moc není u nás.
1: No jasně.
0: Ale zjistil jsem, a překvapilo mě to, že to, jak zasínáme doma, zhasní, ať nám se nenalítají komáři, že to je mýtus. A to já fakt nevěděl. Já jsem myslel, že opravdu jako vidějí světýlko, tak za ním jdu. A vůbec, že komáru mi prej světlo úplně bůřt.
1: Úplně jedno, oni spíš to teplo, jako lidský, který sáláš. To je láká.
0: To je docela dobrý, ale vědět, no. Takže já můžu si nechat svítit.
1: Jo.
0: Soused bude mít podívanou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Frekvence 1.
5: To je to nejlepší z muziky.
4: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
5: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Frekvence 1 s vámi. Já teda si můžu ještě držet chvilku to téma komárů.
1: Drž.
0: Jo, když jsme tady nakousli dneska Světový den komárů, pokud jste naladili teď. Tak mě překvapilo, jak jsem si tady k tomu hledal nějaký ty podrobnosti, jo, že ideální bydlet ve 30. patře, aby už na tebe nešli. Takových budov opravdu moc není u nás.
1: No jasně.
0: Ale zjistil jsem, a překvapilo mě to, že to, jak zasínáme doma, zhasně, ať nám se nenalítají komáři, že to je mýtus. A to já fakt nevěděl. Já jsem myslel, že opravdu jako viděj světýlko, tak za ním jdu. A vůbec, že komárům je prej světlo úplně bůřt.
1: Úplně jedno, oni spíš to teplo, jako lidský, který sáláš. To je láká.
0: To je docela dobrý, ale vědět, no. Takže já můžu si nechat svítit.
1: Jo.
0: Soused bude mít podívanou.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Tina Turner na frekvenci 1 a jedna reakce na ty komáry. Tady Míro od Davida. Já ty komáry řeším tak, že natrhám vratič obecný, šupnu ho pod postel a 100% klid v noci. Léty prověřeno. Tak díky moc za tuhle zprávu. Pojďme se teďka podívat na počasí, jaké nás čeká. Na jeho západě silné bouřky, ale dopoledne ještě většinou bez deště nebo se slabšími dešťovými přeháňkami. Odpolední maxima na západě jen do 25, na jižní Moravě až 32, ale pozor, vysoká vzdušná vlhkost, která zvýší naši pocitovou teplotu o 3 stupně. Jinak odpoledne hrozí silnější bouřky a také silný vítr v nárazech až 70 km v hodině.
1: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
0: Teď jsou tu krátké zprávy a Katka Vavřínová.
2: Pěkné ráno. V menších obcích je často problém sehnat praktického lékaře. Karlovarský kraj proto zkouší mladé mediky motivovat už během studia. Nabízí jim finanční podporu na odborné praxe přímo ve venkovských ordinacích, píší Novinky.cz. Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde měli přes 30 zásahů. Hasiči odstraňovali stromy ze silnic i železničních tratí. Severní Korea podle odhadu Jižní Koreje disponuje 80 až 120 jadernými hlavicemi. Podle agentury Reuters to dnes řekl jihokorejský ministr obrany. Zároveň dodal, že KLDR podle jeho názoru projevuje zájem o nabídky amerického prezidenta Donalda Trumpa na obnovení dialogu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Stále se zdržíte na D1.
4: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 189. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. V této koloně si také dejte pozor na 190.5. kilometru, kde došlo v levém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel s nákladním. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blatka.
0: Krásné čtvrteční ráno, už před půl hodinkou jsme tady mluvili o novince, kterou si dneska ráno na frekvenci 1 pustíme. Sebastiana Patrik Malý, rok 2005. Možná si vzpomenete na to, když tady kluci u nás byli někdy před rokem, před dvěma, tak mluvili o tom, že mají první společný song Alma. Tenkrát možná ještě sami netušili, že to nebude jeden jediný song, že u něj prostě nezůstane a že nás čekají další novinky. Před pár týdny vyšel jejich další společný single Tempo. No a teď přidávají další společný track, nostalgickou letní hitovku 2005. Prý vzpomínají na dobu, kdy žili v dokonalé kombinaci energie a nostalgie.
3: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.
6: Země zpět do roku 2005.

0: zvednout.
1: Čtvrteční ráno, to znamená na Frekvenci 1 jsme měli další radiokem předposlední. Mm. Bylo to v Podbořanech včera, kam byl za námi dorazil Petr Bende.
2: Přesně tak, taky tam byla Jana s Vojtou a před náma je ještě poslední radiokem.
1: A to prý bude velký mejdán, hodně lidí tady v rádiu říkalo, jestli tam pojede na něj konečně jakoby podívat, jo, nebo že si tam chtějí uzavřít tu sezónu a tak dále. Tam
2: to bude... je u vás doma, to je za kopcem, že?
1: Ano, to je na hranici trojzemí Česko, Polsko, Německo,
2: ano.
1: Je to Hrádek nad Nisou, respektive ještě za Hrádkem.
2: Kemp Kristýna.
1: Je to zatopený lom, je tam krásná pláž, nádherná čistá voda. Je to lom, je to trošku studenější, počítejte.
2: Což by se minulý týden docela hodilo, ale v podstatě, já si myslím, příští týden má být zase docela hezky, ne?
1: Nechme se překvapit, já si myslím, že je to jedno vlastně v tuhle chvíli. Každopádně, kdybyste za námi chtěli přijet, rádi vás tam samozřejmě uvidíme. Je to poslední kemp, Hrádek nad Nisou, krásné místo a vystupuje tam Marpo s námi, což je takový milý překvapení, možná budete koukat, že ně máme zaškatulkovanýho někde v nějakém jako repu.
2: A on tak se něco. Dal teďka tak trošku na country.
1: Je to takový popík zvláštní, no. Ale je to strašně chytlavý. Musím
2: country
1: říct,
2: pop, teda, nebo jak se tomu říká
1: vlastně? On má na hlavě ten Stetson, jo, ten klobouk
2: jo, u toho,
1: ale má strašně specifický projev Marpo.
2: Aha.
1: A fakt je to chytí hrozně za ucho. Takže rozhodně doporučuji, když ho třeba neznáte, zajděte
2: se na to podívat. Přesně tak.

0: Dobré ráno z Frekvence 1. Pojďme vyrazit na cesty, respektive pro vás máme tip, kam si můžete udělat výlet.
1: A pozor, je to tip na jedinečný večerní výlet, na jedinečný večerní zážitek. Mm-hmm.
0: Horský rezort Dolní Morava, o tom jste určitě mnoho slyšeli, protože je to tam super. Vás teďka zve na oblíbenou akci Magic Sky Night s programem pro úplně celou rodinu. Jak to bude vypadat?
1: A pozor, letos naposledy, už tuto sobotu, 22. vás čeká magicky osvětlená stezka v oblacích. Noční procházka po visutém mostě Sky Bridge 721 a pozorování nočního nebe s hvězdáři.
0: Tak, pro děti je tady připraveno mobilní planetárium a animační program Magickou stezkou ke hvězdám.
1: A přímo pod stezkou v oblacích si užijete také živou hudbu v panoramatické restauraci Skalka.
0: Tam bys mě našla.
1: Kde je? Prosím vás, neviděli jste míru?
0: Ten bude dole, tady je 100%. Tady je v podstatě taky hezky vidět, Lubko. A nenechte si ujít Magic Sky Night na Dolní Moravě, kdybyste hledali vstupenky, tak jednoduše online na webu.
1: Na www.dolnimorava.cz.
2: Frekvence. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hezké ráno přejeme, hrajeme o peníze na frekvenci 1 dvakrát za ráno. Ráno tam bylo 32, to nevyšlo.
1: Mm-hmm, takže teďka je tam kolik, Míro?
0: 32,5.
1: Správně, za 1.
0: Jsem skvělej, tak k tomu ještě telefonní číslo 257 400 39, tak volejte.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Samozřejmě i dneska musíme zjistit, kdo by ty peníze chtěl. Hezké ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1. Halo, halo. Halo, halo. Koho pak tam máme? Vypadá to, že nikoho, takže šance dostane další. Krásné ráno, tady Lubka a Míra, frekvence 1. Kdo tam?
4: Dobrý den, tady je Jiřina Vyškovsko.
1: Jiřinko, my vás zdravíme na Vyškovsko, vy to znáte, tady je ta věta.
4: Slyšeli jsme se včera.
1: Tak.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak povídejte.
4: Tak zkusím svetr.
1: Svetr, pojďme to prověřit.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
1: Tak ani dnes to bohužel nevyšlo, ale znáte to, přihodíme pětistovku, vy se mějte krásně.
4: Budeme zkoušet dál, taky se mějte pěkně.
1: Držíme palce, krásné ráno a nashledanou. A 30 000 tam máme po tomhle příhozu a hrajeme o ně dneska dopoledne.

0: Slaďák, Miloš. Ahoj, krásné ráno.
1: Tančím sám se sebou.
0: Ploužák, dojat. Měl jsi nějaký ploužák takovej, jako na který si lámal dívčí srdce?
1: Ježíš Maria, Seznam.
0: Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Seznam. Ne, byly oblíbený věci samozřejmě, jako určitě. Ale dneska, já když takhle někam přijdu, tak myslím, že mladí vůbec třeba ploužáky netancujou.
0: Taky si myslím.
1: Jako že... vůbec, ale.
0: Katko?
2: Já zrovna, jako tady hýbu hlavou směrem, že ne. A mě to hrozně mrzí, že jsem tohleto nezažila.
0: Ty ses neploužila?
2: Ne.
1: Ty blázne, na táborech, no. Vždycky mezi náma půl metru, ty natažený ruce, pak postupně se to jako a zase šel kolem nějaký vedoucí a klid, jo.
0: Klid.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Ty má pro vás Katka Vavřínová. Krásné ráno.
2: Pěkné ráno. Konec pracovního týdne bude deštivý s bouřkami. Začíná zeměživitelka, největší zemědělský veletrh a provoz houstne na D1 směrem na Ostravu. Závěr pracovního týdne bude deštivý. Dnes i zítra se objeví i silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Platí výstraha meteorologů. Více k ní řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Ve čtvrtek odpoledne, večer a v noci na pátek budou od jihozápadu postupovat přes jihovýchodní polovinu našeho území další silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny kolem 30 mm, kroupami o velikosti kolem 2 cm a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. V pátek jsou odpoledne, večer a v noci na sobotu pravděpodobné velmi silné bouřky. Konkrétní lokalizaci a intenzitu bouřek a následnou výstrahu budeme postupně upřesňovat.
2: O víkendu se počasí přechodně uklidní. Sobota a neděle budou slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích dnes se začíná největší zemědělský veletrh v Česku, Zeměživitelka. Letošní 52. ročník se zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Agrosalon zahájí v 10 hodin premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestián či hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Mimořádné množství biomasy zakalilo přehradu Les Království na Trutnovsku. Naměřené hodnoty chlorofilu jsou doslova extrémní.
6: Správci přehrady, která je nejrychleji oteplující se u nás, mluví o nebývalém náporu biomasy. Zelenou hladinu u hráze tvoří živé i odumřelé synice porostlé plísněmi. Měření pak potvrdila zcela extrémní hodnoty chlorofilu i varovné koncentrace dalších látek. Hranice je dokonce tak vysoká, že 30x přesahuje limit, který je nevhodný pro koupání. Průhlednost vody u turisticky vyhledávané hráze tak klesla na 0 cm. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily ve středu večer v souboji o třetí místo kolumbijskou trojici.
4: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer budou postupně od jihozápadu přibývat oblačnost. Místy v jihovýchodní polovině území čekáme četnější déšť nebo přehánky. Místy budou bouřky i silné, jak zaznělo na začátku zpráv, a jak to bude s teplotami. Naměříme 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území budou maxima kolem 25.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: A kde to v provozu brzdí, tak to ví Vlaďka.
7: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 189. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. V této koloně si také dejte pozor na 190.5. kilometru, kde došlo v levém jízdním pruhu k dopravní nehodě dvou osobních vozidel s nákladním. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
2: A krátce po 9. hodině už má na frekvenci jedno slovo Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno, tak nejprve Bernardům všechno nejlepší k svátku. No a jak jsme tady rozjeli ty ploužáky a tak dále, tak já bych možná vlastně už pomaličku, no jo, ono to tak je za 10 dní plus minus, je konec prázdnin. Tak by mě docela zajímalo, jestli si pamatujete, jak jste prožívali ty poslední dny, že já jsem to úplně nesnášel. Dostaneme se k tomu, že všichni už připomínají, že to končí a taky už by se směl pomalu podívat na uči. Ježíš Maria. No nic, tak pojďme to dát jako dnešní téma konec prázdnin. Ono to za chviličku je a ty ploužáky skončí. Tak hezké ráno.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Tak tady máme takový, no vlastně už nechci říct přímo téma, ale vlastně můžeme říct, že ano, a to je konec prázdnin, protože skutečně za 10 dní to je prostě pryč. Ale když byl začátek, říkám, že to bude dlouhý, to bude dlouhý, někdo nám volá, pojďme to zkusit. Hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Voláte
0: na frekvenci 1. Já vás poslouchám.
1: Já vím, už dlouho. Volám do soutěže, co řekla Petra Hřebíčková jako poslední slovo.
0: To je skvělý, ale v této hodině tato soutěž není, což mě není. Trošku mrzí. Třeba to taky přijde, tak budete muset zkoušet dál, protože mezi 9. a 10. je takzvaný
1: mezi
0: jako klid.
1: 10.
0: ne, to nemá vůbec cenu zkoušet. Mm-hmm. Ale aspoň jste si vyzkoušela, že to funguje.
1: Ano, dovolala jsem se a to mě těší.
0: Ale když už vás mám na telefonu, já tady mám dneska takový téma, který se jmenuje konec prázdnin. Jestli se vás můžu zeptat, když jste ještě chodila do školy, jestli jste měla ráda konec prázdnin, že už jste se těšila do školy a říkala jste si, já se uvidím kamarády, kluky, holky, a nebo jestli jste spíš byla smutná a říkala se, no tak už je to pryč. No,
1: tak asi jako každé dítě konec prázdnin nebyl můj oblíbený čas. Netěšila jsem se do školy. Ale to tak je prostě.
0: To je život.
1: Takhle to je.
0: To je život.
1: No, ano.
0: Tak dobře, tak já vám držím palce, ať se dovoláte příště.
1: A v kolik ta soutěž teda vůbec je, nevím jako, jo. Já jsem ráno poslechla, že se bude soutěžit a ano. Nevím.
0: Já tady mám kolegyni Lubku, která tady shodou okolností teď přeběhla a jelikož ráno oni vlastně mají soutěž o peníze, tak se jí můžeme zeptat.
2: Krásné ráno, kdo pak volá?
1: Dobrý den, tady Hana.
2: Hani, a vy chcete vědět, kdy je poslední slovo?
1: Ano.
2: Jo, tak pojďme si to, můžeme si to zapsat všichni za uši, 7.20, 8.40, 11.30 a odpoledne u Jany s Vojtou. To jsou takové orientační časy plus minus.
1: Takže 11.30.
2: Jo.
1: Dobře.
0: Tak vám držím palce. Mějte se hezky.
1: Děkuju moc, mějte se taky hezky.
0: Tak, no přátelé, zkuste napsat na 736-300-444 nebo zavolat na 257-400-999 nebo napsat na můj Instagram, po případě apka. Máme další telefon. Jak jste ten konec prázdnin vnímali? Já jsem to úplně nesnášel teda. Ale máme telefon. Hezké ráno.
3: Filip, ahoj. Tak prosím tebe, jsou to kalhotky.
0: Filipe, to je skvělý, ale co jsou kalhotky?
3: Na to poslední slovo. Já volám na to poslední slovo jako vždycky.
0: Tak to je skvělý, ale teď volala paní a já jsem jí říkal, že mezi 9. a 10. Poslední slovo není. Ale pamatuju si teda ale byl jsem překvapen, tak jsou to kalhotky, bavíme se o prázdnina. No když už jste na telefonu, tak se musím zeptat.
3: Prázdninám ty kalhotky taky patří, člověče.
0: Jo? No tak jo.
3: No, jasně.
0: Takže beru to jako asi suvenýr z prázdnin, ty kalhotky. Co?
3: No jasně, doufám, dobře. Že na mě neslyší, tak dobře. Je to v pořádku, ta jede v metru někde, no, okay. Takže to je v pohodě. Hele.
0: Filipe, to poznáte doma, až se vrátíte. Jestli to bude kvitovaný. V každém případě, mezi 10. a 11. hodinou. Tak jo, hezký den.
3: Já děkuju, ahoj.
0: Taky. No tak jsme se k ničemu nedostali. Kalhotky, fajn. No tak za chviličku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá.

0: Tak já využiju toho, že teď mám ve studiu dvě dámy, protože Lubka před chvilkou vám řekla, kdy teda je poslední slovo, i to máte úplně perfektní, profesionální, o těch, kteří se toho zúčastňují, že já jsem mezi 9. a 10. mimo a bohužel tedy vám nemůžu rozdávat peníze, někdy příště. A máme tady Kateřinu. Holky, já se chci zeptat, jestli bylo vůbec něco, na co se dá těšit 10 dní před koncem prázdnin, kromě kamarádů samozřejmě, že člověk se s nima dlouho nevidí a tak dále, ale jestli třeba něco, jako že si to člověk zpříjemňoval, že já jediný, co si pamatuju, když už teda se museli kupovat ty školní pomůcky, to už se strašilo, že to nebylo zase, že jo. Rychle si to kupte ještě v červenci, pak už to nebude, že jo, obaly a tušky a nevím co všechno. Tak jsem se těšil, že si koupím nový penál.
1: Já, že budu mít nový bačkory. Protože já už jsem o tom jednou mluvila, protože my jsme měli chalupu v Brdech a jezdili jsme do obuvy do Rožmitálu pod Třemšínem. Ano. Tam byla v nákupním středisku taková nahoře. A já nevím, jak to tenkrát bylo, ale prostě do každého obchodu jako nebo do každého regionu v Čechách a na Moravě se zavezl jiný vzor bačkor, ale všude byl prostě jenom jeden, jo.
0: To třeba jako s beruškama, jo.
1: Jo, a s beruškama byly v Plzni.
0: A ty zase nebyly po 50 km.
1: Přesně. A v Rožmitále měli jeden rok, to bylo strašně zajímavý, sametový, modrý s puntíkama. Hele, já jsem byla ten rok za hvězdu, jo, protože to v Plzni nebylo.
2: No, já jsem se nejvíc těšila na podzimní prázdniny.
0: Fakt jo. Hned přešaltovala říct, jo, tak to ještě dám a pak už jsou podzimní. Pak už jsou podzimní prázdniny. Tak jedině něco s tím nákupem, ty děti uchlácholit, no, tak jako.
1: No, a nebo teďka možná, já nevím, teď už těch možností je víc, teď už to neutáhneš jako na nový bačkorky.
0: Když se jdeš do školy, že jo, nebo ještě, tak se mění batohy, dneska se nosí hodně batohy, za nás se nosily tašky, tak to bylo takový to, že ty rodiče, hele, já ti koupíme novou tašku a ten tak aspoň něco, jako, ale vlastně jsem se vůbec, jako. A hrozně jsem si to počítal, vždycky říkám, tak ještě 6 dní. A to je dobrý, to je skoro týden. No nic, přátelé, ten život prostě utíká to. Stejně tak jako čas, protože za malou chvíli malé zprávy na Frekvenci 1.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Dobré dopoledne. Senátoři se budou zabývat novelou stavebního zákona. Podle vládní koalice má usnadnit a zrychlit povolování staveb. Podle kritiků je ale norma nepřehledná, nesrozumitelná a s nepředvídatelnými dopady. Ministryně financí Alena Schillerová dnes pokračuje v jednáních s ministry o přípravě státního rozpočtu na příští rok. Na ministerstvu financí se postupně znovu setká s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ministrem pro sport Borisem Šťastným. Na Karlovarsku omezí řidiče dvě stavby na silnicích. Dnes začíná oprava mostu na Mariánsko-Lázeňské ulici u přehrady Březová a ředitelství silnic a dálnic zahájilo tento týden i sanaci skal nedaleko Tepličky.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
6: Stále budete popojíždět na D1.
7: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 186. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět okolo hodiny. V této koloně si dejte pozor na 190.5. kilometru, kde blokuje dva jízdní pruhy dopravní nehoda dvou osobních vozidel s nákladním. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Blačka.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.

0: Fajn na frekvenci 1 a já tady mám od vás další názory. Ahoj Miloši, já se vždy nejvíc těšila, když jsem dostala nové cvičky, takzvané jarmilky. Nezapomenu dnes tu jejich vůni novoty a nějaké zvláštní gumy. To je můj největší zážitek. Alena, Aleno, to je tak skvělá zpráva. Děkuju za ní, protože já si zase pamatuju, když začínala jakoby v uvozovkách nová sezona a kluci si mohli koupit nový kopačky a to byly gumáky, že jo? A to jsem, jak se otevřela ta krabice, nevím, odkud ta guma byla, ale prostě byla velmi intenzivní a to, ta vůně, ty kopačky nový, nevydrželo to dlouho, ale přesně si to pamatuju a vlastně i nový tenisky, když jsme si kupovali, tak to byl taková událost. Tak ještě byly bílý, že jo, pak zase už velmi rychle ne, ale jako jarmilky a vůně gumy, to je úplně úžasný a báječný. Já mám tady ještě jednu, ahoj Miloši, nesnášel jsem konec prázdnin, protože moje babička byla učitelka, neustále mi připomínala, že už se to blíží a měl bych něco dělat. A mně se vůbec nic nechtělo dělat, tak jsem se neustále snažil z toho vyzout, až potom babička zakročila a začala říkat, že bychom si měli něco zopakovat. Prostě poslední dny nejsou fajn. Dobře, ale nekažme si to, máme tady váš názor.
1: Kde? Tak já jsem asi výjimka. Já jsem se vždycky do školy těšila.
0: No, takže vidíte. Každý to má jinak. Jo, pravda je, že já jsem se třeba těšil na kluky ve škole, nebo i na holky, na kámoše, samozřejmě historky, kde kdo byl a tak dále, což se poznalo i podle oblečení, kdo jak trávil dovolenou. Máme tady další telefon. Hezké ráno.
2: Ahoj, ahoj, Miloši.
0: Zdravím.
2: Ale já to vždycky nesnášel.
0: A nesnášel jsi.
2: Ale myslím, no ten konec byl vždycky hrozný, že jo. Vždycky začít. A nesnáším to i teď, když vypravuju svoje děti, že jo.
0: Takový ten první, jo,
2: a už se stávat
0: dřív, ten drill trošku, že už to začne, už taková tam, no.
2: Ale to poslední slovo, prosím tě, to no. Musí jít klobouk, určitě.
0: Dobře.
2: Když už tak už.
0: Dobře, jasně, zkouška, jo. Tak.
2: Ne, ale teď z pohledu toho rodiče je to vždycky hrozný, vždycky fakt jako ten první týden, ten bolí, člověk je zvyklý nějak stávat.
0: Je to takový ten prázdninový režim, že jo, nic se moc neřeší v klidu a teď jako se do toho dostat. Tak já si myslím, že když ta škola v uvozovkách jako to umí a ta paní učitelka, pan učitel, takže ten začátek jako není tak dramatický, že by měli jako postupně, že to není hned druhý den a hele, zítra píšeme jako diktát. Jo?
2: To my máme celkem pravidelně.
0: Pravidelně, tak to není, jako tomu rozumím.
2: Jasně. Člověk nemá to srdce těm dětem za to ani vynadat, že prostě jsme se na to vykašlali, protože polovinu těch vědomostí stejně už my ani nemáme, protože jsou to blbosti, které se člověk stejně v životě nepoužije ani, takže...
0: Hlavně to prostě odejde z hlavy, že člověk to tam moc nechce držet.
2: Jo, tak systém se skvěl.

0: Zdar Miloši, no já jsem se nakonec prázdnin potažmo začátek školního roku netěšil, protože na začátku září mám narozeniny, tak to nebylo nic moc těšení se na narozky. Tomu rozumím, to je prostě, to je nepříjemný. Ale s přibývajícím věkem jsem si to řešil min a min. Tak jo, už tomu rozumím, jo, dobře.
1: Míň a míň,
0: to je pochopitelný, pak si to člověk vysvětlí a nastaví si to podle sebe, udělá si, tak se říká hezký. Tak, máme tady další. Ahoj, nesnášela jsem ráno buzení, hola, hola, škola, volá, Zdenka Praha. Ano, takový ty, a ještě dřív to rádio, teď už je to jiný, ale dřív si pamatuju, že ty rádia, ono vlastně bylo jedno tenkrát, tak měli přesně vybraný písničky, který každý den opakovali, pamatuju si Václava Neckáře, Stávě je ráno, a to já jsem úplně z toho šílel, jako opravdu. Jo, a pak tam byly takový lehce ještě jako budovatelský, jakože vlastně všechno je bezvadný, kdy se ráno stane a tak dále. Naprosto tomu rozumím, všem vám děkuju za vaše názory. Jo, je ráno. No dobře, tak díky za prázdninový téma a my se uslyšíme už zítra, opět mezi 9. a 10. A samozřejmě, přátelé, zítra je kvízíček se Střelte Miloše, tak se na to těším a připomínám, že příští týden ve středu na poslední kempu Frekvence 1 v kempu Kristýna u Liberce nebo u Žitavy, jak se má, si ho dáme i live na místě, takže pokud byste měli cestu, tak budeme rádi, k tomu se ještě dostaneme. Hezký den s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí,
4: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít spřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
3: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Jdeme na ně, my jsme připraveni, taky Kateřina Vavřínová.
5: Pěkné dopoledne. Senátoři budou schvalovat novou podobu stavebního zákona. Prince Harry se má s rodinou vrátit do Velké Británie a komplikace hlásí D55 a D1. Horní komora parlamentu se dnes zabývá novelou stavebního zákona. Cílem je podle vládních předkladatelů zrychlit povolování staveb. Na plénu Senátu vystoupila šéfka rezortu pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
6: Vláda tímto návrhem navíc plní i své předvolební sliby, kterými je zjednodušit stavební právo, odstranit zbytečnou byrokracii, zrychlit výstavbu a vytvořit podmínky pro dostupnější bydlení i konkurenceschopnější ekonomiku. Nejde o kosmetickou úpravu, jde o změnu celého systému, který příliš dlouho přenášel svou neefektivitu na občany, obce, kraje a firmy.
5: Podle kritiků je ale norma nepřehledná a nesrozumitelná. Očekává se, že horní komora novelu zamítne. Koalice však může ve sněmovně veto přehlasovat. V Českých Budějovicích dnes začala výstava Země živitelka, která je největším agrosalonem v Česku. Už před otevřením areálu čekaly před branami stovky návštěvníků. Loňský ročník navštívilo celkem 132,5 tisíce lidí. Bylo to nejvíce za posledních 22 let. Letošní 52. ročník se ode dneška do 25. srpna zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Princ Harry a jeho manželka Meghan se podle britských médií plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpět do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Informovali o tom britský deník The Telegraph a magazín People. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt mu měl skončit v roce 2028. A více než 30 sportů si mohou návštěvníci vyzkoušet na 15. ročníku ČES Lipno Sport Festival. Akce končí 23. srpna. Tradičně se na startu ukážou i velké sportovní hvězdy. Letos dorazil například vítěz velké ceny Velké Británie silničních motocyklů Filip Salač. Z nabízených sportů je mu jednoznačně nejbližší kolo.
7: Asi kolo, zase to je, já říkám kolo, jaká motorka bez motoru, máte řidítka, máte dvě kola, takže to mě opravdu baví. Baví mě skákat, já jsem jako malé hodně skákal, baví mě pump tracky, jít zase trošičku to adrenalinu, ale na silničku občas taky, když se sejdeme, fajn parta s přáteli, tak určitě dát si stovečku, přes stovečku s dobrým oběrem je dobrý.
5: Letošní novinkou festivalu je například Lipno Hybrid Run, který se uskuteční zítra. Jedná se o kombinaci silových cvičení a běhání.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude ale postupně od jihozápadu přibývat oblačnosti. Místy v jihovýchodní polovině území čekáme četnější déšť nebo přehánky. Místy budou bouřky i silné s kroupami a silným vichrem. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, na západě a severu naměříme maxima kolem 25.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Krátce po desáté míříme na hlavní silniční tahy.
8: Aktuálně je uzavřená dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel na 32. kilometru z důvodu porouchaného nákladního vozidla a rozlité nafty na vozovce. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 184. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět okolo hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
5: Je 10 hodin, 4 minuty k tomu a startuje dopoledne na Frekvenci 1 s Robinem Sobkem.
4: Ano, je to tak. Já přeji hezké dopoledne. U nás v baráku se evidentně maká už od brzkého rána. Tady jsou rychlí jako blesk, představ si to. No jasně, no, protože sotva, co jsem se vlastně doma jako probral v posteli, tak na mě vyskočil Tomáš Řepka, jak líbá dívku. Ty se směješ, ta dívka, já i když jsem žoural a nebyl jsem úplně probraný, tak ta dívka neměla blonďaté vlasy, dokázal bych si tipnout, že ty vlasy byly hnědé. No.
5: No je fakt, že od rána to visí všude, no.
4: No, takže co na to Kačka Krystalová, to se dozvíte pravděpodobně asi v blesku, nevím.
5: Ne, oni už sdíleli reakci. Ne,
4: fakt jo? No tak pozor, ty jsi taky nějaká rychlá.
5: Já už jsem tady od rána, takže já měla čas.
4: A co jsi vypátrala? Dá se to shrnout tak nějak jako...
5: No,
4: rychle, ne?
5: Shrnout se to dá asi tak,
4: takže
5: že
4: stalo se to.
5: Stalo se to, stalo ale nic se to. Neděje.
4: Nic se neděje?
5: No,
4: ne.
5: Je to v pohodě.
4: Jasně, dobře, no tak jo, tak přátelé, všechno je prý v pohodě, tak se neděste, tolik málo z bulváru, tolik dnešní úvod na Frekvenci 1. No a co se týká muziky divoké, byl Demilová, to Justin Timberlake, tady je naprosto všechno v pohodě.
5: U nás jo.
4: Tady se to, hele, tady to je Beverly Hills 920, tady se to míchá ta muzika, nikdo to neřeší, hezký den.
5: Dobrý den.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tak tohle byli Divokej Bill, kteří zpestřili dnešní čtvrteční dopoledne s datem 20. srpna na frekvenci 1 minutu, nebo už skoro vlastně 2 po čtvrt na 11, tak ranní bulvár vlastně máme za sebou, objasnění u společné snídaně řepkových taky, prostě evidentně to byl jenom takový blikanec. No tak my pojďme dál na frekvenci 1. Co rozhodně blikanec nebyl, byl včerejší radiokemp frekvence 1. To se vám opravdu nezdálo. To byla naprostá paráda v kempu Podbořany. Pokud jste byli, tak jste určitě měli a zažili skvělou atmosféru. Zpíval Petr Bende, připomínám, a většinou končí touhletou písní a včera se to opakovalo.
1: Pojďme si dát jednu píseň, kterou se s posluchači rozloučíme. Zahraje tu úvodní melodii Michal.

0: slunce nás vítá. Mládenče vstali, koně chcou vody pít.
1: Jojo, tak to je ještě taková včerejší ochutnávka. Podbořany jsou minulostí, přátelé. My jedeme dál. Čeká nás už poslední zastávka, to v kempu Kristýna, 26. srpna. Budeme tam vyrážet tentokrát s Marpem, ten bude koncertovat mezi 19. a 20. Ale scénář se jinak nemění. Od dvou se na vás bude těšit opět Dana Knížková a Vojta Effler. No večer od 19. Marpo, ale do té doby soutěže, hodnotné ceny, letní pohora, táborak, špekáčky, kelímky, štěstí, závěrečná afterparty. Prostě tak, jak jste zvyklí, tak jak to všechno znáte. Takže nezapomeňte, je to poslední zastávka letošní Rádio Kempu Frekvence 1. Tak se za námi přejte podívat, pokud jste letos ještě nebyli.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland. Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Ten pravý relax vám přejeme z frekvence na Franky Ghostu Hollywood. Nám to rozjeli v 11:30 dopoledne. Za chviličku to bude rozjíždět třeba Pokáč, i když je takový rodinný typ. No, nás čeká taky aktuální doprava, ale rozhodně i narozeninové okénko frekvence 1. Takže nezapomeňte napsat, komu byste právě dnes ve čtvrtek 20. srpna chtěli popřát narozeninám. Jak se jmenuje? Napište, co byste mu chtěli vzkázat, podepište se a pošlete nám to na 736-300-444.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zavřená dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel na 30. kilometru na exitu Otrokovice sever z důvodu porouchaného nákladního vozidla a rozlité nafty na vozovce na 32. kilometru. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. Dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
5: V mládí jsme se

0: Savage Garden, to nejlepší z muziky. Na frekvenci 1 před námi jsou narozeniny. A vy máte přání jediný zavolat mamince Marušce. Tohle přání má konkrétně teda syn Míra. Tak já doufám, že nám to Maruška zvedne, že bude na příjmu. Ale to se dozvíme. Dejme tomu čas. Uvidíme, jestli Maruška nepeče narozeninový dort, nechystá chlebíčky, nepřipravuje oslavu. A jestli nám to vůbec zvedne. Pokud ne, tak tu SMS-ku přečteme alespoň. Třeba Maruška bude poslouchat.
1: Prosím, Hajková.
0: Paní Hajková, víte nebo tušíte, kdo vám volá nebo vůbec?
1: Nevím, mám tu něco frekvence 1.
0: Jo, tak vy nás máte normálně pod palcem. Je to tak, frekvence 1, Robin Sobek. Pokud se nepletu, tak vy jste Maruška, že jo?
1: Ano.
0: Maruško, tak poslouchejte. Je tady napsáno. Ahoj, Robine, já bych tě chtěl moc poprosit, zdali by se mohl zavolat a popřát mé mamince Marušce k dnešním krásným narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka, taky lásky. Díky za všechno, co pro mě děláš, a že mám tak skvělou maminu, se mi za všechno moc vděčný. Miluju jí a děkuji moc za všechno. Díky, syn Míra. Maruško, co vy na to? Vás to nějak vzalo. Maruško, vás to rozbilo teď, co?
1: Je to strašně moc krásný, děkuju.
0: Maruško, já vám popřeju za tým Frekvence 1 všechno nejlepší. Jen si to vychutnejte, tady tu chvilku slávy.
1: Tak to jsem nečekala.
0: To jste asi nečekala, že budete plakat před celým národem dneska, že jo, v éteru Frekvence 1. Tomu říkám překvapku. Já teda doufám, že máte radost, ale z těch
1: velikánskou radost.
0: Celá emocí. Předpokládám, že se to povedlo synkovi Mírovi.
1: To určitě.
0: Bude oslava?
1: To moc teda.
0: Jo.
1: Taková menší oslava, spíš pojedeme na výlet někam.
0: Ježiš, to je hezké, no. To si užijte.
1: Děkuji moc.
0: No.
1: Já ani nemůžu asi mluvit.
0: Jako takhle, já vám klidně ten prostor dám, jo, Maruško. Jako pokud o to stojíte a chcete něco ještě. Ne. A nebo...
1: Já jsem moc vděčná za moji rodinu, za moje děti a za všechno. A děkuju moc za všechno všem.
0: To je krásné. A ještě mi řekněte, kam jsem se vlastně dovolal.
1: Uhy, Velvary.
0: Velvary, směr... Aha.
1: Mm-hmm. Ano, směr Velvary.
0: Dobře.
1: Slaný, Kladno a takhle, ale jo. Uhy jsou vlastně kus od toho.
0: Jasně, no tak jo, tak si to užijte, jak se sluší a patří. Já myslím, že ty emoce hovoří za všechno. Pozdravujte synka Míru. Hele, dobře jste se ho vychovala, Maruško. Ví, co má dělat.
1: Já vím.
0: Když máte narozeniny.
1: Děkuju moc.
0: Tak se mějte parádně.
1: Mějte se krásně a děkuju.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A my jedeme dál na frekvenci 1. Ahoj, Robine, já prosím taky o popřání tady mojí Mařence, ale pozor, teď neplést, jo, Mařenka, to není jako ona Mařenka, v závorce Kamilovi, takže Kamil má takovou přezdívku Mařenka. A je tady vlastně s přáním a poděkováním za krásnou naši plnoletost, pozor, 18 krásných společných let, jsem šťastná, že mě má a že se mnou prozkoumává krásy světa, že to můj doživotní partner ve špatným i ve zlým, za tomu chci moc poděkovat, je to štěstí moje milovaný, díky Wendy, krásná zpráva, tak my zdravíme samozřejmě Mařenku alias Kamila. Pojďme dál, ještě jedna zpráva, ahoj, dneska má narozeniny můj tchán, můj manžel, taky můj syn, tak já jim přeju, ať jsou pořád spokojení sami se sebou a hlavně taky se mnou. Mám je ráda. PS, dědo, nezlo babičku. Honzi, miluji tě, Maty, jsi nejlepší syn na světě, mamka, snacha, manželka Petra ze Suchýho u Boskovic. Nádherné přání. Děkujeme všem, kteří jste napsali dneska, abych nezapomněl, tak co se týká těch známých osobností.

Tí slaví taky. A teď pozor. Britský zpěvák, bývalý člen skupiny Led Zeppelin, Robert Plant, ročník 1948. There's a lady who's sure all it glitters is gold and she's buying the sun. A není sám, slaví taky anglický pianista, zpěvák Jamie Cullum. A ročník 1979, přejeme všechno nejlepší a to platí pro vás ostatní, kteří jste dneska neměli čas napsat. I vám budeme hrát to nejlepší z muziky už za chvíli, tak hezké dopoledne.

0: To nejlepší z muziky je Gangsta's Paradise a taky Coolio na Frekvenci 1. My si v celou, to znamená za půl minuty, dáme další zprávy, tentokrát s Lucinkou Šmídovou, ale ještě vám tady pustím činasky. Protože ti se budou hlásit o své hudební slovo hned po zprávách a také Číren přijde. A mnohem více muziky budeme nabízet na Frekvenci 1. Hezké dopoledne.
1: Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Tak jsme připraveni na Frekvenci 1. Co vy? Co Lucinka?
4: My taky.
0: Jo?
4: My taky. Hezké dopoledne.
0: Hlavně ty, aby si byla. Hezké dopoledne.
4: Ministr školství chce vyšší platy učitelů. Zeměživitelka ovládla České Budějovice. D55 je u Otrokovic uzavřena kvůli úniku nafty z nákladního auta. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%, přičemž pro něj bude důležitý příslib, že bude v roce 2029 naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc korun. Plaga to řekl novinářům před dnešní schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou. V Českých Budějovicích odstartovala zeměživitelka, největší agrosalon v Česku. Letošní 52. ročník se ode dneška do 25. srpna zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Ministr zemědělství Martin Šebestián promluvil na úvod o klimatické změně.
5: Pro řadu zemědělců je tento rok mimořádně náročný. Kromě přetrvávajících ekonomických problémů se v mnoha regionech potýkají s dopady sucha, nedostatkem krmiva pro hospodářská zvířata a nižšími výnosy. Chceme, aby věděli, že v tom nejsou sami a že stát je připraven jim pomoci. Proto připravuje například vyplacení mimořádné evropské podpory na zmírnění dopadů zvýšení cen paliv a hnojiv.
4: Už před otevřením areálu čekali před branami stovky návštěvníků. Bouřka v Pardubickém kraji způsobila v noci na dnešek výpadky elektrické energie. Bez proudu je přes 900 domácností v regionu Pardubic, České Třebové a Ústí nad Orlicí. Větší škody jsou v Hradeckém kraji se 14 poruchami na vysokém napětí a 1700 domácností je bez elektřiny. Energetici pracují na nápravě, poruchy se snaží co nejdříve odstranit. Opět se rozbíhá kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu ve Švýcarsku by se měli představit dva čeští atleti. Necelý týden po pátém místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
1: Frekvence 1. Počasí.
4: Dneska bude skoro jasno až polojasno, odpoledne a večer bude postupně od jihozápadu přibývat oblačnosti, v jeho východní polovině území čekáme více deště. Místy budou bouřky, které můžou být i velmi silné, s kroupami a silným vichrem. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají vysoko, 27 až 32, na západě a severu území naměří kolem 25.
6: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Problémy hlásí z D55.
7: Aktuálně uzavřená dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel na 30. kilometru, exit Otrokovice sever, z důvodu porouchaného nákladního vozidla a rozlité nafty na vozovce na 32. kilometru. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Plačka.
4: To nejlepší ze zpráv jste už slyšeli, teď to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Ano, a to nejlepší z Robina Sobka, hezké dopoledne vám přejeme, 4 minuty po 11. My jsme před chvíličkou, a to se musíme přiznat, s Lucí nahlédli do výsledku poslechovosti našeho rádia a chceme vám říct, že máme radost.
4: A že děkujeme.
0: A že děkujeme, protože já jsem teda ještě neslyšel, že by nějaká pořádná děkovačka zazněla z našeho rádia, takže jsem si řekl, že bychom si tu milou povinnost mohli vzít tak nějak sami na sebe a poděkovat vám našem našim milým posluchačům za to, že jste nám věrní, že nás ladíte, že nás posloucháte a že se třeba kolikrát s námi i bavíte.
4: Je, to je hezký.
0: To je hezký, viď?
4: To je hezký, jestli se občas bavíte.
0: A ne, že teď přeladíte. Starship, taky třeba Amy McDonald, to je to nejlepší z muziky, pojďme hrát hned teď do vašich uší. Budeme posílat to nej, tak ještě jednu hezké dopoledne.
4: A příjemný poslech, Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Starship. Máme 11:15 dopoledne. Lenka Kolaříková nám tady napsala ještě opožděně tady přání k narozeninám, tak ho přečteme, aby se dostalo opravdu na všechny. Dobrý den, milé rádio. Doufám, že píšu správně. Spíš tam mělo být, doufám, že nepíšu pozdě. Lenko, dnes má narozeniny naše babička Zdeňka Borusíková. Zdeňka Borusíková. Tak chtěli bychom ji popřát. Naše milá Zdeničko, přejeme ti k narozeninám hlavně pevné zdraví, ať tě život vždycky baví, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždycky ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. Všechno nejlepší přejí manžel, dcery Jitka a Lenka s rodinami, taky vnuci Tereska, Vladimírek, Nikolka a Eliška a posílají velkou pusu moc. Děkujeme, hezký den, Lenka Kolaříková. Tak pokud babička Zdeňka Borusíková poslouchá, všechno nej. To by byla škoda, nezařadit tohle krásné narozeninové přání, tak trošku ještě poetické, že jo, do našeho vysílání. Tak, já doufám, že Zdeňka poslouchala. Za chviličku poslouchejte opravdu všichni, protože budeme hrát o 33 000 korun. To jsou, řekl bych, Kristovy peníze, ale je to velký balík peněz. A to s větou herečky Petry Hřebíčkové. Stále pokračujeme v tom stejném duchu, to znamená herečka Petra Hřebíčková prozradila, co si přivezla z dovolené v Dánsku a je zapotřebí na to přijít. Jedním jediným slovem, pokud se vám to podaří v 11:30 zde na frekvenci 1 na čísle 257 400 999, tak si odnesete 33 000 korun. Držíme palce.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Call Me Maybe a Mr. Soulback. Hrajeme to nejlepší z muziky a před námi je poslední slovo, pojďme na něj.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: 257-400-999, číslo sem k nám do rádia Frekvence 1. Kdo je na něm dneska jako první? Hezké dopoledne, kdo je tam?
3: Ludmila, dobrý den.
0: Ludmilo, dobrý den. Odkud voláte?
3: Ze Sokolovska.
0: Dobře, takže možná tímto směrem budeme posílat 33 tisíc korun, ale je zapotřebí se to vysoutěžit. Připravena na hru?
3: Připraveno.
0: To je slovo. Pojďme na to. Tady je věta Petry Hřebíčkové.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Lékořici.
0: Lékořici. Pojďme zkusit, co nám udělá slovo lékořice.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Ne, Ludmilo, zase ne. Zase to nevyšlo. Co se dá dělat? No nic, přihodíme. Vám je to jedno? Já se ptám.
3: No, tak co mám dělat, zkusím příště.
0: Já vím, díky. Ale tak já se ptám, jestli mám přihodit. Nebo necháme tam tu částku, která tam je.
3: Jo.
0: Ludmilo, mějte se krásně, nashledanou.
3: Nashle.
0: Příště se nebudu ptát a rovnou to udělám, přátelé. Jo? Nebojte, já vás neochudím o pětistovku, je tam 33 500 korun. Máme ten bank zase navýšený na půl páté odpoledne a bude se pokračovat u Vojty s Janou.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Máme skoro 6 minut po půl 12. Pojďme se podívat ještě na cesty rychle.
5: Dálnice D55 na trase z Hulína do Napajedel je na 30. kilometru na exitu Otrokovice sever opět průjezdná. Kolona vozidel se tvoří mezi 27. až 30. kilometrem, ve které se zdržíte okolo hodiny. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 180. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tak za chviličku vrazíme na výlet s kolegou Tomášem Fílou. Budeme mu volat do té doby, ale třeba ještě Prince Ital Joe Marky Mark nebo taky Ed Sheeran, hezkou zábavu.
6: I know what y'all thinking.

0: Frekvencí 1.
1: Protože tak je dneska ve čtvrtek 20. srpna v čase oběda nás pozve na nevšední místo. Kam to bude dnes, Tome, povídej, hezké poledne.
2: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes jsem vyrazil na opravdovou cestu do pravěku. Zamířil jsem totiž do Brna, do pavilonu Antropos. No a v něm jsem se seznámil s nejstaršími dějinami osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Na první pohled mě upoutal 3,5 metru vysoký model mamuta v životní velikosti, vedle kterého stojí mládě a dokonce i tehdejší lovec. Jinak celá expozice muzea patří k největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Seznámil jsem se tady s původem a vývojem člověka v počátcích jeho kultury. Objevoval jsem tady lovce a sběrače, které na území Moravy působily. Úžasné jsou tady i nejstarší nalezené umělecké výtvory. No a uchvátila mě i paleolitická technologie. To znamená tedy předměty a vychytávky, které už pravěcí lovci měli. V každém případě jsem tady ale obdivoval i třeba genetiku a vývoj člověka, která je tady krásně znázorněna na modelech lebek. A musím říct, to teda je fantastický, jak jsme se dokázali proměnit. No a nenechal jsem si ujít ani galerii obrazů Zdeňka Buriana. Toho všichni samozřejmě velmi dobře známe, protože on je autorem té originální filmové verze Cesty do pravěku. Přibližuje nám tady na 50 plátnech pohledy do života pravěkých lidí a předvěkých předchůdců člověka. Ale také tady můžeme obdivovat i rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před miliony let. V každém případě ta dnešní návštěva je úplně parádní. No a já už se zase budu těšit na tu další. My se opět uslyšíme zítra. Všem vám dnes přeji krásný zbytek dne. Tak ahoj! Nezvládám.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Fade Hill na Frekvenci 1, budou třeba i 24/7. Ale hned tu další hodinu po zprávách nám rozjede Petr Muk. A zprávy si dáme za chviličku, hezké poledne.
1: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 99,90 Tesco kuřecí prsní řízky kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 25. srpna ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: 12 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Tak pojďme na ně, připravené Lucie Šmídová.
3: Dobré poledne, na Česko se ženou další silné bouřky. Případ vraždy vůdce kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Půlhodinová kolona je na D1 u Brna a s velkým zdržením počítejte na D8. Pátek odpoledne a v noci na sobotu mohou část Čech a západ Moravy zasáhnout další silné bouřky s nárazy větru až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm. V aktualizované výstraze o tom dnes informuje Český hydrometeorologický ústav. Sever Česka zasáhly bouřky už v noci na dnešek. Další meteorologové očekávají v noci na pátek. Výstraha před nimi platí pro jihovýchod a východ Česka. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání.
4: Justice v kauze pravomocně potrestala taky další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si 12-letý trest vězení. Obě ženy se hájily tím, že je vůdce sekty ovládal a manipuloval. Ženy usmrtily 50-letého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolkl lék, který měl sklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Traktor rameny hnojícího stroje zasáhl v Přerově dva chodce. Rameno se totiž nečekaně rozložilo při rozjezdu na křižovatce. Stroj na frekventované křižovatce zároveň porazil, na několik hodin odstavil semafor. Oba chodci skončili v nemocnici. Příčinou nehody byla nepozornost řidiče, který při rozjezdu omylem ramena rozložil tlačítkem. Nový generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš se těší na novou roli a věří, že v ní zúročí zkušenosti z aktivní kariéry i z doby po jejím skončení. Jak dnes řekl novinářům, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Eliáš, který v NHL odehrál včetně playoff přes 1400 utkání za New Jersey, věří, že bude s trenéry Zdeňkem Motákem a Pavlem Grosem úspěšně spolupracovat.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dneska má být většinou jasno až polojasno. Teprve odpoledne a večer bude postupně od jeho západu přibývat oblačnosti. V jeho východní polovině území čekáme více deště, místy bouřky, které mohou být silné s kroupami a silným vichrem. No ale teploty vysoko 27 až 32, na západě a severu území kolem 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: V kolonách se zdržíte na D1 u Brna. Od Prahy je kolona na půl hodiny a popojíždět budete také na D8.
5: Na dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem se zdržíte okolo 20 minut od 10. po 15. kilometr. Zde je důvodem také práce na vozovce v pravém jízdním pruhu. A na silnici 1/7 u obchvatu Slaného očekávejte obousměrné kolony a zdržení okolo 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: Po zprávách už opět to nejlepší z muziky a Robin Sobek.
0: Ano, jak jinak, když brutální zprávy už máme za sebou, můžeme pokračovat dál teď z příjemnějšího soudku, pojďme zapomenout na snímek skalpel, prosím, a různé traktory a tak dále. No, mám tady to nejlepší z muziky, John Secara, Taylor Swift, taky Petr Munk, jak jsem sliboval, ale rozhodně vás bude bavit i Petr Jablunský. A nebo vás budeme zvát společně na poslední radiokemp Frekvence 1. Takhle nám to...
3: To je strašně, jak ty prázdniny utíkají.
0: Takhle nám to uteklo. No. Co se dá dělat? No nic, a taky bude filmový odborník, dvě ukázky z českých snímků, skalpel zařazovat nebudu, to už jsme měli. No tak, co popřát?
3: Hezké odpoledne,
0: že
3: příjemný poslech, hezký čtvrtek a tak vůbec.
0: A tak.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: John Sekára, to nejlepší z muziky. Na frekvenci jedna máme čtvrt na jednu odpoledne a před námi je filmový odborník. Pojďme se rád opět dvě nádherné ukázky z českých filmů.
1: To je to,
2: Frekvence 1.
3: Nyník se odstěhoval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: 257-499, já se ptám, kdo se k nám dovolal, koho tam máme. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den, tady Petr,
0: tak, Petře, udělej něco s tím signálem a hned na to vlítnem.
4: Signál, jo, je to v pohodě?
0: No úplně v pohodě to není, ale... Snad se uslyšíme.
4: Je to lepší?
0: Malinko, malinko, malinko. Tak, vydrž mi. Já ti pustím rovnou první ukázku, která je velmi vtipná. Takže poslouchej pozorně a pak chci vědět název, ze kterého filmu tato ukázka je.
5: Co to piješ? Pij si pivo.
6: Nechci.
5: Ale co nechci?
6: A já můžu.
5: Jak to nemůžeš?
6: Jsem přijel policajta.
0: Prostě si nedal pivo, protože předtím přijel... Policajta, ale ve kterém filmu?
4: Tentokrát si v úzkých.
0: Hmm. To česká komedie, tak trošku dramatická, dá se říct, roku 2003. Já ti napovím, že tenhle ten film natáčel Honza Hřebejk, ale to je asi tak všechno, pouštím Časomíru. Tak, to byla rychlovka. Petře, ani si nezareagoval. Vůbec tě nic nenapadlo, pravděpodobně. V tom filmu si zahrál... Nevíš, no. V tom filmu si zahrál Bolek Polívka, Eva Holubová, Jaroslav Dušek, ale v té ukázce jsme slyšeli Pavla Lišku. A Pavel Liška stvárnil tuhletu roli ve filmu Pupendo. Ve filmu Pupendo přece.
4: Přijel Bolek.
0: No.
4: Opravdu to mě dneska uniklo.
0: Ano, v tomhletom filmu přijal policajta. Nic, pojďme dál. Já doufám, že si něco podobného nezažil, Petře. Přijal si policajta nebo ne?
4: Ne, o policajta.
0: Ty na můj vkus strašně dlouho přemýšlíš, Petře. ty jsi přemýšlel, jestli si ti to někdy stalo.
4: No, ne, policajt to ne.
0: Jo. Ne, fakt ne, dobře, já ti budu věřit, protože já jsem čekal, že rychle vypálíš, třeba, že ne, ale ty jsi tak jako přemýšlel, jestli si ho někdy fakt přejel nebo nepřejel. No nic, pojďme dál, mám tady další ukázku, zní takto.
7: Proboha, Petře, co to je?
8: Tabes paralýza.
7: Tabes?
8: No, progresivní paralýza. To já bych tak řekl, nemoc lásky. Syfilis.
7: A ta ženská vzala Helenku za ruku.
0: No, tak nejdřív teda přijatý policajt, teďkom syfilis, jedeme pecky, musím říct.
4: No, včera, dneska, jo, to je děs, jo, opravdu, fakt, no, tady, na stavbě nechci se vymlouvat, ale opravdu vůbec nevím.
0: Nevíš. Opravdu nevíš. Dobře, Petře, nic se neděje, i to se může stát, tohle je československé drama z roku 1971. Je to film, který natáčel Juraj Herz, paní Janžurovou a panem Čepkem v hlavních rolích. A tohle se jmenuje Petrolejové lampy, slyšel jsi to někdy?
4: Ano, jo. Říkám, nebudu se vymlouvat, znám samozřejmě, ale ukázku jsem nepoznal.
0: Nepoznal si ukázku, nevadí, nic se neděje. Hele, já za odvahu ti budu hrát a za to, že se nepřijal nikdy policajta, to nejlepší z muziky, komu to dáme?
4: Všem spolupracovníkům na stavbě.
0: Jo, tak ať vám to utíká pěkně od ruky, měj se krásně zase někdy, ahoj!
4: Díky, zatím ahoj.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
11: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Frekvence 1.
12: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou 24/7 a Is It Love. Na frekvenci 1 máme půl jedné odpoledne. Před námi třeba Gala, Bruno Mars, taky Jeleni. Rozhodně i pozvánka na poslední letošní rádiokem frekvence 1. Ale přednost má Petr Jablonský, je zde.
1: Dobrý den, tady frekvence 1, Petr Jablonský. S kým pak mluvím?
2: Zdravím tě, Petře, to je Ondra. A já se tě chci zeptat, jestli, proč jsem tenka trošky, bych se tě rád zeptal, jestli zde nějak chystá nějakou novou pohádku nebo komedii, protože řekněme si upřímně, všechny jeho filmy, které natočil, jsou úžasné a skvělé.
1: Ano, on to je krásné, máte úžasný vkus, já vás zdravím samozřejmě, to je nádhera, takže vy byste rád nějakou pohádku nebo komedii, teda to byste radši?
2: Spíše z pohádku, tento.
1: A to tady byste třeba spojili tu pohádku s tou komedií. To je vůbec nejlepší. Co ty na to, Ondro? Pohádka, taková komediální pohádka s zajímavou pointou. Co ty na to?
2: Může být.
1: No třeba, já nevím, mě napadlo, že by třeba mohla být taková pěkná pohádka třeba o trpaslících. Kdybychom se dozvěděli, co dělá trpaslík v moři. Víš, co dělá takový trpaslík v moři?
2: Netuším.
1: Mikrovlnky. Chápeš to? No, to je ta poenta té pohádky, no. A nebo třeba o vodnících, je vodnická pohádka, kdybychom se dozvěděli, co mají třeba vodníci nejraději na manželstvích. No, co myslíš, co mají vodníci nejraději na manželstvích, no?
2: No, ježiši mají. Že
1: manželky
2: nějaký ženy vodníci, že jo?
1: Ale prosím tě, vodníci mají na manželství nejradši přece rozvody, no.
2: Jo, to je pravda.
1: No. A nebo třeba taková krásná pohádka o obrovi. Já si představuji takový obr a jmenovalo si to, co si dá obr k svačině. A jestli pak víš, co si dá takový obr k svačině?
2: Netuším.
1: No přece park s hořčicí. No, já mám, no to jsou nápady, že jo, Ondro, to je nádhera.
2: To jsou dobrý nápady.
1: Máš ještě nějaký takový námět pěkný, že bychom dali dohromady ještě něco?
2: Ale
1: nenapadá mě,
2: to bych
1: pravdu řekl zatím. Mohli bychom se třeba podívat na politickou scénu, taky krásná komedie, taky pohádky nám vypráví neustále a je to krásná komedie, tak možná bychom mohli tam přemýšlet, že bych obsadil Babiše třeba s Okamurou, to jsou nádherný.
2: Jen to ne.
1: Tak by se to mohlo jmenovat. Jen to ne. Nebo případně a je to, ale to už bych ukradl, to už tady bylo dneska, to už tady jednou bylo.
2: No, to už tady bylo, že jo.
1: Ondro, já každopádně děkuji za tvoji poštouchnutí. Mě malinko poštouchnul a já se na tou pohádkou nebo komediální pohádkou zamyslím a kdyby něco, tak tady na frekvenci 1 mezi 13 a 14 v neděli ti to sdělím, kdy bude premiéra, jo?
2: Jo.
1: Měj se krásně, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, pa.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Pokud pojedete po Pražském okruhu, očekávejte kolonu od Rozvarovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz a zdržení okolo 15 minut. A pokud pojedete po dálnici D8 ve směru na Ústí nad Labem, počítejte s 25-minutovým zdržením od Úžic po Novou Ves. Důvodem jsou práce na vozovce v pravém jízdním pruhu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: Frekvence 1.

0: pokud budete mít chuť a čas, přijďte se opravdu podívat naposledy v letošním roce, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia. O 2 hodin odpoledne se na vás opět bude těšit naše odpolední duo Jana Kníčková, Vojta Efler. Těšit se můžete, pozor, také na Miloše Pokorného a speciální kvíz Sestřel Miloše, ve kterém si můžete poměřit vědomosti přímo na místě. No a v 19 hodin rozezní Kem, zpěvák, rapper a vlastně celkově muzikant Marpo. A protože jde o poslední zastávku letošních radiokempů, tak nebude chybět ani pořádná dávka letní pohody. Soutěže o hodnotné ceny, táborák, špekáčky, kelímky štěstí. Samozřejmě jsme připravili i tentokrát závěrečnou afterparty. Máte se na co těšit. Hlavním partnerem je Košík.cz. Pokud vám dochází poctivé vyuzené špekáčky, děti už je snědly, snědly i všechnu zmrzlinu a ovoce. Potřebujete dobroty na výlet, nebo jste zapomněli třeba zásoby na pořádnou grilovačku, nepropadejte panice. Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete. Domů, na chatu, nebo třeba přímo na vaši dovolenou. Čili vyzkoušejte letní pohodu a velko výhodné nákupy z Košík.cz.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
3: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Eňa, na Frekvenci 1 taky mantra, že budou. Hledá se žena, dobrá zpráva, může chtít... A nebo si po zprávách dáme Bon Jovi. Bon Jovi a Keep the Faith. Za pár sekund další zprávy.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pojďme na zprávy, hezké odpoledne, tady Lucie Šmídová.
4: Dobré odpoledne, na benzínkách půjdou ceny zřejmě nahoru. Zakázali koupání v Plumlovské přehradě. S časem navíc počítejte na D1, u Brna a na Pražském okruhu. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji porostou ceny nafty, která může do konce měsíce zdražit o korunu za litr. Na vyšší ceny se máme připravit i v případě tankování benzínu. Předpovídají to analytici. Důvodem současného růstu je podle nich vývoj na trhu s ropou, která kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě zdražuje. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. Řekl to před schůzkou s ministryní financí o rozpočtu.
5: Věřím v to a čísla to ukazují, a pokud ten rozpočet takto bude schválen, že v roce 2027 se zase dál posuneme k té bájné hranici 130%, respektive k tomu vládnímu závazku 75 000 v roce 2029.
4: Kabinet Andreje Babiše ve svém prohlášení má slib, že by v roce 2029 měl nástupní plat učitele činit 50 000 korun. Průměrný plat by pak měl vyšplhat na úroveň 75 000. Hygienici dnes zakázali koupání v Plumlovské přehradě u Prostě. Kvalita vody se výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Loni byl zákaz koupání na přehradě vyhlášen už na začátku srpna. České reprezentantky získaly na úvod mistrovství světa juniorů v dráhové cyklistice v Belgii bronzové medaile v týmovém sprintu. Emma Benešová, Kristýna Křupalová a Emílie Jarošová porazily ve středu večer v souboji o třetí místo kolumbijskou trojici.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Odpoledne a večer bude postupně od jeho západu přibývat oblačnosti. V jeho východní polovině území čekáme více deště. Místy budou bouřky, které můžou být velmi silné s kroupami a silným vichrem. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají vysoko za 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území naměří kolem 25.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A krátce po 13. zkontrolujeme odpolední provoz.
6: Pokud pojedete po Pražském okruhu, očekávejte kolonu od Rozvarovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz a zdržení okolo 15 minut. Obousměrná nesouvislá kolona komplikuje plynulý provoz na dálnici D1 u Brna. Od Prahy se zdržíte 25 minut od 176. kilometru, od Vyškova po Brno začnete brzdit od 203. kilometru až po sjezd na Bratislavskou dálnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
4: A po zprávách opět to nejlepší z muziky, slovo už má Robin Sobek.
0: Pojďme si dát takové lehké odpolední téma.
4: Ano.
0: Schválně, co jsem vymyslel.
4: No schválně, povídej.
0: Vymyslel jsem takovou věc, kolik času trávíte na telefonu, na mobilu. Taková klasika.
4: Oni to některý ty mobily píšou.
0: Oni to píšou.
4: Čas strávený u obrazovky.
0: Jo, taková ta průměrná doba vždycky na tebe vyskočí, cinkne to, viď?
4: A se divíš potom.
0: Člověk si úplně...
4: To není možný,
0: jo, přesně.
4: Tolik hodin.
0: Člověk si úplně zhrozí. No jak to máte vy? Kolik času trávíte na telefonu a jestli byste třeba byli i schopni ho vypnout na celý Já bych řekl klidně měsíc, ale to asi ne, třeba na celý víkend.
4: Víš, co jsem zjistila, že ten telefon vlastně používáš i běžně, když si s někým povídáš, třeba u piva, no. Tak se o něčem jako vyprávíš a hele, no, to bylo tam a tam, počkej, já se podívám, kde přesně to bylo a vezmeš telefon a koukáš do toho, hledáš to.
0: Okay.
4: Víš, jako vlastně si prověřuješ ty informace, no, takže víceméně do toho kouká, ale to se počítá.
0: Ale to je takové doplnění informací.
4: Dobře,
0: já bych to
4: ale koukáš do mobilu, koukáš.
0: Je to doplnění informací. Kolik času trávíte na telefonu? Napište nám 736-300-444 a jestli byste to dali třeba celý víkend bez toho telefonu. Roxette, Luis Fonsi, taky Offenbach, pojďme hrát to nejlepší z muziky.
4: Krásné odpoledne.
0: To se počítá.
2: To nejlepší z muziky a Robin

0: To nejlepší z muziky, tohle byly Roxette na frekvenci 1, máme čtvrt na dvě odpoledne, my tady řešíme, kolik času trávíte na telefonu, na svých mobilních aparátech. Petra napsala, bohužel poměrně dost, chytrý telefon mi vlastně umožňuje řešit e-maily třeba i v MHD, takže kolikrát si díky tomu vyřídím všechno, co potřebuji, jenom než dojedu z práce domů. No, to je pravda, Roman to má ale úplně jinak. Napsal, já naštěstí nemám chytrý telefon, mám ještě úplně klasický telefon, který používám jenom, když si potřebuju někam zavolat. Jinak vlastně ne a jsem za to rád, že mě nikdo a nic neotravuje. Což vlastně opravdu chápu. Já bych ho kolikrát taky nepoužíval, ale jsou v tom obě pravdy. Pravda je, že když člověk potřebuje něco rychle vyřídit, tak se to opravdu hodí, ten chytrý telefon. A je úplně jedno, jestli voláte, nebo to řešíte přes e-maily. Na druhou stranu, čumět na všechny ty sociální sítě, Facebooky, Instagramy, kde co vyskočí, je prostě ztráta času. Jak to máte vy ostatní? Kolik času trávíte na telefonech? A byli byste schopni třeba si dát víkend bez telefonu? 736 300 444.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A raz, dva, tři, 4,21. mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybírá

0: Flashdance, jeden karaton nejlepší z muziky, máme půl druhého odpoledne, my tady řešíme, kolik času trávíte na telefonech, na svých mobilních telefonních aparátech, jak to vůbec máte třeba z telefony a tak dále, vypíšete, ale mám tady třeba i namluvenou zprávu, posluchač Martin to řekl poměrně hezky, poslouchejte.
1: Ahoj, tady Martin, s těma mobilníma telefonama, no, ono, můžeš mít samozřejmě chytrej telefon, ale nikdo nás nenutí mít v tom telefonu nainstalovaný jako nějaký sociální sítě. Takže já chytrý telefon mám, nemám tam sociální sítě a využívám telefon, když ho potřebuji. Je to dobrý sluha, ale zlý pán.
0: Přesně, dobrý sluha, zlý pán. Hezky řečeno, Martine, díky za zprávu. To je pro mě vlastně i takové auto, když nad tím teď přemýšlím před tou aktuální dopravou, která nás čeká na frekvenci 1, protože ho využívám opravdu, když musím, když můžu jet vlakem nebo čímkoliv jiným, tak raději se svezu, ať nemusím nic řešit.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Pokud pojedete po Pražském okruhu, očekávejte kolonu od Rozvarovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz a zdržení je okolo 15 minut. Obousměrná nesouvislá kolona komplikuje plynulý provoz na dálnici D1 u Brna. Od Prahy se zdržíte 25 minut od 176. kilometru, od Vyškova po Brno začnete brzdit od 203. kilometru až po sjezd na Bratislavskou dálnici. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Hrajeme to nejlepší z muziky Gigi D'Agostino. Skoro 1:45 odpoledne máme, letí to jako blázen ten čas. Myslím, že jsme probrali všechno, jak se sluší a patří. Ještě tady mám teda jednu zprávu, řešíme, jak to máte s telefony. Tak ještě Carlos napsal, ahoj, chytrý foun mám jenom kvůli foťáku a navigaci. Ano, vloudila se mi tam i nějaká ta apka na komunikaci a nakonec i na výuku jazyku. A když se mi povede telefon zapomenout v práci, tak se vlastně vůbec nic neděje. Ani když je to na víkend. Zdraví Carlos. Tam je řečeno úplně všechno. Carlos, díky za zprávu, tímto bych to vlastně dneska uzavřel. No a co nás čeká, to nejlepší z muziky docela, určitě potom další aktuální zprávy. No a odpoledne Jan a Vojta, tak jak jste zvyklí. Mějte se, smějte se, ode mne je to pro dnešek všechno, já se pro změnu budu těšit zase zítra v 10 dopoledne zde na

0: mě tam skočil Robin Cook, zahrajeme ho po 14. stejně tak jako Phila Collinse. A nebo Kateřinu Marii Tichou. No a naší odměnou budou už za malou chvíli zprávy s Luckou, počkejte si na ně.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucka Špídová, dobře naladěná.
3: Na místě, připravená.
0: A vždy připravená. Ano. Pojďme na zprávy, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zeměživitelka ovládla České Budějovice. Fotbalisté Plzně nestihli trénink na hlavním stadionu. Nehoda komplikuje provoz na D35 směrem na Olomouc. Rozpočet ministerstva vnitra bude příští rok vyšší než letos. Po jednání s ministry financí to řekl šéf úřadu Lubomír Metnar. Konkrétní částku ale nekomentoval. Dodal, že se na navýšení platu policistů a hasičů ano v tomto případě konkrétní nebyl.
4: Můžeme se o tom bavit, jak já říkám, v tom nominále, kolik každý příslušník dostane navýšeno. To jsme se shodli hned tom prvém kole, ale jak jsem říkal, do té doby, dokud to nebude schváleno, nebudu to říkat. Mohu tady garantovat navýšení finančních prostředků na platy příslušníkům policie a hasičského záchranného sboru.
3: Ministrině financí Alena Schillerová dnes pokračuje ve schůzích s ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Například rozpočet ministerstva školství v příštím roce stoupne ke 300 miliardám korun. V Českých Budějovicích odstartovala zeměživitelka, největší agrosalon v Česku. Letošní 52. ročník se ode dneška do 25. srpna zaměří na propojení moderních technologií se zemědělskou praxí. Už před otevřením areálu čekali před branami stovky návštěvníků. Hygienici na Vysočině dnes opět prodloužili zákazy koupání, které platí pro přehrady Trnávka a Sedlice na Pelhřimovsku a pro rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku. Voda v nich je nebezpečná pro zdraví lidí kvůli velkému množství sinic. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu krajské hygienické stanice. Fotbalisté Plzně si kvůli středečnímu 6-hodinovému zpoždění při odletu z Prahy do Bělehradu k úvodnímu utkání 4. předkola Evropské ligy nestihli v srbské metropoli vyzkoušet plochu hlavního stadionu. Místo toho trénovali na vedlejším hřišti. Podle kouče problémy s dopravou výkon mužstva v žádném případě neovlivní. Zápas má výkop v 8 hodin večer.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Odpoledne a večer bude postupně od jihozápadu přibývat oblačnosti. V jeho východní polovině území čekáme více deště. Místy budou bouřky, které můžou být velmi silné, s kroupami a silným vichrem. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území naměří kolem 25.
5: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Bouralo se na D35.
6: Pokud pojedete po dálnici D35 ve směru na Olomouc, pozorněte na 286. kilometru, kde se v levém jízdním pruhu vyšetřuje dopravní nehoda dodávky s nákladním vozidlem. Aktuálně místem projedete pouze s menším zdržením. Kolonu a menší zdržení okolo 20 minut očekávejte na Pražském okruhu od Rozvadovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: 4 minuty po 14. hodině startuje odpoledne dne na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
7: 14. hodina za námi, my jsme tady s vámi, vy jste tady s námi, to je dobře, s trošku použití opět po dalším radiokempu.
0: Ale tentokrát to nebylo tak daleko.
7: A je to takový příjemný použití, no, že jo?
0: Jasně, tak jako víte co, použití může být buď opotřebující, anebo nabíjející.
7: No jo.
0: A my jsme nabitě opotřebovaní.
7: Tak přátelé, my určitě zavzpomínáme na ten radiokemp, který je za námi, budeme vás zvát na ten další, to je jedno z témat, který určitě proberem. Já bych vypíchla, že dneska je takový moc pěkný den.
0: Jaký pak?
7: Národní den rádia.
0: To už je teď.
7: Dneska je Národní den rádia. Není mezinárodní.
0: Protože mezinárodní je v únoru, pokud se nemýlím.
7: No, tak ještě si ho udělali dneska 20. srpna. Národní den rádia.
0: Jako, a tady u nás, nebo je to jiný národ, který slaví rádio dnes?
7: To se tady nepíše, ale vzhledem k tomu, že to je National Radio Day, tak to asi nebude tady u nás.
0: Takže buď Británie, Amerika, nebo kdekoliv, kde se mluví anglicky. No.
7: Tak si nalaďte svoje oblíbené rádio a hlavně, ať je to frekvence jedna.
5: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, čtvrteční odpoledne. Pravda, po tom ochlazení to možná tak otravné není, ale asi jste si všimli, kor minulý týden, že začalo být hodně voz.
1: No, to je pravda.
0: My jsme dokonce byli v neděli, jsme byli na návštěvě u jedné naší známé, protože slavila narozeniny, tak jsme jí byli popřát, že ano, popovídat si. A ona říkala, buďte rádi, že můžeme sedět venku.
1: Ještě
0: v pátek jsme sem nemohli, protože se nám v podbytí ve střeše usídlili sršně. A když tady byl ten chlápek, co se oblékl do toho neprůstřelného kombiné a likvidoval je, tak říkal, že jsou malí, takže jsou čerstvě vylíhlí a že tam někde bude královna, takže teď čekáme, až vypadne. Možná na vás spadne sršní královna, jo.
1: Kousl někdy sršeň?
0: Sršeň ne, ale bavil jsem se o tom s jednou známou, která dostala od sršně žihadlo takhle vedle pusy. Jako mezi nos.
1: Takže to z toho
0: pusu.
1: Byly dvě tvoje známí hned.
0: Ne, a ona právě říkala, že to snášela mnohem líp než od vosy.
1: Fakt.
0: A oni říkají, že vosí bodnutí může být daleko nebezpečnější než to sršní, protože na vosy jsou lidi víc alergický.
1: To slyším prvně tohleto.
0: Že sršeně kámoš.
1: Jako
0: jo?
1: My jsme jako děti byli vždycky před těma sršněma hrozně varovaný, prostě okamžitě utíkejte, zavřete se někde, prostě vlezte do kanálu. A já jsem jednou přišla ke kamarádovi do koupelny, otevřu dveře.
0: No.
1: A teď jsem na něco šlápla, měla jsem pocit, že jsem šlápla jako na nevím, že tam má kus skla nebo něco. No. A ležela tam tady ta kuďaba.
0: Tady ta potvora.
1: A já jsem do rána měla prostě nohu tak velkou, že jsem musela jít bosa.
0: Protože z popelky se stala slonice.
1: Konec plátky.

0: Na Frekvenci 1 jsme nastavili takové téma, týká se stršňů a voz. Já myslím, že to je něco, co řeší všichni, protože z toho máme nějakou obavu, že jo, přeci jen, hele, to ti vlastně může krásně zkazit dovolenou, nebo blbej vejlet, nebo blbej, to jsem blbě řekla, ale každopádně vyrazíš na vejlet, koupíš si zmrzlinu, ejhle, a vosla to líže s tebou.
1: A nebo se jedeš projet na kole, jedeš přes les a přejedeš jejich hnízdo.
0: To se ti stalo?
1: To se nám stalo se školou, když jsme byli na podzim na nějakým třídenním výletě. Někdo přejel tu díru v zemi, protože oni na zimu lezou do děr, že jo? A přejel vosí hnízdo. Ještě, že sebou náš učitel měl cucavé pomerančové bombony, protože všichni, co dostali pigáro, si museli odcucat bombon a dát si to na to bodnutí. Jo.
0: Ale co to je za techniku?
1: No, nic jiného kyselého jsme u sebe neměli, jo. Ono se jako říká, že...
0: Ještě se tam dává cibule.
1: Cibule, ocet nebo citron,
0: ale s tím
1: jo.
0: Na výlet nejdeš, to je pravda.
1: Ne, tak jako víte co, jako láhev octa sebou opravdu na výlet nevozím.
0: Ale počkej, když mluvíš o těch vosách, no. Nám se jednou stalo, oni to teda byly včeličky, ale my jsme šli a blížilo se k bouřce.
1: No.
0: A procházeli jsme polem, na jedné straně byly ty včelí úly a na druhé straně byla rozkvetlá louka.
1: No.
0: A když jsme se vraceli při tom nastavení té bouřky, tak ty včeličky chtěly evidentně jako zpátky do těch úlů a my jsme jim vlezli do té trasy.
1: No a to se nemá.
0: A to se nemá, jenom, že to jsme neviděli, že jo. Takže první co, tak nevím, co mě to napadlo. Dala jsem na hlavu kapucu, tím jsem si tam samozřejmě dala pár těch včeliček, takže jsem měla popíchanou hlavu. A první co, tak hledáš rybník.
1: No pozor, ale rybník není správně.
0: Ne?
1: Já jsem čet, že když už teda jako...
0: Řeka.
1: Ne, řeka taky ne, ale křovíčko. Prej se máme schovat do křoví před útočným hmyzem.
0: A ty mi vyvracíš některé tady ty moje domněnky, jako životně vím, že prostě napíchnutí od vosy ocet a když tě píchne nebo napadne celý stádo.
1: Tak do ohrady.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku.

0: Půlové zprávy jsou před námi na frekvenci 1. Po půlových zprávách příběh.
1: Ano, bude buď pravdivý, nebo bude úplně nepravdivý, tedy smyšlený, ale to se všechno dozvíte až na konci toho příběhu, tak si to nenechte ujít.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Dobré odpoledne. U Polštátu na Přerovsku spadla 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Je to první podobná havárie větrníku v Česku. Kritický nedostatek krve ve fakultní nemocnici Ostrava trvá, přestože ministerstvo zdravotnictví minulý týden vyzvalo veřejnost k darování krve. Prvními akcemi o nadcházejícím víkendu začne v Česku každoroční festival Evropské dny židovské kultury. Festival se věnuje židovské historii, kultuře, tradicím a dědictví v Evropě.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A podíváme se na hlavní tahy.
4: Pokud pojedete po dálnici D35 ve směru na Olomouc, pozorněte na 286. kilometru, kde se v levém jízdním pruhu vyšetřuje dopravní nehoda dodávky s nákladním vozidlem. Aktuálně místem projedete pouze s menším zdržením. Kolonu a menší zdržení okolo 20 minut očekávejte na pražském okruhu od Rozvadovské spojky po exit Ořech. Důvodem je silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: Na frekvenci 1 pro vás máme naši rubriku, oblíbenou rubriku, je to o příbězích. Občas se mi jako objeví někde nějaký příběh od vás, posluchačů, že mi někdo třeba pinkne odkaz na Instagram. Dokonce mi tady jedna naše posluchačka doporučila i profil,
0: ano,
1: který nabízí informace o různých tady těch zajímavých věcech. Jakože se to zdá být úplně neuvěřitelný a skutečně se to stalo.
0: Takže ale jsou to pravdy jako?
1: Měly by to být pravdy, no. Já z toho čerpám a občas to nechám projet tady umělou inteligenci, aby mi to ověřila, jestli to tak je nebo není.
0: No mě se s umělou inteligencí, já si to taky jako často ověřuju, když najdu takovouhle nějakou historku.
1: Jenže umělá inteligence ti na konci napíše, ověř si, jestli je to pravda, že?
0: No, a ona občas jako napíše, ano, to se stalo, tak ji napíšu, a kde je zdroj, teď jsi mě nachytal, jedná se spíš o městskou legendu, jako.

0: škole. Posloucháte Frekvenci 1, dáme si příběh, který je buď pravdivý, anebo nepravdivý, to znamená pravdu či blábol.
1: Tak se těšíme, co tam hraje hlavní roli?
0: Lavička.
1: Lavička.
0: Dneska si posedíme na lavičce v jednom malém českém městě. Tam totiž, a není to dlouho, je to nějakých 7 let zpátky, postavili na náměstí obyčejnou lavičku.
1: Ano.
0: Takovou jako hezkou, prostě odpočiňte si tady. Ta lavička byla hezky umístěná, dopoledne na ní svítilo sluníčko, odpoledne byla ve stínu a byla naproti cukrárně. Takže strategická pozice, že ano. A na tu lavičku, jakmile jí tam dali, si každý den v 2:30 chodil sednout jeden starší pán. A jednou přišel, asi po 5 dnech, a pokaždé vždycky přišel v 2:30, seděl asi 40 minut a odešel. Přišel a lavička byla obsazená, tak se podíval na hodinky a jenom prý zakroutil hlavou a řekl, no tak jste hol dneska první, no. A druhý den, když přišel, tak na té lavičce prý byla cedulka, kde bylo napsáno rezervováno 13:30 až 14:10. A to tam dal prodavač z té cukrárny naproti, který se tou situací každý den bavil. Druhý den tam dokonce bylo dopsané jméno.
1: Kdo to má rezervované?
0: Ten člověk si tam dopsal svoje jméno a tu cedulku tam nechal. Jo. A lidé si se toho chytli a začali si zapisovat vlastně takovej pořadník na tu lavičku. A radnice samozřejmě se to pokusila zrušit s tím, že to je městský mobiliář a že sedět se může neomezeně dlouho a pořadník není na místě. Tak ten pořadník zmizeli, protože ty lidi už si tam udělali i sešítek. Radnice ho odstranila, novej sešítek tam visel druhý den. A dokonce, když se pan starosta chtěl na té lavičce vyfotit pro místní plátek,
1: tak neměl rezervovaný
0: místo a musel si na další den zarezervovat takzvaný slot, aby se tam mohl nechat vyfotit. A do dneška tam ten pořadník mají.
1: Podle mě jsi to krásně vymyslel, ale krásně.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
0: To jsem ti moc rád, že se ti tenhle blábol líbil.
1: Byl to blábol, víš?
0: No jasně.
1: Ty máš ty lavičky vůbec rád. Jsme seděli na lavici s nějakým dědulou, pamatuješ si?
0: No.
1: To byl nějaký tvůj příběh, taky byl smyšlený.
0: No, ale já to mám rád, prostě. Já se totiž vidím za nějakých třeba 30 let, jak sedím na té lavičce v parku.
1: Tak si to tam už rezervuju.
0: Budu tam mít to rezervované místo.
1: A budeš na tom vydělávat. Hello.

0: Frekvence 1 nabídne výlet a to v podání našeho kolegy, který po České republice jezdí rád, jezdí s nadšením
1: a dobře.
0: A dobře, hlavně on řídí, protože vzhledem k tomu, že furt sedí v autě, taky řídí dobře. No a kam nás dneska vezme, to nás určitě zajímá v tuhle chvíli.
1: Tak Tomáši, kde se dneska nacházíš?
2: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto. Tak dneska vás vezmu na originální cestu do pravěku. Zajel jsem totiž do Brna, do pavilonu Antropos a tady se právě můžeme seznámit s nejstaršími dějinami osídlení Moravy a vlastně celého evropského kontinentu. Na první pohled mě upoutal 3,5 metru vysoký model mamuta v životní velikosti, vedle kterého stálo mládě, ale i pravěký lovec. Jinak celá expozice muzea patří k těm největším a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Seznámil jsem se tady i s původem a vývojem člověka a počátky jeho kultury. Nalezneme tady krásná dioramata, ukázky tedy toho, jak to vlastně na té pravěké Moravě

60 reprezentativních olejích, tak můžeme vidět pravěké lidi a předvěké předchůdce člověka, ale i známé rekonstrukce dávno vymřelých zvířat z dob před miliony let. Ten dnešní výlet fakt stojí za to a dají se tady strávit úplně v pohodě 2-3 hodinky. Je to fakt paráda. K vidění je tady toho hodně a já už se těším na další výlet. V každém případě dnes vám přeji krásný zbytek dne a my se opět uslyšíme zítra. Tak ahoj!

0: To nejlepší z muziky pro vás máme na frekvenci 1 samozřejmě i v té následující hodině, takže mezi 15. a 16. zahrajeme co?
1: Třeba Pink. Taky bude Číren. Nebo Robbie Williams. Ale teď...
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má slovo Lucka Šmídová. Lucko, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. U Podštátu spadla větrná elektrárna. Na benzínkách půjdou ceny zřejmě nahoru. A popojíždět budete na D1 u Brna a na Pražském okruhu. U Podštátu na Přerovsku dnes spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Na místě zasahují hasiči. Okolnosti nehody vyšetřuje policie. Byla to jedna z nejstarších větrných elektráren v Česku. Její stáří se pohybovalo mezi 25 až 30 lety. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii je to první pád větrníku v České republice. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji porostou ceny nafty, která může do konce měsíce zdražit o korunu za litr. Na vyšší ceny se máme připravit i v případě tankování benzínu. Předpovídají to analytici. Důvodem současného růstu je podle nich vývoj na trhu s ropou, která kvůli nestabilní situaci na Blízkém východě zdražuje. Německo zasáhlo včera večer tornádo. Informuje o tom meteorologická služba. Poničilo asi 60 domů.
4: Meteorologové teprve analyzují, jak silné tornádo nad Hesenskem vlastně bylo. Hasiči informovali, že na některých domech vychr pouze strhl tašky, na jiných jsou zničené celé střechy. Tornádo zasáhlo i městečko Fürstenwalde, ležící východně od Berlína. Ve Waldorfu ve spolkové zemi Porýní Falc vyvrácený strom zasáhl přístřešek. V něm se před bouří schovaly dvě ženy, které šly na procházku. Jedna z nich zemřela. Druhou záchranáři odvezli do nemocnice. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Nový generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš se těší na novou roli a věří, že v ní zúročí zkušenosti z aktivní kariéry i z doby po jejím skončením. Jak dnes řekl novinářům, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru Eliáš, který v NHL odehrál včetně playoff přes 1400 utkání za New Jersey, věří, že bude s trenéry Zdeňkem Motákem a Pavlem Grosem úspěšně spolupracovat.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Večer bude postupně od jihozápadu přibývat oblačnosti. V jihovýchodní polovině území čekáme více deště. Místy budou bouřky, které můžou být silné s kroupami a silným vichrem. Nejvyšší odpolední teploty stoupají na 27 až 32 stupňů. Na západě a severu území měří kolem 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D1 a na Pražském okruhu.
5: Pokud pojedete po Pražském okruhu, očekávejte zdržení okolo 15 minut od Rozvarovské spojky po exit Ořech. Důvodem je hustý provoz. Nesouvislá kolona nám také komplikuje plynulý provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy. 25 minut v levém jízdním pruhu se zdrží osobní vozidla od Domašova. Nákladní vozidla musí počítat s dvojnásobným zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: Po zprávách pokračuje odpolední vysílání Frekvence 1 s Janou Knížkovou, Vojtou Echlerem.
1: Frekvence 1 ve čtvrtek 20. srpna. Dneska má narozeniny přítelkyně mého nejvíc nejlepšího kamaráda
3: Radka.
1: Lucka. Ne Radka, Lucka.
3: Ale Radek je ten
1: přítel. To už si pamatuju. Tak Lucka má dneska narozeniny a taky má dneska narozeniny moje někdejší.
3: Počkej, Lucky je... Jo, narozeniny. Lucie noci upije, to
1: ne,
3: je jindy.
1: Ne, to je jindy. Sorry. To je jindy. A to už má za sebou letos, ale... Ale...
3: Nemá, ne, to je v prosinci. No,
1: noci upije, ale dne nepřidá.
3: Ale Lucie je v prosinci.
1: Jo.
3: 13. prosince. No jistě.
1: Tak proč se říká, že noci upije? Jakože zkrátí noc?
3: Lucie, svátek, řeknu ti to přesně, má v neděli, pro tento rok je to neděle, 13. prosince.
1: No vidíš, já mám pocit, že už jsme jí letos přáli, no to je vedlejší, no.
3: Tak ono to, pádně... přesně, jako, jak stárneš, tak tím najednou ty intervaly mezi těma svátkama přijdou strašně krátký, jo. No.
1: A taky má dneska narozeniny moje někdejší šéfová z divadla, paní Hana Gregorová.
3: Aha.
1: A paní Hana Gregorová se stala, nevím, jestli to třeba někdo vídáte na sociálních sítích, se stala food influencer.
3: Yeah.
1: Ona točí recepty, jak vaří, jak peče a do toho s gustem jí vlastním komentuje hejtry, který jí píšou pod příspěvky. A to je občas tak strašně vtipný.
0: Já kdybych měla vařit, tak taky dělám takovouhle práci. Mně přijde, že to přitáhne ty obličeje.
1: No, jako. Ale teď si představ, že ona, tak, teď si to mesko proměcháme, že teď to jako patlátka. Jo, a tady ten pán mi napsal, že ten můj zlatokop, jak ho nazval, je jezdec na mumii.
0: Tak teď se vám daří a všechno nejlepší.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: posloucháte Radio Frekvence 1. Pojďme, přátelé, proplácet účtenku.
1: Komu a kam dneska zavoláme?
0: Dneska voláme do Krnova a voláme Bohdaně.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Bohdana.
1: Tak Krnov ještě k tomu všemu.
0: Aha, tady jako k tomu, k té účtence je takový moc hezký průvodní psaní.
1: Tak schválně.
0: Myslím, že Bohdana bude velice vtipná žena.
1: No tak to jsem zvědavý, doufám, že nám to Bohdanka vezme. Ježiš, Bohdanka.
0: Dobrý den. Haló.
1: Slyšíme se?
4: Prosím.
0: Dobrý den, Bohdano, které rádio platí za vás?
4: Frekvenci 1.
1: No jistě.
0: Je to tak, je to tak. Máme v ruce tady vaši účtenku. K tomuto zrovna tady hodnotím vaše průvodní psaní. Jak jste popisovala váš výlet na Konopiště, tak nám to odvyprávějte.
4: No, my jsme byli na dovolené a odjeli jsme asi 3 nebo 4 tyhle a zámky teda. Takže to byla dovolená plná, v tom vedru teda, ale bylo plné
0: kultura. No.
4: To Konopiště jsme navštívili dvakrát, jednou bylo pondělí zavřeno, takže jsme se tam museli ve středu vrátit znova, na večerní prohlídku.
0: No, ale bylo zavřeno a když už teda bylo zavřeno, tak jste si řekli, že si tam dáte do nosa kokosa, že jo?
4: Tak, tam je nádherná zámecká restaurace.
1: A tam dole, že jo, u toho rybníka.
4: No.
1: A tam, ano, tam strašně dobře vařej. Že jo?
4: A tam to bylo fakt dobré.
1: No.
0: Jako takhle, no, dobrý to bylo, ale bylo to teda taky dost mastný. Ale i když vlastně nevím, to je na pováženou. Každopádně třeba jelení steak 520. Nebo pstruh na másle skoro 300.
1: No a co?
0: Jestli to bylo dobrý.
1: Ale byla to dovolená, jo.
4: Byla to dovolená, ale bylo to dost, jako mezi náma.
1: No a kolik teda dohromady to bylo?
0: Pamatujete si tu částku?
4: Já si myslím, že tak je
0: 1169 korun za oběd pro dva.
1: A víte co? My vám ty peníze pošleme.
0: My vám je vrátíme.
4: Tak to skvělý, děkuji moc.
0: Můžete užít zase nějakou dobrotu někde. No a
4: to vám bude.
0: Moc gratulujeme, užívejte zbytek léta.
4: Děkujeme moc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: A děkuju.

0: Posloucháte Frekvenci 1. O čem si dneska budeme povídat?
1: Dneska si budeme pomáhat. Já vždycky po tom radiokempu ztrácím jako kontrolu nad tím, co říkám. Někdy docela blbý. Jakože chci říct dobrý den a místo toho řeknu prostě ti to všichni.
0: Ne. Stane se, že se člověk uřekne, no.
1: Chci se věnovat tomu, že dneska 20. srpna je den komáru. Je to světový den komáru.
0: To je ale ošklivý den.
1: Hele, komáři, to je vůbec téma. Já jsem měla na základce spolužačku, možná jsem ti to už vyprávěla. No. A ona prostě hrozně ráda experimentovala s komárama.
0: No.
1: A dělala to, že nám prostě všem ve třídě ukazovala takovou věc na nějakým školním výletě, že ona si toho komára nechala jako nabodnout do ruky.
0: Mm-hmm.
1: A v místě, kde byl nabodnutý, tak to zmáčkla. Tím mu vlastně do sosáčku poslala jako strašný příval té krve.
0: A on puknul.
1: Ježišmarja. A bylo to jako její nejoblíbenější děno.
0: To musím říct sousedovi, protože pokud na Praze Východ bude žít jeden jediný komár, tak našeho souseda najde.
1: Je to pravda, víš?
0: On je opravdu magnet na komáry.
1: Je to strašně zajímavý. No. Na někoho to nejde, tahle tahavě. No. Nejde na ně třeba klíště, nejde na ně, já nevím, vosa, že jo.
0: No, musím to zaklepat, to jsem já.
1: Na koho nejde
0: takhle,
1: klíště?
0: Takhle, po mě jdou vosy. Mě milujou. Mm. Od té doby, co jsme měli ten intimní poměr na skalce u Chebu. Jsem tady vyprávěl nedávno, jak mi vlítla pod trenky.
1: Jo.
0: Stal jsem se přes noc miláčkem dámského osazenstva.
1: No dobrý, pojďme od tvých trenek zpátky k těm komárům. Já si myslím, že boj s komáry řeší každej, tak si o tom pojďme povídat, jaký máte zaručený tip na komára?
0: No, tak to jsem hodně zvědavý.
1: No, jako těch typů je strašně moc. Já jsem tady narazila na takový jako hodně odborný článek, co nám doporučují odborníci, jak to udělat, protože komáři ti můžou zkazit dovolenou, že jo?
0: Komáři vám můžou zkazit celý léto.
1: Že komáři se ženili, že jo?
0: Tak pište Instagram, Jana Knížková, Vojta Effler, Frekvence 1.
1: Můžete psát na číslo 736 300 444.
0: Případně namluvit hlasovou zprávu bez bzučení, prosíme, do aplikace Frekvence 1.
1: A nebo taky na Facebook Rádia Frekvence 1.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: na zoubech počasí. To je taky věc samozřejmě, kterou řešíme celý to léto. Zajímá nás, jestli to bude na dlouhé nebo krátké nohavice.
1: Tak se na to počkejte, Dagmar Honcová připravená a pokud ne, tak vám to řekneme my.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
0: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Pád větrné elektrárny u Podštátu mohlo podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna měla zaseklé lopatky turbíny. Byla kvůli tomu mimo provoz. Dvě noci nebude průjezdná nejvíce frekventovaná česká dálnice D1 mezi Brnem a Prahou. Technici budou zpátku 21. srpna na sobotu a pak ještě ze soboty na neděli provádět zátěžové zkoušky rekonstruovaného mostu Šmejkalka na 24. kilometru. V Bolívii tento měsíc uzavřeli první sňatek dvě osoby téhož pohlaví. Jde o dvě ženy, které toho dosáhly díky rozhodnutí soudu.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
0: A podíváme se na odpolední provoz.
5: Pokud pojedete po Pražském okruhu, očekávejte zdržení okolo 15 minut od Rozvarovské spojky po exit Ořech. Důvodem je hustý provoz. A práce na vozovce v pravém jízdním pruhu nám komplikují plynulý průjezd po dálnici D8 ve směru do Prahy mezi 15. až 10. kilometrem. Očekávejte zdržení okolo 25 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na pátek. V pátek si držte doslova a do písmene klobouky, očekáváme totiž velmi silné bouřky, které budou doprovázené nárazy větru o rychlosti až 90 km za hodinu. Očekáváme tak výrazné škody. V bouřkách spadne kolem 40 litrů na metr čtvereční, budeme mít zalito, nicméně na průtocích řekách se ani tyto srážky ještě projevovat nebudou. Nejvyšší odpolední teploty se v pátek zastaví od 22 do 27 stupňů Celsia a zatímco zpočátku nebude oblačno, tak odpoledne bude velmi výrazně docházet k přibývání oblačnosti s deštěm, s přehánkami a také s bouřkami. A pozor, bouřky a srážkové pásmo očekáváme i během noci z pátečního dne na sobotu.
1: Posloucháte Frekvenci 1, bavíme se s vámi dneska o komárech, respektive jaký máte zaručený způsob, jak zajistit, aby vás komáři neobtěžovali.
0: No, protože obtěžování komáry, já si pamatuju, že jsme normálně jednou, jako dítě mám takový záblesk, že jsme jeli s naším Varburkem do Maďarska nebo do Jugoslávy.
1: A do Varťasu přece komár nemohl vlítnout, Varťas hrozně smrděl.
0: No, ale my jsme vždycky někde zastavili a přespali jsme tam. Naši leželi venku a my jako děti jsme spali v tom Varburku vevnitř. Aha. A já si pamatuju, že jsme přijeli na nějaký místo, otevřeli jsme ty dveře od toho auta a najednou se tam objevilo roj těch komárů. Yeah. A byli všude v tom autě. Nemohl si, my jsme si je i odvezli, že jo, prostě se jako vylezli s tím, že to bude dobrý to nebylo, takže jsme zase pozavírali ty dveře a všude v tom autě byly ty komáři, to bylo šílené.
1: A jak jste proti ním bojovali?
0: No, to já už si právě nepamatuju. To je nějaký ten for, ne?
1: Hlava, ramena, kolena, palce.
0: Mami, mě mají hrozně lidi rádi, oni mi furt tleskají.

0: Posloucháte Radio Frekvence 1. Pojďme se od komárů dostat ještě na chviličku k jinému tématu, k něčemu, ano. Co je pro život důležité a zajímavé.
1: Ano, no důležité, zajímavé.
0: Ani jedno z toho. No.
1: Letní rozchody milenců. Já jsem četl takovou zajímavou statistiku, že přes léto nejčastěji krachují, řekněme, mimo manželské nebo mimo partnerské vztahy. Že model, dejme tomu rodina, chlap, ženská, dvě děti, chlap si najde milenku, přes rok jim to funguje, ale v létě se rozejdou.
0: Jasně.
1: A ten důvod je jasný, protože podle odborníků, oni to vyzkoumávali, že jo, takže největší procento rozchodů těchto bočních vztahů je díky tomu, že vlastně přes rok, jak si lidi furt chodí do práce a mají jasný rytmus, tak mají jasný rytmus i těch schůzek mimo. Najednou ale přijde léto, dovolený, a ten chlap, nebo ta ženská, to je úplně jedno, logicky chce víc času, nebo musí víc času trávit s rodinou.
0: Jasně.
1: A tím pádem nemá čas na milenku nebo na milence.
0: Jasně, no. Je to logický.
1: Tu to přestane bavit, jo, nebo jeho to přestane bavit. Řeknu, tak víš co? Tak si jeď!
0: No, a proto se tomu říká letní lásky, že jo?
1: Jako. No právě, že tohle láska končí, tohle jsou mimoletní lásky.
0: No tak proto se tomu říká prostě letní lásky, no.
1: Ne, to potom nastupuje ta letní láska, rozumíte? Milenka se s váma v červnu rozejde, protože vy pojedete zase s rodinou na dovolenou. Co vám zbývá jinýho, než si na tý dovolení najít nějakou...
0: Milenku.
1: No.
0: Tak přece zase tam nebudete nudit, jo? Jako ne, že bychom to schvalovali, prosím vás.
1: Ne, prosím vás, nevěra je něco tak odporného.
0: Ne, opravdu, jako, to je hřích nad hříchy.
1: Jasně.
0: To se vám vrátí, ani nevíte jak.
1: No hlavně, jako, pořád, jako, přemýšlet nad tím, aby se člověk nepotkec.
0: Ty s tím máš nějakou zkušenost, koukal.
1: Ne, to já ne, ale má
0: ale kamarád Radek.
1: Má někdejší protějšek.
0: Fakt? A jo, jak tě oslovila?
1: No to nejde o to, jak mě oslovila, ale má si zavírat maily na společném počítači, víš co?
0: Ty lezeš do mailu?
1: Ne, tak člověk odemkne počítač a tam je otevřený e-mail a tam byl přímo mail.
0: Jako ahoj miláčku, tak jsi říkal, někdo mi píše.
1: Ne, no a ono to bylo, že ona to psala někomu jiné, no to je jedno.
0: To mě mrzí, no, tohle zkušenost bolí.
1: Mě už
0: ale
1: to nemrzí.
0: Co tě nezabije, to tě posílí.
1: Já mu to přeju.

0: je tady v tom článku.
1: Vlastně, když levandule se jako začnou rojit komáři, a ono to není celý léto, ono to většinou bývá, když začínají být takový ty vlhký, teplý večery na začátku léta a potom na konci léta, že se hodně jako rojí.
0: A vzhledem k tomu, že dneska je jako světový den komárů, tak to musí být s tím 20. srpnem nějak spojený, ne?
1: No, prostě dneska je zakázáno vraždit komáry. No,
0: ten někde je nacucát.
1: Ať si pošmáknou.
0: Ale máš pravdu, že levandule je jedna z věcí, který se tady píše, protože když nechcete používat vyloženě repelent, ne každý to jako snáší, že za prvý to strašně smrdí a za druhý to prostě občas kouše na té kůži, tak se používá eukalyptový olej třeba. Když to teda taky trošku smrdí.
1: Ne. Eukalyptový olej, mě to třeba docela voní. Jako
0: jo, mě to teda taky voní, ale dokážu si představit, že ne každému to bude vonět. No.
1: To asi ne.
0: A tady jako v tom článku, který mi přijde teda úplně ultra vtipnej, se třeba píše, jo. Pokud bojujete s komáry, pořiďte si sítě do oken, takzvané moskytiéry.
1: A nebo si dá takový ty, ono to vypadá jako nebesa, ale jsou to v podstatě jako moskytiéry kolem postele.
0: No mě to vždycky připomíná nějaký jako, nějakou místnost v bordelu.
1: No já mám pocit, že jsem ve vězení, jako když, protože vím, že třeba jako když jdete někam na dovolenou.
0: Tak to je nějaký ostřejší bordel.
1: jo, nebesa. Ne, vy strčíte nohu, dostanete důdkou.
0: To tam jdeš, ale pro tu důdku.
1: No, nebo vás polejou voskem.
0: Ale já bych tohle vnímala taky jako další tip. Pořiďte si nebesa.
1: A dokonce tady píše Zdeněk, že přes léto má od manželky dovoleno kouřit v bytě. No. Že ten kouř jako je odradí, no.
0: Asi jo, ale...
1: smrdí vám celý barák, ale nemáte jediný pupínek.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
3: Mám tě rád, i když děláme chybí. Život s tobou se mi vážně líbí.
4: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jenny o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít zpřízněnou ruši i bukovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.

0: Máme pro vás na frekvenci jedna další skvělou muziku. Chystáme ji do té následující hodiny mezi 16. a 17.
1: A máme pro vás třeba Sia. Taky bude Avicii. A nebo Anaka.
2: Já už to začínám chápat.
1: A samozřejmě zprávy.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Je tu nové číslo magazínu Cosmopolitan a skvělý kosmetický dárek. Pleťové sérum. K-pop star Jennie o kariéře a o tom, proč už se nesnaží být dokonalá za každou cenu. Rušíme pesimismus. Víme, kde najít spřízněnou ruši i pokovat last minute dovolenou pro sebe a pejska. Magazín Cosmopolitan a kosmetický dárek právě v prodeji.
7: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Samozřejmě pro nás má Lucka Šmídová. Hezké odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Na Česko se ženou další silné bouřky. Vítr schodil větrnou elektrárnu. Nehoda komplikuje provoz na D1 z Prahy do Brna. Závěr pracovního týdne bude deštivý se silnými bouřkami. Do Česka mají dorazit i 2 centimetrové kroupy a silný vichr. Výstrahu na dnešek okomentoval Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
9: Ve čtvrtek 20. srpna budou postupovat z Dolního Rakouska k severovýchodu na naše území silné bouřky a lokálně zasáhnou později odpoledne a večer jihovýchod a východ Česka. Očekáváme v nich přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, čili 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm.
8: Silné bouřky hrozí v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Zasáhnout mohou část Čech a západ Moravy. Hromy a blesky má doprovázet vítr o síle až 90 km za hodinu. Napršet může až 70 mm. U podštátu na Přerovsku dopoledne spadla na pole zhruba 30 metrů vysoká větrná elektrárna. Nikdo nebyl zraněn. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Hygienici dnes zakázali koupání v Plumlovské přehradě u Prostějova. Kvalita její vody se výrazně zhoršila a lidem hrozí akutní zdravotní potíže. Loni byl zákaz koupání na přehradě vyhlášen už na začátku srpna. Opět se rozbíhá kolotoč atletické diamantové ligy. V pátečním hlavním programu ve Švýcarsku by se měli představit 2 čeští atleti. Necelý týden po 5. místě na mistrovství Evropy je přihlášený oštěpař Jakub Vadlejch. Seznámení s atmosférou elitního seriálu čeká juniorského mistra světa v běhu na 400 metrů překážek Michala Radu.
7: Frekvence 1.
6: Počasí.
8: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť. A jak už jsme říkali, místy bouřky, které mohou být až velmi silné. Nejvyšší zítřejší teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů.
6: Frekvence 1.
7: Doprava.
8: A bouralo se na D1.
10: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru do Brna. Na 44. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozidel v levém jízdním pruhu. Nesouvislá kolona také komplikuje plynulý provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy, kde budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 25 minut od Domašova. A pokud pojedete po dálnici D8 na trase Ústí nad Labem Praha, počítejte s půlhodinovým zdržením mezi 15. až 10. kilometrem, kde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
0: 16. hodina je za námi a vy posloucháte Radio Frekvence 1. V téhle hodině bude stěžejní radiokem, který je před námi. Je tady takovej jako poznatek, který mě teda strašně rozesmutňuje.
1: Nebo dělá
0: smutnou, no. Je to no. Poslední radiokemp.
1: Poslední výlet za cizí peníze.
0: Last radiokemp.
1: No.
0: Takhle ty to vnímáš. No a...
1: Ne, ale mohli bychom napspívat písně jako Last Radio Camp, I Give You My Heart.
0: Last Radio Camp, I Give You My Heart. No, hele, bude poslední, ale já myslím, že ty, co se o to starají a mají kolem toho spoustu práce, že to
1: se
0: možná
1: těší,
0: trošku,
1: že to skončí.
0: Že to trošku ocení.
1: Těm konečně začnou prázdniny teďko na 10 měsíců.
0: My tam přijedeme jak princové, že jo, prostě no. Nás tam posadím, se tam odříkáme, oni nás tam obskakujou, jedeme domů, potom nemáme s tím žádnou starost, ale věřím, že lidi, kteří to zajišťují, tak jako ty to ocení, no.
1: Ne, každopádně je to takový jako hezký čas strávený na těch kempech. Jedna kvůli tomu, že se vidíme osobně s vámi, s posluchačkami, no, posluchači, pravda. Také proto, že vlastně mimo to studio tady v Praze má to rádio trošičku jinou atmosféru a je to vlastně hrozně osvěžující. Je tam ten živý koncert.
0: Jo. Jo, ten koncert je skvělej.
1: No jsou tam ty buřty.
0: Jsou tam, no a ty jsou nejvíce. No, ty mají 90% masa.
1: Ano, ano.
0: Možná jsem si zapřehal.
1: A ten zbytek je ten bošťour, na kterým jsou napíchnutý.
7: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Posloucháte Frekvenci 1 ve čtvrtek odpoledne.
1: Hele, blíží se nám září. Teď nedávno přišla taková zásadní otázka od mýho kluka, protože my vždycky v září, nebo tak nějak, jako když už se začínají ty dny zkracovat, koukáme rádi na nový seriály.
0: No,
1: a říká, hele, nebude teď pokračování něčeho, co jsme měli rádi? Jako nějakých seriálů? Nějaký série?
0: Já vím, co bude.
1: No.
0: Ale to nevím, jestli je váš šálek. Bude 13. série American Horror Story.
1: Jo, to ne. To není česká produkce. My máme rádi.
0: Jo, vy máte český... rádi českou produkci?
1: Máme, no, tak, máme.
0: Jo, počkej, určitě začínají nějaký nový seriály.
1: Hele, ale Extraktoři 2.
0: No, ty už jsou od léta na OnePlay.
1: No,
0: že
1: jo.
0: To tam jako postupně sázejí.
1: Počkej, oni už tam jsou, jo.
0: No, postupně tam sázejí. No.
1: Myslím,
0: že tam je snad první nebo druhý díl už dokonce.
1: Fakt,
0: ale
1: jo.
0: Já si chci počkat, až to tam bude všechno. Mě tehdy jako štvalo, že musím týden čekat.
1: No. Tak je to s Jakubem Štávkem a Janem Revajem. Mě to teda hrozně bavilo.
0: Ta jednička byla skvělá.
1: To bylo o těch holkách, co se vydali
0: na vlastní pěst do Pákistánu.
1: No. Oni je tam někde chudinky prostě zavřeli a vyžadovali nějaký výkupný, no, že jo. No. No. Moc hezky natočený, takže tohle bude pokračování. Pak jsem zjistila, že se chystá nový komediální seriál, bude se to jmenovat, nebo jmenuje se to Boží plán.
0: A já nevím, nebo... jestli to smím prozradit už teďko, ale já se tam myhnu.
1: Nekecej!
0: No,
1: co tam hraješ?
0: Je to,
1: kočku.
0: Já nemůžu říct ani fněl, ale bude to opravdu takový, jako možná když mrknete, tak mě neuvidíte.
1: Ty krása, no. To je dobrý. A pak jsou ještě Muži v letu, tam bych tě teda typovala víc. Nová komedie se Zjezdníčkem, Donutilem a Bolkem Polívkou, to bude dobrý. To si myslím, že by mohlo být fajn.
0: Tak, takhle, komu z nich bych mohl hrát syna, že jo? Asi no. Polívkovi.
1: Možná všem třem, to jo. Možná
0: a, tak
1: třem.
0: Nevím, tak jako... Takhle, ze mě si vždycky dělali srandu, že bych mohl hrát syna Honzovi Čenskýmu. Jsme stejně vysoký.
1: A podoba by tam byla. Ze zadu, jo?
0: Ne, ale pozor, on když mi ukazoval fotky z princezny koloběžky první, tak on říká, já jsem to doma našel, já jsem si říkal, já vám to musím ukázat, teď vy vypadáte stejně jako já, jak to děláte, člověče, že vypadáte
1: to
0: tak dobře.
1: Dáši měl vedle sebe, ne?
0: Ne, to byla Dáda.
1: No to není Dáša, je Dáda, ne? To je Dagmar Patrasová.
0: Já vím, a nikdy se jí neříkalo
1: Dáša. Dáša jiná Dáša.
0: Když už tak Ksenie.
1: Dáda.
0: Vidíš, takže princezna koloběžka první, tento seriál na podzim nebude.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Na frekvenci nabízíme zprávy a po zprávách, přátelé, něco, na co čekáte.
1: Peníze v posledním slově, tak buďte ve střehu, za malou chvíli vás vyzveme k tomu, abyste telefonovali.
0: Dobré odpoledne u krátkých zpráv. Pohonné hmoty v Česku budou v závěru srpna dál zdražovat. Výrazněji porostou ceny nafty. Na vyšší ceny se máme připravit i v případě tankování benzínu. Předpovídají to analytici. Silničáři dokončili obchvat Hořovic na Berounsku, který 8000ovému městu uleví od transitní dopravy. Obchvat zjednoduší i cestu mezi dálnicemi D4 a D5. Prvními akcemi o nadcházejícím víkendu začne v Česku každoroční festival Evropské dny židovské kultury. Festival se věnuje židovské historii, kultuře, tradicím a dědictví v Evropě.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: S opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru do Brna. Na 44. kilometru se vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobních vozidel v levém jízdním pruhu. Nesouvislá kolona také komplikuje plynulý provoz na dálnici D1 u Brna ve směru od Prahy, kde budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 25 minut od Domašova. A pokud pojedete po dálnici D8 na trase Ústí nad Labem Praha, počítejte s půlhodinovým zdržením mezi 15. až 10. kilometrem, kde nám práce na vozovce uzavřeli pravý jízdní pruh. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
1: 257-400-999, číslo sem k nám do studia, a když se dovoláte, pak je to velmi jednoduché.
0: Stačí jedno jediné slovo, za jedno jediné slovo peníze, které k vám poputují, takže opravdu málo, já myslím, že existuje málo soutěží, kde stačí takhle málo.
1: No, opravdu jako jedno jediné slovo.
0: Jediné slovo, nevymýšlejte žádný jiný slova.
1: Prostě seďte a neblbněte, řekněte to a peníze jsou vaše.
0: Tak volejte, ještě jednou číslo?
1: 257 400 999.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se nám dneska dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karolína.
2: Dobrý den, Karolíno. Představte si, že my pro vás tady dneska máme, abych to řekl správně, 33,5 tisíce korun za jedno poslední slovo. Jdeme na to?
3: Ano.
2: Tak, je potřeba doplnit větu herečky Petry Hřebíčkové a věta zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak typujte.
3: Recept.
2: Rozuměl jsem správně, recept.
3: Ano.
2: Tak zkusíme recept.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: No, to není to slovo, bohužel, nedá se nic dělat. Ale děkujeme za telefon a za pokus, naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: A my aspoň přihodíme další pětistovku. Zítra ráno u Lubky a Míry po 7 hodině 34 tisíc korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: frekvence 1.
1: Tak tuhle znělku teď vlastně budeme slýchat posledních pár dnů.
2: Ano, protože příští středu se to všechno uzavře.
1: Ty jsi z toho unavený, já jsem z toho smutná.
2: Ne, já jsem z toho takový jako...
1: Takový, no a tak jako zase příští rok to všechno přichystáme, no. Přijedeme. Každopádně my teď pro vás chystáme ten úplně poslední. Nebudeme říkat poslední, budeme říkat...
2: Letošní. Poslední, pak na to budeme 2 měsíce vzpomínat, až vás to bude mrzet, jo?
1: No, to je pravda. No a za vámi dorazíme do moc hezkého kempu Kristýna.
2: Ano, to je u Hrádku nad Nisou, takže severní Čechy, Liberecko, kousek od Chrastavy.
1: Chrastala.
2: Vlastně u německých hranic, takže do Kauflandu na nákup, neboli Einkauf, že ano? A potom...
1: Do říše pro prací prášek, nebo pro co se tam jest. Ne, tak jako, když už tam budete.
2: Gešir, špulmitl a vašmitl. Jako
1: mají to tam trochu ano, lepší, no. No, každopádně, tento radiokemp nabídne vlastně úplně všechno, na co jste zvyklí, pokud s námi jezdíte, ale jak jsem nedávno slyšela vysílat našeho kolegu Tomáše Fílu, který řekl jednu takovou pravdu.
2: Ano.
1: Všechny ty kempy jsou vlastně stejný, ale přitom jsou úplně jiný.
2: Přesně tak, ono to místo tam hraje roli, samozřejmě. Jsou lidé, kteří s námi vlastně jezdí tu Tour de Kempy celé léto, že opravdu ty vaše obličeje vidíme na každém kempu, je to hrozně milý. Jo,
1: je to jako, super.
2: Je to skvělý, že prostě vlastně si uděláte takovou, žijete jak nomádi v podstatě.
1: A vlastně podle toho, kde jsme, nebo kde jsme byli, tak plánujete svoji dovolenou, což mi přijde vlastně jako, my vám to tak nějak usnadňujeme možná trošku, ne? A projedete tu republiku skrz naskrz.
2: A řeknete si, tady se nám to líbilo, sem bychom se za rok mohli vrátit a my tam zrovna s kempem nejedeme, takže vy se tam nevrátíte, ale zase se dostanete někam jinam.
1: Přesně tak.
2: Nicméně poslední zastávka, jak jsme říkali, bude tam samozřejmě všechno, na co jste zvyklí. Živé vysílání od 2 do 7, buchty se budou opejkat, kolegové pro vás budou chystat zábavné a vtipné soutěže.
1: No a my pro vás potom v 19 hodin budeme mít koncert a tento živý koncert bude v režii...
2: Marpa.
1: Ten už s námi taky byl loni a bylo to vlastně hrozně fajn.
2: Byli jsme v Oseku.
1: A tam přijela taková partička jeho velkých faninek. Ty faninky měly jeho, že nějaký merchandise, trička, já nevím, brejle, čepice a bylo to vlastně, jak kdyby byly domluvený, ale nebyly domluvený, jsem si...
2: Takže pokud jste fandové Marpa, a i pokud nejste, protože on na života hudba prostě zní tak jako velmi strhujícím způsobem, by se dalo říci.
1: Jinak. No a po koncertě potom do 10. hodiny večerní bude

0: 17. hodina je tady, budou velké hlavy a velké hlavy zahrajou taky spoustu skvělé muziky. Co to bude?
1: Třeba Ale Farben. Nebo Spice Girls. A nebo Don Omar. Zprávy pro vás bude mít Ondra už za chvíli.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zdrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
4: 17 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Je tu Ondra Albrecht, hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami. A zdržíte se na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard korun, bude ale pod 400 miliardami korun. Novinářům toto po dnešním třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová.
6: Rozmezí vám řeknu pod 400 miliardami. Prostě se bude pohybovat schodek, bude vyšší než v roce 2026, to je zatím jediné, co chci říct. Nebudu to upřesňovat, upřesníme to, až prostě se dohodneme na rozpočtu.
5: Konečný návrh rozpočtu ministerstvo podle Schillerové představí v řádném termínu, v němž zákon stanovuje jeho předložení vládě, tedy na konci srpna. Celní správa varuje před falešnými e-maily s podvodnými přílohami, které se snaží vylákat od lidí peníze. Podvodníci v nich zneužívají jméno Celní správy České republiky i jméno ředitele Celního úřadu pro Středočeský kraj. Napsala dnes zpráva na síti X, kde podvodný mail také zveřejnila. Celní správa také uvedla, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje a nevyzývá k platbám prostřednictvím podobných e-mailů nebo příloh. Upozornila také, že ani nezastupuje příjemce zásilek v celním řízení, které zpravidla vyřizuje dopravce nebo celní zástupce. Rumunský stíhací letoun F-16 dnes zničil námořní bezposádkové plavidlo, které se nacházelo několik set metrů od rumunské těžební plošiny, součástí projektu na těžbu zemního plynu Neptun Deep v Černém moři. Na Facebooku to uvedl ministr obrany Radomir Roca, podle kterého Ukrajina uvedla, že námořní dron nebyl její. Rumunský prezident potom z incidentu obvinil Rusko. Moskva se zatím nevyjádřila. Cílem českých volejbalistek na mistrovství Evropy, do kterého v pátek vstoupí v Brně, je postup ze skupiny. Novinářům to dnes řekla kapitánka Michaela Mlejnková. V souladu s filozofií hlavního kouče ale zdůraznila, že tým řeší jen nejbližší zápas. Aktuálně je to tedy páteční utkání s Řeckem.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Počítáme s tím, že v noci už se do Česka dostanou další bouřky, které se přeženou přes naši republiku. Místy můžou být opět doprovázeny kroupami nebo také silným deštěm. Teploty v noci by se měly držet kolem 19 až 15, na severozápadě kolem 13 stupňů Celsia. Zítra potom čekáme teploty kolem 23 až 28 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne budou ještě stále doznívat přehánky a také bouřky.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Více než půlhodinová kolona je před Brnem na dálnici D1. Na 172. kilometru začíná a končí až na 210. kilometru za Brnem, kde se přidá dalších 10 minut ve směru na Vyškov. Pokud právě teď jdete po Pražském okruhu, tam taky počítejte s hustým provozem. A to zhruba někde v úrovně napojení z dálnice D5 dál k D1, je to asi na 15 minut. No a na čtvrt hodiny je potom taky kolona na dálnici D4 při výjezdu z Prahy. Na prvních 10 kilometrech taky necháte zhruba těch 15 minut. Tak šťastnou cestu. Začínají velké hlavy.
4: Frekvence 1. Velké hlavy.
7: Jana a Mikeš.
4: Kučera a Bobák.
8: Věděli jste, že v Severnej Koreji je zakázaný piercing v pupku? Ak ho doktor najde u pacienta, tak to má okamžitě nahlásit.
9: Pojďme vyjmenovat, co v Severní Koreji není zakázané.
0: Ty počkej, fakt jeho nahlásit.
8: Jako normálně, jako no.
10: Ale oni se tam, oni co mají, tak oni se nahlašují, i třeba děti nahlašují rodiče.
0: Tam třeba ženy nesmí jezdit na kole.
10: Tam žádný kola nemají.
0: Maj.
9: To, ale mají tam šlapky.
8: No. Ale mě tak. Už přijde zajímavý iba to, že odkiaľ oni do tej krajiny prepašujú ten piercing.
0: Piercing,
8: Vieš to ako?
10: No keď dráci
9: to. No jasne.
0: Tak ako v porovnání s tým, co tam mají, sa tady máme kráľovský.
10: Samozrejme.
0: Tak, co budeme dnes riešiť, pánové?
10: Romeo a Julie.
9: A taky?
10: Pardon, Romea a Julie.
9: A taky první kalkulačke.
4: Veľké hlavy. Frekvence 1.
0: No, a já nevím.
8: Jani, já ti to ukážem, hej, jakože. Hm? A vo vode.
9: Jako čtení knihy ve vodě.
8: Ano, dneska
9: počkej, je... to si děláš srandu.
8: Ano, dneska je
9: to
8: den jsem poznal čtení ve vaně, teda.
9: Podle tvojí mimiky, jo.
8: Že?
9: No,
0: tak povídej.
8: Dobrý. Tak stalo se vám někdy, že jste takuto věc robili, že takhle, jste čítal vo vaní?
9: Já jsem četl ve vaně, jenže měl jsem velkou spotřebu knih.
8: Aha.
10: Ne, normálně.
0: Já nevydržím ve vaně. Jedině ve dvou.
10: A to toho moc nevšel.
8: Ale tam už je kam dať knihu, ne? No.
9: Protože to moc šplouchá.
0: No, jako je pravda, že když čteš ve vaně, tak jako máš spotřebu knih, ne?
8: No, asi hej.
9: No, teď jo, to potopí se jednou a toho pejská kočičku nedočteš.
10: A zkoušela si číst ve třech.
0: Jakože by jeden dělal držák.
9: Ne, počkej. Ale... Jana ve vaně, Timur a jeho parta.
4: Velké hlavy. Jana a Mik.

0: Veľké hlavy. Frekvence 1.
1: Viete, kto je to zvonovec bílý?
2: To je nejaký brouček.
1: Trošku
3: je
1: väčší brouček.
2: Nie, tak je to ptáček.
1: Je to ptáček. A čím je špecifický zvonovec bílý? Tome, ty na to prídeš.
3: Zvonovec.
2: No, když letí, tak zvoní.
4: Ne, podľa mňa.
1: Cinglingy.
2: Mámu máš teď na drátě.
3: to bude zvonovec.
4: Podľa mňa zvonovec, když zpívá, tak to není...
3: Nemá hluboký
1: hlas. Tak prosím vás, zvonovec bílý je najhlasnejší vták na svete. Žije v Amazonii a dokáže kričať silou 125 decibelov.
4: No, toho v kalhotech nechceš.
1: To je podobne silné, jak pneumatické kladivo.
4: Ty krás.
3: To je masa.
2: Tak to nechceš doma, chudáci sousedí.

0: Moje první kalkulačka, když jsme si ji přivezli ze západního Německa, tak to bylo někdy tak, no, hodně.
1: To bylo na tuškovky ještě, ne?
0: No, jasně. Velké hlavy,
2: frekvence jedna.
0: To byl takový ten zdroj 20-kilový.
1: Vedle toho.
3: Tak ta prvá kapesná má 54 rokov. A já chcem vědět, ako vznikl názov kalkulačka.
4: To je z latiny.
0: Kalkulátor.
4: Že to je z latiny.
3: Už v starovekom Grécku, no. Ale čo to znamenalo?
0: Počítat.
4: No jasně, počítat.
3: Tak pri počítaní s číslami sa používala drevená alebo hliněná dostička, do ktorej sa vkladali kamienky, kalkuly.
4: Aha.
3: Odtiaľ názov tak. Kalkulačka.
1: Aha. Ale to je hezká informace, s tou by se dalo večer makrovat.
4: Hele, a předcházela tomu, jak se to jmenuje, takový to, bylo takový, tady takhle byly ty kuličky.
3: Jak se to
4: počítadlo. Počítadlo. Počítadlo.
0: S tím by se taky dalo kalkulovat.
4: Vzpomeňte si na své první počítadlo.
2: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci. Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc. A banány kilo za 18,90. Penny.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok.

0: Prosím vás, Romeo a Julia, to sa fakt stalo, alebo je to vymyslené, alebo
1: je to
0: nemalo
1: vymyslený,
2: žený? Ale je to hezky.
3: Stalo.
1: Ale napsal to hezky, veď. Ten...
2: Mm. Ale jako věřím, že se to klidně mohlo stát, kdyby si třeba, tože Tomáš přived holku, kterou nemá rád.
1: Byla by kapuletka.
2: Ano, ano. No, no.
1: On by byl Montek.
2: No, víš, jakože navzájem se nemají rádi ty rody.
3: To by se nemohlo stát, já Monterky nesnáším.
0: On to vraj napísal podle nějaké grécké báje, aha, alebo podle něčeho, když se fakt stalo někdy. Jako,
3: ano, tak, řecká báje se určitě stalo. No.
0: Tak za chvilku povíme víc. Frekvence 1.
2: Doprava. Nesouvislá kolona je na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi 9 Kříži a sjezdem na Slavkov u Brna. Počítejte se zdržením, které se blíží k 1 hodině. S opatrností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 43. kilometru dálnice D1 na Brno. Na dálnici D48 nenajedete ani z ní nesjedete na 2. kilometru exitem Bělotín, pokud jedete směrem k dálnici D1, exit je uzavřen. A s 15 minutami navíc počítejte na Pražském okruhu směrem na Modletice mezi 23. a 18. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
3: Velké hlavy Frekvence 1. 1595. Poprvé se na pódiu předvedla hra Romeo a Julie od Schakespera.
0: No, Spera. Asi jste na tím nikdy neuvažovali,
3: Spera,
0: ale...
3: Schakespera.
0: Ako dlho trvá celý ten příběh? Hej, jakože mesiac, 2 dny, rok,
2: ne,
0: 5 rokov.
2: Několik let, ne?
3: Tyjo, já bych řekl, že to je týden.
2: Třeba 3 roky. Řekl,
0: že tam jde o to, že začalo to potičkou tých rodů, potom tajná svatba, potom vyhnanstvo a potom tragické nedorozumění, které vede k úmrtiu. Ako dlho to celé u toho Shakespeara trvalo?
2: Za mě 3 léta.
3: Týden.
1: 14 let.
0: Takže prosím vás, trvalo to od neděle do čtvrtka. Takže 5 dní.
3: Kdo tady říkal týden?
1: A oni to zahrajou, veď, za 3 hodiny.
0: Že no.
2: Jsou to machři.

0: Je staršia Kateřina Brožová alebo mrazená pizza?
1: Kateřina Brožová.
2: Mražená pizza.
3: No, mražená pizza bude starší.
0: Tak, paní Kateřina Brožová se narodila dnes v roku 1968 a mrazená pizza se do obchodu dostala už v roku 1962. Je staršia.
2: Ty.
3: No, schválně, kolikrát jste si koupili tuhle tu věc?
0: To je strašně nechutná věc.
1: Pozor, jednom nejmenovaném žlutomodrém obchodě jako
2: na
1: nemají...
2: Na poště.
1: Nemá jako tu mraženou úplně špatnou.
0: Fakt?
1: No jasně.
3: Mraženou.

0: raz, dva, tři.
1: Tak teď jdeme do finále.
2: Inzerát.
3: Hledám vztah na dálku. Na blízko mě nikdo nechce.
0: To je výborný.
2: Mějte se krásně.
0: Dovidopodopi.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tesco Clubcard šetří peníze. Za každých 350 korun z nákupu získáte e-známku do aplikace a nazbírat si můžete slevu až 15%. Platí do 26. září a uplatníte i na online nákupy. Tesco, počítejte s námi.
4: 18 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Se zprávami Ondra Olbrecht. Hezký podvečer, Ondro.
6: A já vám řeknu taky hezký podvečer. Rozpočet ministerstva vnitra bude příští rok vyšší než letos. Iránské ministerstvo zahraničí označilo nové americké sankce za ekonomický terorismus. A zdržíte se na dálnici D1. Rozpočet ministerstva vnitra bude příští rok vyšší než letos. Po jednání s ministryní financí to řekl šéf úřadu Lubomír Metnar. Konkrétní částku ale nekomentoval. Dodal, že se na navýšení platů policistů a hasičů, ano, v tomto případě ale konkrétní nebyl.
7: Můžeme se o tom bavit, jak já říkám, v tom nominále, kolik každý příslušník dostane navýšeno. To jsme se shodli hned v tom prvém kole, ale jak jsem říkal, do té doby, dokud to nebude schváleno, nebudu to říkat. Mohu tady garantovat navýšení finančních prostředků na platy příslušníkům policie a hasičského záchranného sboru.
6: Ministryně financí Alena Schillerová dnes pokračovala ve schůzcích s ministry kvůli státnímu rozpočtu na příští rok. Například rozpočet ministerstva školství v příštím roce opět vzroste. Závěr pracovního týdne bude deštivý se silnými bouřkami. Do Česka mají dorazit i 2 centimetrové kroupy. Silný vichr a výstrahu na dnešek okomentoval Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Ve čtvrtek 20. srpna budou postupovat z Dolního Rakouska k severovýchodu na naše území silné bouřky a lokálně zasáhnou později odpoledne a večer jihovýchod a východ Česka. Očekáváme v nich přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, čili 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm.
6: Doplním, že například na Jihlavsku už je po bouřce na 2 úsecích železnice zastavený provoz. Na tratích jsou nánosy bahna, uvedly České dráhy. Mezi Batelovem a Horní Cerekví na trati Havlíčkův-Brod Veselý nad Lužnicí je zavedená náhradní autobusová doprava a vlaky nejezdí ani mezi Kostelcem u Jihlavy a Třeští ve směru z Jihlavy na jihočeské Slavonice. Iránské ministerstvo zahraničí dnes označilo nové americké sankce za ekonomický terorismus a zločin proti lidskosti s tím, že jejich terčem jsou občané Iránu, jak píše agentura Reuters. Americký prezident Donald Trump ve středu varoval, že jakákoliv země pomáhající Iránu bude čelit těžkým ekonomickým důsledkům. Pohrozil přitom hospodářskou válkou a izolací těchto zemí na bezprecedentní úrovni. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, nynější Winning Group aréně, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný. Na tiskové konferenci to dnes oznámil místopředseda svazu Martin Gerža.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Jak už bylo řečeno, tak čekáme, že taky dnes v noci do Česka dorazí silné bouřky, které už se na některých místech projevují a ženou se napříč Českou republikou. Aktuálně se taky žene další bouřka, a to od Šumavy dál na Plzeň, která by měla pokračovat dál směr na sever České republiky. No a počítáme s tím, že i v noci se můžou objevit další bouřky, které můžou přinést krupobytí, silný vítr anebo také silné srážky.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: Doprava vázne u Brna na dálnici D1 ve směru od Prahy, zbrzdíte už na 176. kilometru a popojíždět budete až po 210. kilometr ve směru na Vyškov. Celkem tam necháte více než půl hodiny. Dobrá zpráva ale je, že na Pražském okruhu už se doprava prakticky uklidnila. Je tam menší zdržení na úseku mezi 22. a 18. kilometrem, ale tam už je zdržení maximálně na 10 minut. Tak šťastnou cestu, ideálně ve společnosti Frekvence 1, kde vám společnost bude dělat Vojta Efler.
0: Ančto, a protože teď 5 minut po 18 neslyšíte Ondru Kubalu, protože Ondra Kubala je neustále na své, nevím jestli zasloužené, ale určitě spravedlivé dovolené, tak mu popřejme hezký odpočinek a my si to pojďme, jak říká Ondra sám, udělat hezké. Budeme spolu až do 22. Hezký podvečer přeju.

Posloucháte Frekvenci 1 ve čtvrtek 20. srpna, je přesně 6:45 podvečer. Doufám, že jste měli úspěšný den a že zítřejší den bude poslední pracovní v tomto týdnu, abyste si mohli užít pěkný víkend, třeba s nějakým pěkným výletem. I o výletech se dneska budeme bavit, ale všeho do času. Pojďme se teď věnovat dnešnímu datu 20. srpna. A protože posloucháte rádio, které převážně hraje víc než mluví a zaplať pánbůh za to, tak se pojďme věnovat dnešnímu datu z toho hudebního hlediska, protože 20. srpen se dost významně několika událostmi zapsal do hudební historie. Třeba, že se narodil Robert Plant, zpěvák a textař kapely Led Zeppelin. Nebo třeba, že se Beatles v roce 1969, právě 20. srpna, naposledy sešli všichni čtyři v londýnských studiích při práci na albu Abbey Road. A nebo, že třeba Rolling Stones vydali jednu ze svých nejslavnějších skladeb. Já se schválně podívám, jestli ji tady máme. Máme ji tady. Tak prosím pěkně, tato píseň vyšla 20. srpna 1973.

0: Slavná Angie. Angie, I still love you. Kdyby to nemělo 7 minut, já bych vám to snad pustil celý.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá.

Mike Oldfield a Maggie Reilly a jejich Two Friends na frekvenci 1. Je 6:30 podvečer, čtvrtek 20. srpna. Mike Oldfield je fenomén, co si budeme povídat, když v roce 73 vyšly jeho první Tubular Bells. Tak to byla celosvětová senzace. Do dneška je to nejprodávanější instrumentální nahrávka jednoho interpreta v hudební historii. To není malý úspěch. Potom vznikly ještě Tubulární zóny 2 a nebo 3. Z těch trojek možná znáte tohle. Já to miluju, já mám vždycky husí kůži, když slyším ty zvony. A pokud byste chtěli zažít Tubulární zvony naživo, respektive Best of Tubular Bells 1 až 3, tak máte šanci už teď v září, protože 13. září v O2 Univerzu můžete být svědky koncertu, který je vlastně oslavou 50 let od prvního vydání Tubulárních zvonů. Pod vedením Robina A. Smise, což je dirigent a velmi dobrý kamarád Mike'a Oldfielda, se vám v orchestrálních úpravách představí to nejlepší z těchto tří alb. Tak co? Vyrazíme? Zažít zvony?

0: Tak to byl Roxette a How Do You Do na frekvenci 1. How Do You Do, takhle v 7:30 k tomu, tedy v 18:40 na večer ve čtvrtek. Doufám, že pokud je u vás bouřka, tak to není nic šíleného, i když výstraha je vydána před velmi silnými bouřkami pro dnešní noc i pro zítřejší noc, prostě konec týdne. Velmi bouřlivý a myslím si, že za těch několik týdnů sucha nám to ta příroda malinko dluží, ale nemusí to dávat tak koncentrovaně. Já se dívám aktuálně na radar, meteoradar, jak to vypadá s bouřkami, tak od Brna až do Ostravy v tom pásu přes Olomouc a Zlín řádí bouřky v tuhle chvíli. Potom také za Pardubicemi mezi Jihlavou a Svitavami trošku víc prší. Nevypadá to nějak tragicky, ale co není, může být. Bohužel, příroda nás umí vždycky překvapit. Prostě buďte na sebe opatrní a abyste si neříkali, jo, vy si tam v Praze sedíte v suchu, na nás se taky něco žene a vypadá to mnohem hůř, než to v tuhle chvíli vypadá na Moravě, ale první to schytá Plzeň. Takže Plzeňáci pozor, blíží se na vás bouřka. Jak to bude vypadat s počasím obecně, nám řekne Ondra ve zprávách zhruba za 15 minut. Do té doby třeba Scarlett nebo Alvaro Soler, anebo teď Mára Ztracený.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

snů po čase zhaslo. To, jak život zrychlil z nuly na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5.

0: James Arthur a Blindside na frekvenci 1. Za pár vteřin bude 19 hodin, po 19. třeba Martin Solvejk. Nebo Sandra. A nebo Celine Dion. Hudba, která se líbí hlavně Ondrovi Albrechtovi, ten už je nachystán. Za malou chvíli pro nás bude mít zprávy.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak Ondro, co je nového?
3: Hezký večer, už vlastně se dá říct, že jo. Českem se ženou silné bouřky, homoravští hasiči odstraňují následky hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku, místy stojí také vlaky. První stavba, která bude součástí přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku, by měla vzniknout už příští rok. A se zdržením počítejte ještě stále na dálnici D1 u Brna. Jihomoravští hasiči odstraňují následky bouřek a silného deště. Zasahují hlavně na Břeclavsku a Hodonínsku. Spadlé stromy nebo větve hasiči podle přehledu zásahu odstraňovali například v Kletnici a Dolních Dunajovicích na Břeclavsku, ale také v Brně na Lesné nebo v Líčni. Jinde čerpali vodu za zatopené vozovky nebo zasahovali u střechy stržené větrem a vyplavené půdy. Na Jihlavsku je pak po bouřce na dvou úsecích železnice zastavený provoz vlaků. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami provázenými přívalovými deštěm platí na jižní Moravě od dnešního odpoledne a až do 1 hodiny v noci. A velké riziko silných bouřek je také na Vysočině. První stavba, která bude součástí přehrady Nové Heřminovy na Bruntálsku, by měla vzniknout příští rok. Půjde o takzvanou injekční chodbu, která bude sloužit jako obslužný prostor vodního díla. Státní podnik Povodí Odry chce zhotovitele vybrat ještě letos. Končí vyvlastňování pozemků. Předpokládá se, že stavba hráze začne koncem příštího roku. Novinářům to dnes v Ostravě řekl generální ředitel Povodí Odry Miroslav Janovjak.
4: V tom území se už děje spousta věcí, to znamená ředitelství silnic a dálnic. V tuto chvíli vlastně tendruje přeložku 1/45. V součástí té přeložky jsou už i naši vodohospodářské stavby v hodnotě 350 milionů korun, takže se tam spustí tato výstavba v průběhu příštího roku. Dále naše důležitá stavba injekční chodba, která musí předejít úplně všemu. Tuto stavbu my v tuto chvíli už taky tendrujeme a předpokládáme výběr zhotovitele v letošním roce, tak abychom to příští rok celé zrealizovali.
3: Podnik podle něj vyvlastnil skoro všechny potřebné pozemky. Dobíhají už jen dvě řízení, které by ale neměli stavbu blokovat. Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat 9 let vězení, podala dovolání.
5: Justice v kauze pravomocně potrestala taky další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si 12-letý trest vězení. Obě ženy se hájily tím, že je vůdce sekty ovládal a manipuloval. Ženy usmrtily 50-letého muže v říjnu 2022 v seniorčině pražském bytě. Dobrovolně spolklo lék, který měl sklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Do nominace na mistrovství Evropy volejbalistek v Brně se nedostali nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil trenér české reprezentace Janis Atanasopoulos. V týmu si nechal 5 smečařek, včetně 18-leté Báry Rejmanové.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Jak už bylo řečeno, tak Českem se ženou místy i velmi silné bouřky. Počítáme s tím, že teploty v noci se můžou držet kolem nějakých 19 až 15 na severozápadě území 13 stupňů Celsia. Zítra potom budou teploty kolem 23 až 28 stupňů Celsia. A také zítra čekáme především odpoledne a večer od jeho západu zataženo a postupně na většině území déšť, přehánky a místy opět i velmi silné bouřky.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Doprava na pražském okruhu se uklidnila, tam už se jezdí bez větších komplikací, kolona ještě stále zůstává u Brna na dálnici D1, i ta se ale zmenšila. Vjedete do ní stále kolem z tého 78. kilometru a popojíždět v ní budete postupně až na 210. kilometr. Aktuálně už zdržení ale není 3/4 hodiny, ale zhruba nějakých 25 až 20 minut. Tak šťastnou cestu, ideálně ve společnosti Vojty Eflera.
0: Budeme ctí dělat vám průvodce, ať už jste kdekoliv, jedete kamkoliv, jdete kamkoliv, nebo odkudkoliv, s kýmkoliv,
3: kuchyňky, tak...
0: s kýmkoliv a dělat cokoliv. Přesně tak, Ondra se jde umít po jídle. Tak.
3: To jste musel propálit.
0: Pokračuje podvečer, večer na frekvenci 1. Budu vám dělat společnost až do 22. V nejbližších minutách, kromě skvělé hudby, ohledneme se za včerejším odpolednem, protože včera proběhl předposlední radiokemp, no a ten poslední je před námi, tak se o něm něco málo řekneme. No a z té hudby, jak jsem sliboval, třeba Celine Dion, Mika, anebo Jožoráš. Hezký večer.

0: předposlední radiokemp včera odpoledne v Podbořanech. Přítomen byl i Ondra Albrecht.
1: Ano, ano, hezký večer.
0: Když my jsme se tam tak jako vlastně minuli, protože nám končilo vysílání, ty už jsi tam začal chystat afterparty, pak byl koncert Petra Bende. Mimochodem moc pěkný. Já jsem teda musel odjet do Prahy po vysílání, ale poslouchal jsem v rádiu.
1: No, jako muzikanti jsou úplně výborní.
0: Znělo to fantasticky. Fakt, a jako Petr Bende, když hrábne do strun, tak si člověk říká, že on není kytarista, on je virtuos, že jo?
1: Ale mě je cymbál.
0: No, no a ten cymbál...
1: To je takové, jako to prostě nemáš po každé, že jo?
0: No tohle? Jasně. Já jsem právě tam jel včera trošku s obavama, protože Petr Bende, cymbál, to jedno je, že ano. Mm-hmm. A říkal jsem si, ale oni přijedou jenom v té malé sestavě, oni ten cymbál určitě nechají někde na Moravě. Přivezli ho, měl jsem z toho radost. No.
1: Já se trošku bál, že jak bylo vlhko, jestli jsem jako nerozladí, víš? Protože on je to na to hodně háklivé.
0: Ale já jsem koukal včera, jak to ladějí cymbál. Na to mají takový malej hasák. Ty struny jsou tam napnutý. Vlastně takovou, dá se říct, klíč. Mm-hmm. Myslím, že klíč 13 by na to bylo úplně ideální, že to utahuješ a ladíš. Vlastně jako na kytaře, když natahuješ struny, tak tohle se dělá pomocí speciálního utahováku nebo šroubováku.
1: A je výhoda, že potom tu 13 zároveň i utahneš na autobaterii z vorky.
0: No jasně. Prostě máte sebou cymbál, tak kdyby náhodou povolal baterka v autě, tak máte vyřešeno. Každopádně afterparty včera proběhla, předpokládám.
1: Ano, proběhla.
0: Ku spokojenosti všech, kteří byli přítomni.
1: Ano, i děti byly velmi spokojené. To vždycky, děcka jsou jako nejšťastnější z té mlhy, víš, co tam se vozím, ten mlhostroj.
0: No.
1: Takže včera jsem potom dělal i to, že jsem vlastně vždycky seskočil z toho našeho auta a říkám, tak děcka, kdo chcete fouknout přímo do obliče, tak pojďte na stranu. Zapl jsem maximální výkon, ty tam stáli, hltali to, nebyli skoro vůbec vidět v tom oblaku, že jo. Ale když se potom rozestoupila ta mlha, tak ty nadšené obličeje dali jako znát, že asi se jim to líbilo hodně.
0: Tak, ještě jedna afterparty, respektive ještě jeden plnohodnotný radiokemp, samozřejmě zakončený velkolepou afterparty Ondry Albrechta, nás čeká příští týden v kempu Kristýna v Hrádku nad Nisou. A ty jsi mi tady říkal před malou chvílí, že v Kristýně to stálo za to.
1: Jo, ale to bylo fakt
0: super. Nebo na Kristýně. Kristýně, obojí zní divně.
1: No, já jsem, ano, v Kristýně. No, na Kristýně. Jelikož byl na autě, tak já budu říkat na Kristýně.
0: Na Kristýně.
1: Bylo Kristýně. To dobrý, tam se fakt jako pařilo, tam se opravdu pařilo, vyšlo to moc dobře. A taky možná proto, že se brzo stmívá. Mm. A samozřejmě lidi fungují docela jednoduše, úplně opačně než bakterie, mají rádi tmu, vlastně pravda.
0: A blikající světlo.
1: No, právě. Takže se setmí brzo, tak se nikdo nestydí, tančí se, je to super.
0: Takže radiokemp příští týden ve 2 odpoledne ve středu, kolikátýho ono to bude, 26. srpna.
1: Jo?
0: Myslím.
1: Já se podívám, ano, 26.
0: srpna. Kemp Kristýna v Hrádku nad Nisou. Určitě přijďte, pokud jste nebyli ještě ani na jednom letos, abyste stihli aspoň tu poslední zastávku. Společně s námi a s Ondrou Albrechtem tam bude Marpo, takže večírek na závěr. Těšíme se moc.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

byla Sandra, hi, hi, hi, na frekvenci 1:08. Hezký čtvrteční podvečer vám přeju, je léto, čas dovolených. Ondra Kubala si bere dovolenou a Milan Bílek si také chtěl trošičku odfrknout, tak trávíme hold ten čtvrteční večer spolu, strávíme spolu ještě zítřejší večer, no a potom už to zase budou mít v režii naši večerní chlapci. Nicméně, když už jsem řekl slovo dovolená, leckdo si nechává dovolenou až na poslední prázdninový týden, ten nás čeká právě příští týden. Dívám se na předpověď počasí. Pokud se rozhodnete strávit dovolenou v Česku, tak pravděpodobně neprohloubíte, pokud se to samozřejmě nezmění. To počasí u nás se mění daleko rychleji, než jsme původně byli zvyklí. Každopádně předpověď na celý příští týden hlásí jasno nebo polojasno a z kraje týdne teploty kolem 22 a ke konci týdne kolem 29 stupňů. Takže léto ještě neřeklo poslední slovo a pokud třeba vyrážíte někam pod stan nebo na chalupu, anebo jen tak turističit, tak určitě budete mít hezky. Zatím to tak vypadá.

0: Joshua Kerrison na frekvenci 1, za 2 minuty bude 7:45. Hezký čtvrteční večer vám přeju. Je sice čtvrtek, ale proč se nám nachystat už na víkend? V neděli popoledně opět na frekvenci 1 Petr Jablonský a všechny jeho hlasy v jednom krku. Co si budeme povídat, Petr Jablonský je suverénně nejlepší český imitátor, nejenom kvůli tomu, jak skvěle mění hlasy, ale jak skvěle to i herecky pojímá. Škoda, že v rádiu to není úplně vidět, ale spousta videí běhá na internetu, myslím si, že není problém se podívat. Jak to vypadá tady u nás na frekvenci 1? Jak to zní? Pojďte si to připomenout právě teď.
1: Dobrý den, tady frekvence 1, Petr Jablonský. S kým pak mluvím?
2: Jsem tě, Petře, to je Andre. A já se tě chci zeptat, jestli, prostřednictvím Zdeňka Trošky, bych se tě rád zeptal, jestli zde nějaký stá nějakou novou pohádku nebo komedii, protože řekněme si upřímně, všechny jeho filmy, které natočil, jsou úžasné a skvělé.
3: Ano, on to je krásný, máte úžasný vkus, já vás zdravím samozřejmě. To je nádhera. Takže vy byste rád nějakou pohádku nebo komedii, teda to byste radši?
2: Spíše z pohádku, tento.
3: A co tady byste třeba spojili tu pohádku s tou komedií? To je vůbec nejlepší. Co ty na to, Ondro? Pohádka, taková komediální pohádka s zajímavou poentou. Co ty na to?
2: Může být.
3: No třeba, já nevím, mě napadlo, kdyby třeba mohla být taková pěkná pohádka třeba o trpaslících, kde bychom se dozvěděli, co dělá trpaslík v moři. Víš, co dělá takový trpaslík v moři?
2: Netuším.
3: Mikrovlnky. Chápeš to? No, to je ta poenta té pohádky, no. A nebo třeba o vodnících, je vodnická pohádka, kdybychom se dozvěděli, co mají třeba vodníci nejraději na manželstvích. No, co myslíš, co mají vodníci nejraději na manželství, no?
2: Že
3: mají
2: ženy vodníci, že jo?
3: Ale prosím tě, vodníci mají na manželství nejradši přece rozvody, no.
2: Jo, to je pravda,
3: no. No. A nebo třeba taková krásná pohádka o obrovi. Já si představuji takový obr a jmenovalo si to, co si dá obr k svačině. A jestli pak víš, co si dá takový obr k svačině?
2: Netuším.
3: No přece park s hořčicí. No, já mám, no to jsou nápady, že jo, Ondro, to je nádhera.
2: To jsou dobrý nápady.
3: Máš ještě nějaký takový námět pěkný, že bychom dali dohromady ještě něco?
2: Nenapadá mě,
3: to bych
2: řekl
3: zatím. Mohli bychom se třeba podívat na politickou scénu, taky krásná komedie, taky pohádky nám vypráví neustále a je to krásná komedie, tak možná bychom mohli tam přemýšlet, že bych obsadil Babiše třeba s Okamurou, to je nádherný.
2: Jen to ne.
3: Tak by se to mohlo jmenovat. Jen to ne. Nebo případně a je to, ale to už bych ukradl, to už tady bylo dneska, už to už tady nejednou bylo.
2: To už tady bylo, že jo.
3: Ondro, já každopádně děkuji za tvoji, poštouchnutí. Mě malinko poštouchnul a já se na tu pohádkou, nebo komediální pohádkou zamyslím a kdyby něco, tak tady na frekvenci 1 mezi 13 a 14 v neděli ti to sdělím, kdy bude premiéra, jo?
2: Jo.
3: Mějte krásně, já tě zdravím, ahoj.
2: Taky zdravím, pa.

0: Posloucháte frekvenci 21. hodina před námi, po 20. další skvělá muzika. Co skvělá muzika? To nejlepší z muziky, třeba od Phila Collinsa. Taky bude Nick Kershaw. A nebo Dario G. Samozřejmě zprávy už za chvíli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let. Ale i hity legend pop

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. 20 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Ondra Olbrich ve studiu. Ondro, hezký večer.
3: Hezký večer. Silné bouřky už dorazily do Česka. Na některých místech, především na Moravě, hasiči hlásí desítky výjezdů. Španělské úřady dnes evakovaly ze Seuty až 1800 migrantů. A zdržíte se ještě stále mírně na dálnici D1 u Brna. Silné bouřky dorazily do Česka. Na některých místech, a to především na Moravě, hasiče hlásí několik desítek výjezdů. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy nebo řešili zatopené sklepy. Počasí místy také omezilo vlakovou dopravu. Navíc podle výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu nás další bouřky ještě čekají, jak za ústav doplnil Filip Smola.
4: Ve čtvrtek 20. srpna budou postupovat z Dolního Rakouska k severovýchodu na naše území silné bouřky a lokálně zasáhnou později odpoledne a večer jihovýchod a východ Česka. Očekáváme v nich přívalové srážky kolem 30 mm, nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, čili 70 km za hodinu a kroupy o velikosti kolem 2 cm.
3: S bouřkami a deštěm se nyní potýkají, ale také v Německu nebo na sousedním Slovensku. Senát dnes zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona v souladu s postojem svých výborů. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil. Senátor za STAN Ondřej Lochman k tomu doplnil.
5: Když se podíváme do toho obsahu zákona, tak se najednou dovíme, že komplexy na 10 000 metrů, které jsou bytové, mají zelenou. Tento zákon byl psaný developery na zakázku. To vlastně není střet zájmu, to je přímo unesení státu v přímém přenosu. Je to heknutý zákon, jako když se hekři snaží dostat do kritické infrastruktury státu.
3: Předlohu bude muset znovu posoudit sněmovna. Stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. Vládní tábor má dostatečnou sílu, dnešní senátní veto ale přehlasovat. Španělské úřady a policie dnes dopoledne evakuovali z pláže El Trampolín v Seutě až 1800 migrantů, z nich se však několik set na místo později vrátilo, uvádí to španělská média. Jedná se o migranty, kteří do Seuty přišli na konci července, kdy hranici z Maroka do španělského města na africkém kontinentu překročilo až 80 tisíc lidí. Španělská vláda také pracuje na přemístění několika set nezletilých migrantů na Pyrenejský poloostrov. Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Zvláštní motivaci bude mít také Max Verstappen z Red Bullu, který zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Pojede se také samostatně bodovaný sprint.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
3: Jak už bylo řečeno, tak do Česka dorazily bouřky, aktuálně se další dvě pohybují od Šumavy směrem dál na Prahu a potom se mají pohybovat dál na sever. Každopádně momentálně jsou silné bouřky hlášeny taky z Moravy. Počítáme s tím, že podobně to bude vypadat také zítra. Zítra čekáme opět odpoledne a večer od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť, přehánky a místy i silnější bouřky.
0: Frekvence 1.
1: Doprava.
3: Tak jak bouřky sílí, tak naopak doprava slábne a kolona u Brna už je asi zhruba na 12 až 15 minut. Zkrátila se už jenom mezi 187. až 196. kilometrem. No a na Pražském okruhu, tak tam už se jezdí prakticky bez větších komplikací. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu s Frekvencí 1 a Vojto Eflerem.
2: Dívám se z okna, že nese to pěkně sem na tu Prahu, takže nás asi nějaká ta pořádná bouřka nemine. Buďte na sebe opatrní, zejména pokud jste na cestách, on takový přívalový déšť. Když se stmívá a máte stěrače třeba s nějakou trošku poškozenou gumičkou, není úplně příjemný společník na cestu. Prostě dojďte opatrně, opatrujte se, anebo si užívejte hezký večer, anebo jen tak lelkujte a poslouchejte, co pro vás máme. Činasky Dario G a jedna z Brusu nová čerstvá hudební novinka. Už za chvíli.

Posloucháte Frekvenci 1. Alex Warren, poměrně známé jméno v hudebním světě, hrajeme ho mocně i tady u nás na Frekvenci 1. Už příští týden mu vychází nové album Wild Child, konkrétně příští pátek 28. srpna. Já vám teď nabídnu jednu z ochutnávek z tohoto alba, nový single Rescuer. Alex skladbu poprvé představil naživo během koncertu v newyorské Madison Square Garden a tam jí přímo z pódia věnoval své manželce jako její vůbec nejoblíbenější píseň z té právě nadcházející desky. Tak schválně, jestli se vám bude líbit taky, jestli máte stejný vkus jako manželka Alexe Warrena. Tady ho máme.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

Posloucháte Rádio Frekvence 1. Hezký večer při čtvrtku 20. srpna. Tohle byla Korona, Rhythm of the Night. Asi jste se všichni notovali, možná se někdo podupával i nožičkou. No a před námi je novinka od Xindla X, Dovolená. Xindl X byl na radiokempu před více než týdnem, vlastně minulou středu to bylo na Vranově, tam samozřejmě Dovolenou hrál také. Povídali jsme si s ním a on lecos prozradil, třeba to, že příští rok bude slavit 20 let na scéně. Teď měl před pár dny velký narozeninový koncert tady v jednom z pražských parků. No a Ondru Látka alias Xindla X budete na Frekvenci 1, řekněme už velmi brzy, slýchat mnohem více, než jste byli zvyklí. To znamená, že ho budeme nejenom hrát, ale on nám bude i něco povídat. Já bych vám rád prozradil, co to bude, ale vzhledem k tomu, že všechno je tady u nás zastřeno rouškou tajemství a informace se mají dostat k vám, k posluchačům, až v pravou chvíli, tak mi bylo řečeno, ať zatím jenom takhle lehce nalákám. Takže lehce lákám, Xindla X bude ve vysílání Frekvence 1 už brzy malinko víc, no a bude tady i teď s jeho Dovolenou. Užijte si ji.

0: Posloucháte Frekvenci 1, přeju vám hezký čtvrteční večer. I když teprve čtvrteční večer, víkend za rohem, jednou se vyspíme, nějak to zvládneme, však to znáte. A o víkendu hurá na výlet. Pokud nevíte, kam byste o víkendu mohli vyrazit, tak vyrazte na Liberecko, kam vás konkrétně pozvou moje odpolední kolegyně Jana Knížková a můj ranní kolega Míra Michálek v nové epizodě podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát nás vezmou všechny konkrétně do Chrastavy a okolí a potom také do opravdového pokladu Liberecka, Krištofova údolí. Čeká nás vesnice plná nádherných roubenek, ukrytá v kopcích, tam se člověk snadno přenese o mnoho let zpátky. Byl jsem tam jednou, je to opravdu skutečně krásný zážitek, jenom se tam podívat. To úplně stačí. Nicméně začněme v Chrastavě. Tam můžete zajít do hasičského muzea s historickými stříkačkami, zavítat ke středověké kůrii, anebo se vydat na hrad Hammerstein. No a právě tam narazíte na opravdovou raritu. Transborder, jediný svého druhu u nás.
1: Takzvaný gondolový most, je to upravená lanovka, která slouží k dopravě přes řeku. Je to vlastně kabinka, která je zavěšená na takových lanech a ty si do ní naskočíš.
2: Takže pro přepravu lidí.
1: No, ale ty přepravuješ se sama.
2: Musíš se takhle táhat.
1: Musíš se táhat. Jsi vlastně v té kabině a přepravuješ se na druhou stranu. A je jedinej v Česku, jedinej na našem území.
2: Transborder.
1: Druhý v Evropě. Jsou jenom dva v Evropě a jeden z nich je právě tady u Hammersteina, u Machnína.
0: No a potom už šup do zmiňovaného Krištofova údolí. Ostatně Míra to tam zná jako své boty.
1: Já jsem tam strávil hodně času, dokonce 2 léta jsem tam bydlel, byl jsem tam na brigádě, pracoval jsem.
2: Nekecej.
1: Tam.
2: Nekecej, a co jsi tam dělal?
1: Pracoval jsem v hospodě v podstatě.
2: Tam, jako pomocná síla.
1: Tam býval dřív minigolf, teď už tam není teda, tak tam já jsem pracoval a bylo to tam super.
2: Třeba jako student, jo?
1: Jako jazz jsem pracoval.
2: Ale některý fóry se dost nabízí.
1: Je třeba, když ti tam přišel dopis, to bylo ještě v době, kdy chodili dopisy, tak když si měla napsat Krištofovo údolí, tak se to tam většinou nevešlo, takže všichni psali Krištofovo úd. Což bylo taky super. A on se to vědělo, že jo, takže jasně. To psalo se srandy.
2: Krištofovo úd s tečkou. To je dobrý, tak to je fakt vtipný. Která ti psala?
1: No co? Většinou z úřadu, že?
0: Další epizoda podcastu Jana a výlety na míru, kde vás Jana Knížková a Míra Michálek vezmou do Chrastavy a do Krištofova údolí, je už teď na všech tradičních podcastových platformách, třeba YouRadio Talk a samozřejmě také na webu frekvence1.cz.

Devátá večerní se blíží na frekvenci 1. Hezký večer vám přeju při čtvrtku po deváté. Další skvělá muzika, třeba David Guetta a Sia, nebo Eros Ramazzotti, anebo si dáme jednu novinku od Kylie Minogue a Madony. Tak si na to určitě počkejte. No a už za malou chvíli zprávy s Ondrou. Bye.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A se zprávami Ondra Olbrecht.
2: A já přeju taky dobrý večer. Ministr školství Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne asi o 30%. A kolona na dálnici D1 se zmenšila, ještě stále se mírně zdržíte u Brna. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. Řekl to před schůzkou s ministryní financí o rozpočtu.
3: Věřím v to a čísla to ukazují, a pokud ten rozpočet takto bude schválen, že v roce 2027 se zase dál posuneme k té bájné hranici 130%, respektive k tomu vládnímu závazku 75 000 v roce 2029.
2: Kabinet Andreje Babiše ve svém prohlášení má slib, že by v roce 2029 měl nástupní plat učitele být 50 000. Průměrný plat by pak měl šplhat na úroveň 75 000 korun. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne asi o 30%. Pěstitele trápí i nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Pomáhá, že neplatí omezení v zavlažování zeleniny. Předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská k tomu doplnila.
4: Tak je to samozřejmě pro nás obrovský problém. Samozřejmě nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. Problém je ten, že vlastně my nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktů na ať už marketech, ať už kdekoliv jinde, tak určují evropské anebo světové ceny.
2: Osevní plocha zeleniny letos v Česku meziročně mírně klesla. Několik set lidí dorazilo dnes podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 68 a vyjádřili také podporu Ukrajině, která se brání ruské armádě. Akci Běž domů, Ivane, uspořádali 4 neziskové organizace, mezi nimi Člověk v tísni a Paměť národa. Shromáždění trvalo zhruba hodinu a další akce jsou v plánu také zítra. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, nynější Winning Group aréně, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný, jak dnes novinářům řekl místopředseda svazu Martin Gerža.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Do Česka dorazily poměrně silné bouřky, které se přesouvají od jihu na sever, zasáhly také Moravu. Počítáme s tím, že se jich nezbavíme ani během zítřejšího dne. Zítra mají opět dorazit odpoledne a k večeru a místy můžou být opět silné a přinést také krupobytí. Jinak teploty přes den v pátek vystoupají do té doby na 23 až 28 stupňů Celsia.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Doprava se poměrně uklidnila, na dálnici D1 u Brna už je jenom malé zdržení a to v podobě kolony asi na 5 až 10 minut na 178 až 187 kilometru. Buďte ale opatrní, protože na některých místech docela silně prší a proto může být komplikovaná viditelnost a také výhled z auta. Tak proto především bezpečný dojezd domů a s vámi pokračuje na frekvenci 1 Vojta Eflér.
1: Ondro, děkujeme za zprávy. 21. hodina za námi. Před náma ještě jedna společná hodina. Hudbu jsem vám sliboval, ale připomenu, že uslyšíte třeba Erosa Mazzottiho, nebo Offspring, nebo Whitney Houston. A taky jednu novinku od Madony a Kylie Minogue. K té si něco řekneme, protože ta novinka je vlastně taková staronová. Řada z vás ji určitě bude znát v té starší verzi, v té novější má trošku víc nožičky, by se dalo říci. To už za malou chvíli a také se budeme věnovat komárům, protože dneska je mezinárodní nebo světový den komárů. Z jakého důvodu a jak jsme to vyřešili v odpoledním vysílání Seni Knížkovou, k tomu se také dostaneme. Hezký večer vám přeju.

Posloucháte Frekvenci 1, tohle byl Eros Ramazzotti, krátce po 21. hodině. Malinko zrychlíme, uděláme si trošku diskošku, protože před námi je věc, kterou jsem tedy zatím neměl tu čest v našem playlistu slyšet a jsem velmi rád, že náš hudební ředitel se vzmohl a zařadil nám jí. Jedná se totiž o celkem hezké spojení dvou velkých popových ikon, Madonna a Kylie Minogue. Protože Kylie Minogue, pokud sledujete její kariéru, tak víte, že už je na scéně velmi dlouho. Tak Kylie Minogue slaví 25. výročí jejího kultovního alba Fever a dělá tak stylově do nové klubové úpravy jednoho z hlavních hitů desky, která svého času obsadila první příčky hitparád doslova po celém světě, si pozvala Madonu. Takže si teď pustíme úplnou novinku, jmenuje se Love Sensation, nová verze ikonického hitu Kylie Minogue v takzvaném After Hours remixu. A ten After Hours remix neuslyšíte u Kylie Minogue na desce, ale na novém albu Madony Confessions 2, které vyšlo na začátku července. Dejte si to na hlas, bude diskoška.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Dnes je 20. srpna, to znamená, že dneska kromě Národního dne rádia v anglicky mluvících zemích, to znamená i tady u nás v Česku, slavíme minimálně Národní den rádia Frekvence 1. Mimochodem, že si dovolím odbočit, včera vyšly další výsledky poslechovosti a rosteme. Díky vám, moc vám za to děkujeme, že nás posloucháte a velmi si toho vážíme a doufáme, že vás bude pořád víc a víc. Tak dnešek je Světový den komárů. Slaví se proto, že tento významný den byl určen na památku objevu britského lékaře Ronalda Rosse z roku 1897, který prokázal, že malárii na člověka přenášejí komáři, potvory bzučivý. Možná dneska večer i vás bude budit komár, přeci jenom po těch vedrech se zvlhčil vzduch. Lec, kde dneska večer prší a bouří, pro komáry živná půda, tak možná něco do zásuvky, anebo moskytiéru, jestli máte. Ostatně my jsme dneska komáry řešili odpoledne ve vysílání s Janí Knížkovou a společně s vámi. Pojďte si poslechnout, čemu jsme se dobrali. Posloucháte Frekvenci 1, jak bojovat proti komárům? My máme doma takový jako osvědčený lék na komáry, vůně levandule.
1: No, to tady je jedna z prvních věcí, která je tady v tom článku.
0: Vlastně, když levandule se jako začnou rojit komáři, a ono to není celý léto, ono to většinou bývá, když začínají být takový ty vlhký, teplý večery na začátku léta a potom na konci léta, že se hodně jako rojí.
1: A vzhledem k tomu, že dneska je jako Světový den komárů, tak to musí být s tím 20. srpnem nějak spojený, ne?
0: No, prostě dneska je zakázáno vraždit komáry. No,
1: ten nechte je nacucát.
0: Ať si pošmáknou.
1: Ale máš pravdu, že levandule je jedna z věcí, který se tady píše. Protože když nechcete používat vyloženě repelent, ne každý to jako snáší, že za prvý to strašně smrdí a za druhý to prostě občas kouše na té kůži, tak se používá eukalyptový olej třeba. Když to teda taky trošku smrdí.
0: Ne. Eukalyptový olej, mě to třeba docela voní.
1: Jo,
0: jako
1: mě to teda taky voní, ale dokážu si představit, že ne každému to bude vonět. No.
0: To asi ne.
1: A tady jako v tom článku, který mi přijde teda úplně ultra vtipnej, se třeba píše, jo. Pokud bojujete s komáry, pořiďte si sítě do oken, takzvané moskytiéry.
0: A nebo si dá takový ty, ono to vypadá jako nebesa, ale jsou to v podstatě jako moskytiéry kolem postele.
1: No mě to vždycky připomíná nějaký jako, nějakou místnost v bordelu.
0: No já mám pocit, že jsem ve vězení, jako když, protože vím, že třeba jako když jdete někam na dovolenou.
1: Tak to je nějaký ostřejší bordel.
0: jo, nebesa. Jakmile vy strčíte nohu, dostanete důdkou.
1: Proto tam jdeš, ale pro tu důdku.
0: No, nebo vás polejou voskem.
1: Ale já bych tohle vnímala tak jako další tip. Pořiďte si nebesa.
0: A dokonce tady píše Zdeněk, že přes léto má od manželky dovoleno kouřit v bytě. No, že ten kouř jako je odradí, no.
1: Asi jo, ale
0: smrdí vám celý barák, ale nemáte jediný pupínek.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: STVB na frekvenci 1, jeho Because I Love You, taková hezká, něžná, takhle na večer, kterou jste slyšeli dneska ve čtvrtek 20. srpna. Do 22. hodiny třeba ještě Vohnouti nebo Ed Sheeran, samozřejmě ve 22 hodin zprávy s Ondrou. No a co se týče dalšího vysílání frekvence 1, určitě poslouchejte, když už ne přes noc, tak si zapněte rádio určitě brzy ráno, protože po 7. hodině u Lubky a Míry opět budeme hádat poslední slovo a je v něm v tuto chvíli aktuálně 34 tisíc korun. Tak se na to dobře vyspěte, budu vám držet pěsti a uslyšíme se s Janí Knížkovou opět zítra ve 2 odpoledne.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna na sračky.

dneska vstává k dukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Schodek státního rozpočtu příští rok poroste z letošních 310 miliard korun. A také v pátek čekáme bouřky, místy i krupobytí a silný déšť. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona v souladu s postojem svých výborů. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i proti obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil, více řekl senátor za STAN Ondřej Lochman.
2: Když se podíváme do toho obsahu zákona, tak se najednou dovíme, že komplexy na 10 000 metrů, které jsou bytové, mají zelenou. Tento zákon byl psaný developery na zakázku. To vlastně není střet zájmu, to je přímo unesení státu v přímém přenosu. Je to hacknutý zákon, jako když se hackři snaží dostat do kritické infrastruktury státu.
1: Předlohu bude muset opět posoudit sněmovna, stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. Vládní tábor má ale dostatek hlasů na to, aby dnešní senátní veto přehlasoval. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard a bude ale pod 400 miliard korun. Novinářům to po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Podle zástupců opozice je taková výše schodku při současném ekonomickém růstu neobhajitelná. Španělské úřady a policie dnes odpoledne evakuovali ze Seuty až 1800 migrantů, z nich se však několik set na místo později vrátilo, uvádí to média. Jedná se o migranty, kteří do Seuty přišli na konci července, kdy hranici z Maroka do španělského města na africkém kontinentu překročilo až 80 tisíc lidí. Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Zvláštní motivaci bude mít Max Verstappen z Red Bullu, který zaútočí v domácím podniku na šesté pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a pojede se také samostatně budovaný sprint.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Pojďme ještě na počasí. V pátek budou teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Zpočátku nebude spíše polojasno až oblačno. Později, ale odpoledne a k večeru od jeho západu bude přibývat oblačnosti a také déšť a místy velmi silné bouřky, které může doprovodit také krupobytí nebo nárazový vítr. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
3: To nejlepší z muziky.
4: Vítal jsem se listou stromou, jako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz. Frekvence 1.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš míčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zase zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nevím.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Ministr Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět na 130% průměrné mzdy. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu podle odhadu klesne asi o 30%. A v pátek nás opět čekají bouřky, místy můžou být i velmi silné. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. Řekl to před schůzkou s ministryní financí o rozpočtu.
3: Věřím v to a čísla to ukazují, a pokud ten rozpočet takto bude schválen, že v roce 2027 se zase dál posuneme k té bájné hranici 130%, respektive k tomu vládnímu závazku 75 000 v roce 2029.
2: Kabinet Andreje Babiše ve svém prohlášení má slib, že by v roce 2029 měl nástupní plat učitele být 50 000. Průměrný plat by pak měl šplhat na úroveň 75 000 korun. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne asi o 30%. Pěstitele trápí i nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Pomáhá, že neplatí omezení v zavlažování zeleniny. Předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Deska k tomu doplnila.
4: Tak je to samozřejmě pro nás obrovský problém. Samozřejmě nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. Problém je ten, že vlastně my nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktů na ať už marketech, ať už kdekoliv jinde, tak určují evropské anebo světové ceny.
2: Osevní plocha zeleniny letos v Česku meziročně mírně klesla. Několik set lidí dorazilo dnes v podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 68 a vyjádřili také podporu Ukrajině, která se brání ruské armádě. Akci Běž domů, Ivane, uspořádali 4 neziskové organizace, mezi nimi Člověk v tísni a Paměť národa. Shromáždění trvalo zhruba hodinu a další akce jsou v plánu také zítra. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek a podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, nynější Winning Group aréně, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný, jak dnes novinářům řekl místopředseda svazu Martin Gerža.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: A pojďme se podívat také na počasí. V pátek bude zpočátku oblačno až polojasno. Místy s přeháňkami odpoledne a večer, ale od jeho západu přibude déšť a dorazí i silné, až velmi silné bouřky s kroupami a nárazy větru až kolem 90 km/h. Teploty do té doby vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
1: Frekvence 1.

léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz. Frekvence 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Schodek státního rozpočtu příští rok poroste z letošních 310 miliard korun. A také v pátek čekáme bouřky, místy i krupobytí a silný déšť. Na frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona v souladu s postojem svých výborů. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i proti obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil, více řekl senátor za STAN Ondřej Lochman.
3: Když se podíváme do toho obsahu zákona, tak se najednou dovíme, že komplexy na 10 000 metrů, které jsou bytové, mají zelenou. Tento zákon byl psaný developery na zakázku. To vlastně není střet zájmu, to je přímo unesení státu v přímém přenosu. Je to hacknutý zákon, jako když se hacksi snaží dostat do kritické infrastruktury státu.
2: Předlohu bude muset opět posoudit sněmovna, stane se tak zřejmě na zářijové schůzi. Vládní tábor má ale dostatek hlasů na to, aby dnešní senátní veto přehlasoval. Schodek státního rozpočtu příští rok vzroste z letošních 310 miliard a bude ale pod 400 miliard korun. Novinářům to po třídenním jednání s vládními kolegy řekla ministryně financí Alena Schillerová. Blíže očekávaný schodek upřesnit odmítla, ministerstvo ho podle ní dopočítává. Podle zástupců opozice je taková výše schodku při současném ekonomickém růstu neobhajitelná. Španělské úřady a policie dnes odpoledne evakuovali ze Seuty až 1800 migrantů, z nich se však několik set na místo později vrátilo, uvádí to média. Jedná se o migranty, kteří do Seuty přišli na konci července, kdy hranici z Maroka do španělského města na africkém kontinentu překročilo až 80 tisíc lidí. Po čtyřtýdenní přestávce pokračuje mistrovství světa Formule 1 víkendovou velkou cenou Nizozemska. Zvláštní motivaci bude mít Max Verstappen z Red Bullu, který zaútočí v domácím podniku na 6. pódium v řadě. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který drží náskok 50 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a pojede se také samostatně budovaný sprint.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Pojďme ještě na počasí. V pátek budou teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Zpočátku nebude spíše polojasno až oblačno. Později, ale odpoledne a k večeru od jeho západu bude přibývat oblačnosti a také déšť a místy velmi silné bouřky, které může doprovodit také krupobytí nebo nárazový vítr. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Ministr Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět na 130% průměrné mzdy. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu podle odhadu klesne asi o 30%. A v pátek nás opět čekají bouřky. Místy můžou být i velmi silné. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Ministr školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. Řekl to před schůzkou s ministryní financí o rozpočtu.
2: Věřím v to, a čísla to ukazují, a pokud ten rozpočet takto bude schválen, že v roce 2027 se zase dál posuneme k té bájné hranici 130%, respektive k tomu vládnímu závazku 75 000 v roce 2029.
1: Kabinet Andreje Babiše ve svém prohlášení má slib, že by v roce 2029 měl nástupní plat učitele být 50 000. Průměrný plat by pak měl šplhat na úroveň 75 000 korun. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne asi o 30%. Pěstitele trápí i nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Pomáhá, že neplatí omezení v zavlažování zeleniny. Předsedkyně Zelenářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská k tomu doplnila.
3: Tak je to samozřejmě pro nás obrovský problém. Samozřejmě nejenom z hlediska finančního, z hlediska tržeb, ale samozřejmě z hlediska produkce. Problém je ten, že vlastně my nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen, protože ceny produktu na ať už marketech, ať už kdekoliv jinde, tak určují evropské anebo světové ceny.
1: Osevní plocha zeleniny letos v Česku meziročně mírně klesla. Několik set lidí dorazilo dnes v podvečer na náměstí Borise Němcova před ruskou ambasádu v Praze 6 na pietní shromáždění. Společně si připomněli výročí invaze sovětských vojsk do Československa v roce 68 a vyjádřili také podporu Ukrajině, která se brání ruské armádě. Akci Běž domů, Ivane, uspořádali 4 neziskové organizace, mezi nimi Člověk v tísni a Paměť národa. Shromáždění trvalo zhruba hodinu a další akce jsou v plánu také zítra. Po dlouhých 29 letech se do Brna vrací evropský šampionát volejbalistek. A podobně jako v roce 97, kdy se hrálo v hale Rondo, nynější Winning Group aréně, je o šampionát velký zájem. Nedělní večerní zápas českého výběru s hvězdným srbským týmem je vyprodaný, jak dnes novinářům řekl místopředseda svazu Martin Gerža.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pojďme se podívat také na počasí. V pátek bude zpočátku oblačno až polojasno. Místy s přeháňkami odpoledne a večer, ale od jeho západu přibude déšť a dorazí i silné, až velmi silné bouřky s kroupami a nárazy větru až kolem 90 km/h. Teploty do té doby vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona. Schodek státního rozpočtu příští rok poroste z letošních 310 miliard korun. A také v pátek čekáme bouřky, místy i krupobytí a silný déšť. Na Frekvenci 1 u zpráv zdraví Ondřej Albrecht. Senát zamítl rozsáhlou spornou novelu stavebního zákona v souladu s postojem svých výborů. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i proti obcím. Mnozí z nich označili předlohu za paskvil, více řekl senátor za STAN Ondřej Lochman.
2: Když se podíváme do toho obsahu zákona, tak se najednou doví.